0: kůži.
1: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
2: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
3: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Jana Krutová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
4: Ahoj, jmenuji se Jana Krutová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mě bylo 13 roku, maminka si přála, aby chodila jeden rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla biřmovaná. Když mě bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy, maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my, tři sourozenci, úplně sami. Bylo to moc těžký živobytí, ale život plynul dál. Mám dvě děti, pět vnoučat a jsem už 16 let rozvedená. Ale děti žijí v Praze a tak se tak často nevidíme. A už několik let tady chodím v naší církvi bratrské do Klusu. To je klub seniorů. Občas jsem šla i na bohoslužbu a cítila jsem se dobře v tomto společenství. Líbilo se mi zpívání, chval a nakonec i společné sdílení. Vloni nás chudůchodce oslovil náš kazatel Petr, jestli nechceme jet na English Camp. Anglicky neumím. Ale chvíli jsem přemýšlela a pak jsem si přihlásila a ještě pár seniorek. Nádherná příroda, pěkné ubytování a velmi dobré jídlo. Spala jsem s Janou Kubaňovou a vyprávěla jsem jí o knihách, co jsem vše četla, ale byly to knížky převážně duchovní. Jana mě řekla, že jí stačí jenom jedna kniha a to je Bible. Nešlo mě to do hlavy, jak někomu může k životu stačit jenom Bible. Ale až do té doby, než jsem ji začala sama číst. V Biblii je vše, hlavně pravda. A vše v Biblii je neměnné. Po týdnu dovolené jsem střebávala, co jsem tam všechno prožila. Tak si asi představuju, že to bude vypadat v nebi. V tom velkém společenství probíhalo vše v lásce a harmonii. Po dovolené jsem měla chvíle, kdy jsem přemýšlela o smyslu života. Kamarádka Lenka mě pomohla. 10. listopadu roce 2022 jsem přijala našeho Pána Ježíše Krista do svého života. A myslela jsem si, když se vyznám ze svých hříchů, že už nebudu mít žádné starosti. Tak se ale nestalo. Starosti mám stejné, akorát, že na ně nejsem úplně sama. Vím, že když prosím o pomoc, vždy se najde nějaké řešení. Modlitbou, chválami a děkováním se našemu Pánu vždy odvděčím. Jaké úkoly mě náš Pán pověří, to nechám na něm. Vždy se těším na bohoslužby, na kázání, na chvály, slovíčko pro děti, a také na společné sdílení. 11. června roku 2023 jsem byla pokřtěna ponořením do vody ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Proč jsi přijala Pána Ježíše Krista do svého života, do svého srdce? Co to pro tebe znamenalo?
1: No, pro mě to bylo moc krásné sdílení, že jsem ho přijala, protože jsem zjistila, že když všechny problémy, které mám, se s ním můžu sdílet a vždycky vím, když padnu někdy na dno, nebo ať se topím kdekoliv, v čemkoliv a poprosím ho, tak mě vždy a vždy zase pomůže zpátky.
0: Co pro tebe znamenal křest? A co je vlastně křest pro člověka, který přijal Pána Ježíše Krista do svého života?
1: Křest je něco úžasného, protože se stane věc, s ponořením do vody najednou se změní úplně o 180%. Úplně jsem se změnila, můj život se obrátil tak nádherně vzhůru, takže děkuji Bohu za to, že jsem mohla tohleto prožít a moc bych docela řekla, kdyby měl někdo možnost tohleto učinit. Určitě to bude báječný a uvidí, že i jemu se stane to, co se stalo mně. Že jsem šťastná, že mám okolo sebe spoustu lidí, který si různě pomáháme. A moc bych byla ráda předávat tu víru a tu lásku, kterou v sobě mám, kterou jsem od Boha dostala a předávám ji dál. A moc jsem šťastná, na světě a zjistila jsem, že hlavně, když si pomáhá druhým lidem, což já hodně dělám, tak první musím mít ráda sama sebe. A pak teprve můžu pomáhat druhým lidem. A k tomu, abych se měla ráda sebe, mě pomáhá náš Pán Ježíš Kristus.

Jsem šťastná na světě, řekla ve svém příběhu Jana Krůtová a dodala, že by tu víru a lásku, které jí Bůh dal, ráda předávala dál a přála by ji všem lidem. Z jejího života si můžeme vzít i to, že k Bohu můžeme přijít v jakémkoliv věku nebo životní situaci. Jeho náruč je pro nás vždycky otevřená. Pokud byste chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout také v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Tam stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Dnes v 10 hodin a 15 minut naladíte pořad 3D Talk. Nabídneme v něm další díl ze série rozhovorů na téma vedení a vedoucí. Tentokrát se Vojta Barot zaměří na otázku, jak dobře odejít jako vedoucí.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

dávno zapomněl slov fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

jedno malý přání, i když nejde vrátit čas. Budu rvát se, Bože, za ní, vždyť chyby

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je Lucia Piusi, která tu zastupuje kapelu Terrible Twos. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Tak kapela Terrible Twos je sice nové jméno na slovenské hudební scéně, ale my jsme si nedávno vyhodnocovali naši anketu Album roku 2021 a tam jste se vlastně do první desítky dostali jako jediná slovenská kapela. Takže myslím, že pár fanoušků tím pádem určitě máte, že se o vás aspoň něco už ví. Já jsem o té kapele v průběhu roku slyšel, že vznikla, že měla koncerty nebo měla mít a podobně. A těšil jsem se na nahrávku. Nahrávka vyšla, jmenuje se Na vrchole síl. My si ji budeme představovat. Možná asi chce to říct na úvod, tu základní informaci vás můžou znát posluchači z kapely Živé kvety a Terrible Twos je tedy vaše nová formace, která vznikla po rozpadu Živých kvetů. Kdybyste měla jednou větou nebo nějak stručně říct, v čem je pro vás Terrible Twos zásadně jiné než Živé kvety, v čem by to bylo hlavně?
1: Pro mě je to... ako začať nový život, tak by som to povedala stručne. Ale som to stále ja, akurát žijem v inej krajine a s inými, ale dozaj s tými istými ľuďmi, takže neviem. Z časti s inými a z časti s tými istými ľuďmi.
0: Tak my si to rozklíčujeme za chvilku podrobněji, ale dejme si tady první ukázku, skladbu Na vrchole síl.

0: No a všelijako to malo ešte peripetie a nakoniec Ďuro, takisto jak predtým v Živých kvetoch, on zavolal Agnes ešte dávno, pradávno, pred viac ako 20 rokmi a teraz povedal takú vetu, že je o takej bas-gitaristke a ja som hneď vedela, že keď Ďuro toto povie, tak to bude vážne. A zavolal Belindu Rašner z kapely Secret Session, ktorá sa tiež ako Živé kvety rozpadla. Takže to bolo také zaujímavé, že tá Belinda k nám prišla na jednu skúšku, zahrala jednu jedinú pesničku, ktorú jej Ďuro poslal a bola to absolútna bomba. Je to mladá 23-ročná baba a bolo to, ako keby sa mi hrala 20 rokov. Som mala zimom riavky, úplne si pamätám, že po celom chrbte, ak začala hrať s nami, a bolo to jasné. Takže sme vlastne tri baby a dvaja chalani.
1: Tak a když se bavíme o těch nástrojích, tak já se ještě konkrétně zeptám na roli kytary v nové kapele, protože u Živých kvetů tam to byl Petr Bálik jako kytarista, jedna vlastně z těch tvůrčích postav kapely. Tady vlastně říkala jste, že Juraj Mironov přešel z basy na kytaru, ale když se třeba díváme do bukletu alba, tak jsou skladby, kde vlastně kytara vůbec nezní, aspoň na tom albu.
0: Ano.
1: To znamená, tohle to byl třeba záměr dělat to právě jinak, postavit to víc třeba na těch klávesách nebo na jiných zvucích, aby se ty kapely i hudebně odlišily?
0: On to záměr vůbec celé nebyl. To je tak, jakože začnete něco robit s těmi pastelkami, které máte a které právě nějak dokážete do toho celého zahrnúť. A ja si myslím, že tento album je ešte špecifický v tom, že niektoré veci, Tomáš Sloboda, producent, on to chcel zachovať, mu sa strašne páčili tie demo nahrávky. On vychádzal vlastne z nich. A my sme s tým súhlasili. Takže tá kapela sa začala vyvíjať už vlastným smerom, ak sme začali všetci spolu hrať. A teraz, keď niečo aj Agnes spraví elektronicky, tak my to vlastne preberieme ako kapela. Takže ten zvuk tej kapely živej sa strašne vyvíja. Že on je už, to by som povedala, že v realite je taký ako to EPčko, alebo teda je to bližšie k tomu, že každý už hrá na ten svoj nástroj a Ďuro hrá na tú gitaru, on je taký muzikantský genius, ja si myslím, že on zahrá na hocičo, vždycky zahrá to, čo treba, že má taký dar a niekedy aj začal hrať aj na klavír, však on je veľký klavirista a vykašal sa na to, vrátil sa k tej gitare, lebo tak sme si to nejako, ako keby tie okolnosti počas tej našej cesty, tak nám veci idú do rúk, do cesty. Tak sa to nejak, ten život to tak sám nejak utvorí, podľa mňa.
1: Tak my si teď pustíme skladbu s názvem Prežijem, to je právě jedna z těch, kde vy jste autorkou hudby i textu. Agnes Lovecká tam hraje na housle a slyšíme tam tedy právě i tu elektrickou kytaru v rukou Juraje Mironova.

0: viac pristane. Yeah.
1: Představujeme si kapelu Terrible Twos ve verzi z alba Na vrchole síl. Už jsme tedy slyšeli, že koncertní verze už je zase hudebně trochu posunutá. Takže jaké jsou teď plány pro rok 2022, pokud už tedy bude možné běžně koncertovat? Takže na co se třeba těšíte?
2: No, my by sme strašne, strašne chceli koncertovať veľa, a ešte o nás málo kto vie, tak je to také zbežné, že niekto sa občas ozve, ale vymysleli sme to teraz tak, že môžeme hrať v rôznych verziách. Tá kapela hrá vo verzii, že sme len dve, dokonca ja hrám aj také solo koncerty a potom hráme úplne všetci, čo je jasné, že najlepšie, keď sme celá banda, lebo ten zvuk je taký plný a na tom pracujeme. A chceli by sme hrávať. Ja myslím, že kapela je živá vtedy, keď hrá koncerty, bez ohľadu na to, čo nahrá. Ja tomu verím.
1: Tak já se budu těšit, že se potkáme někde naživo, že si vás poslechnu tady v té verzi, kterou si zatím tedy jenom slovy popisujeme. Nicméně album Na vrchole síl doporučuji. Ještě se zeptám, vím, že i Živé kvety vydávali poměrně často nová alba v posledních letech. Jak je to ve vašem případě teď? Kupí se třeba nápady? Je materiál už na případnou další desku?
2: No, my už máme dosť pesničiek hotových, ale nechceme sa ponáhľať s tým albumom. Máme taký plán, že budeme vydávať nejaké single a ten celý album, aj s prekvapeniami, ktoré ešte predtým nezverejníme, tak ten asi si počkáme ešte možno aj rok a uvidíme, že kedy to tak dozreje, lebo myslím, že presne tou cestou chceme ísť, že tie veci si vyhrať, až potom ich nahrať. A tak postupne vydávať tie single, to sa nám zdá dobrý spôsob, že to je verejne vypustiť, nech to ľudia počúvajú zadarmo, hoci ako len chcú. A s tým albumom si počkáme, hoci už pesničiek máme dosť, ale vždy, keď sa vyberú tie najlepšie a človek sa nepomáha, tak už bude tak, jak to má byť.
1: Tak ja doporučuji třeba ten single z konce roku, Vianoce, 9-minutová skladba, nebo vtedy a tam 15-minutová. Určitě si poslechněte, dohledejte si text na webu kapely a myslím, že to určitě stojí za to. A samozřejmě celé album Na vrchole síl, my jsme si z něj pustili 3 skladby. Jedna závěrečná Pošta bez hranic ještě zazní. Tam vlastně je znovu ještě narážka na Živé kvety jako kapelu. Konkrétně, že došlo na slova všetkých neprajníků, pošli tě Živé kvety větě kam. Tak ale jak jsme si řekli, konec něčeho, začátek něčeho nového. Já budu přát nové kapele Terrible Twos, ať se jí jako celku daří, ať se vám daří ve všech těch variantách kapely. Budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
2: Děkujeme. Naslyšenou.
1: Tak to byla Lucia Piusi za Terrible Twos. Tady poslední skladba. Loučí se od mikrofonu.

0: řeči potom?
1: Mlč. Už tě mám dávno dost.
0: Nech toho.
1: Proč?
0: Počkej, čas mě vyléčí.
1: A kdy?
0: Až se stárnu, to budu samácnost.
2: Už ti nic neřeknu.
0: Stejně ti kašlu na řeči.

0: tak pověst poctivce.
1: Je ti už 30.
0: A to mi svět otvírá brány.
1: Co pak si dítě?
0: Ne.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián do umy.

comino narici, skrývá tvář v bočních uličkách, placky loudí u dveří.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

se to v životě, jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

právě kde cestou, aby potkávala lidi. Když je potká, tak musí zasnít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, zestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

Chvílema mívám strašný dilema. Chvílema, jestli se naučit římsky či řecky.

žen, všem se toužím hodit v plen, když ty brýle nesundám, v plen hodím se jen sekundám. Co vídám knih, toužím vědět,

luxus žen, ani nevycházím ven. Čtu si, ani nedutám, plen hozen pouze minutám. Mám hrůzu z knih, nechci vědět, co je v nich. Jsou to jen slova, slova, slova, jak říkal Hamlet či Casanova.

vnést něco do sebe a chtěla spoznat svět. Co ti kdo napovídá o tom, musu věřila na slovo. A když si pak narazila, tak začala znovu. Dneska už víš,

seš naivní a nemáš nic do sebe. Peklo tě nudí a už nemůžeš do nebe. Dneska sama číháš na mladý nadšence, který sotva přijdou, v tvým světě ztratěj se. Seš podivná můra s bledým márem, s cigárem v puse kroužíš sálem. Jako když hledáš

vykřici, však slyšel zpívat kosy. Šel pouští.

lidi, co pak vy ji neznáte. Nech nás být, ty jeden blázne, chcem konečně v klidu žít. Hleď nevědomost, žije šťastně, lidi, nechce se mi uvěřit. Vždyť máte sklopené oči, na hrbeni chodíte, to kolotoč s náma točí, lidi, to se jenom bojíte. Máte strach o prázdnou náruč, o marné dny se bojíte, no tak blázne, době poruč, lidi, jak rychle si zvykáte. Však seš nám také podoben, i ty se začínáš bát, jako papír si roztržen, lidi,

toho vyvede. Jako červy v mrtvém těle množíme se na zemi. Jednou tělo světa sníme, lidi, smiluj se Bůh nad námi. Vy budete pořád čekat a smrti se je

náměstí noční Třeboně, v čase, kdy se rozvoněly v sadech jabloně. A píšu si do deníku píseň o době, kdy jsem chtěla dozvědět se pravdu o sobě. Třeba z toho ale bude příběh o něze,

všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bez nevůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš? Vždyť ty nejlibější vůni z kvítí míváš.

všichni vedou ctnosti. Plno tě v tom kvítku něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. června. O tajemství Božího života mluvil papež Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně na slavnost Nejsvětější Trojice. Druhou část pořadu věnujeme osobnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna a konferenci, která v minulých dnech probíhala v papežské koleji Nepomucénum. Příjemný poslech. Na slavnost Nejsvětější Trojice mluvil papež Lev XIV. O tajemství Božího života, které je dynamickým, nevyčerpatelným a plodným společenstvím. Působením Ducha Svatého se toto společenství rozšiřuje a utváří ve světě církev jako prostor, v němž se již nyní země a nebe setkává. Boží život tak přináší srdci pokoj, činí z nás bratry a sestry a vede nás k chápání celého tvorstva v dynamice společenství, vztahu a setkání. Evangelium dnešní liturgie před nás staví jednu z významných postav Izraele, Nikodéma, který pocítil hlubokou touhu poznat Ježíše. Přišel k němu v noci, aby nebyl spatřen, v touze lépe poznat tohoto tajemného učitele a položit mu své otázky. Pán Ježíš ho přijal a vzal jeho hledání vážně. Překvapil ho, když řekl, že i dospělý člověk se může znovu narodit. Dal mu vytušit, že Boží život by mohl změnit jeho život. Ježíš mluvil k Nikodémovi o Duchu Svatém a rozjasnil jeho noc pravdou, která dnes zaznívá ve všech našich kostelech. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Carissimi, nel mistero di Dio,
0: nejdražší, v tajemství Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého, jsme doma. Stejně jako se Nikodém cítil jako doma u Ježíše. Boží život je nádherný a přitažlivý. Přináší pokoj našemu srdci, často tak neklidnému, a způsobuje, že se setkáváme s bratry a sestrami v radosti ducha. Nejsvětější Trojice nás vede k lásce ke všemu a ke všem. Objevujeme, že celé tvorstvo bylo stvořeno pro společenství, vztah a setkání. A naopak chápeme, proč rozdělení, polarizace a pohrdání rozmanitostí přinášejí světu zkázu, smutek a vyprahlost. Řekl mimo jiné papež Lev XIV. Před nedělní modlitbou Anděl Páně. V papežské koleji Nepomucénum proběhla ve dnech 28. až 30. května konference věnovaná osobnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna. Mimořádná byla na mnoho způsobů, délkou, interdisciplinaritou, pestrostí pojednávaných témat i mezinárodním zastoupením. Završila ji pocta tomuto pražskému arcibiskupovi, který zemřel v Římě v roce 1400. V bazilice svaté Praxedy, kde je pohřben, zazněly v novodobé premiéře Jenštejnovy první nešpory ze svátku navštívení Panny Marie. Než dáme slovo našim hostům, přibližme si alespoň stručně tuto mimořádnou osobnost 14. století. Jan z Jenštejna se narodil kolem poloviny 14. století v rodině jednoho z významných šlechticů na dvoře Karla IV. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání na univerzitách v Praze, Pádově, Bologni, Montpellier a v Paříži. Ačkoliv byl prvorozený, zvolil si duchovní dráhu. Velmi mladý se stal míšeňským biskupem a po dvou letech, po abdikaci svého strýce Jana Očka z Vlašimi na pražský metropolitní stolec v roce 1379, arcibiskupem pražským. Všestranně nadaný, vzdělaný a činorodý Jenštejn se však poměrně záhy dostal do konfliktu s mladým králem Václavem IV., kterému měl sloužit jako kancléř a první rádce. Po pěti letech jej král kancléřského úřadu zbavil. Střet dále eskaloval a po zmařeném králově pokusu ustanovit v Kladrubech nové biskupství vyústil v zajetí arcibiskupa a jeho čtyř předních spolupracovníků v březnu 1393. Příběh jednoho z nich, Jenštejnova generálního vikáře Jana z Pomuku, je všeobecně známý. Zemřel při mučení, byl vhozen do Vltavy a následně vstoupil do panteonu českých svědců. Arcibiskup zůstal ve svém důsledném boji za svobody církve osamocen, ale nevzdal se. Odcestoval za papežem Bonifácem IX., aby mu podal zprávu o dění v Čechách. Situace však byla komplikovaná. Církev rozdělilo schizma a ačkoliv si římský papež vážil Jenštejnovy věrnosti, potřeboval pro svou kauzu také náklonnost královů. Jenštejn nakonec usoudil, že nechce svou osobou bránit uklidnění vztahů mezi církví a králem a v roce 1396 se vzdal arcibiskupského úřadu ve prospěch svého synovce Olbrama ze Škvorce. Sám se stáhl z veřejného života, žil zejména v severních Čechách na hradě Helfenburku a soustředil se na duchovní, literární a hudební tvorbu. V roce 1398 se opět vydal do Říma. Vzal sebou rukopis s opisem svých děl a doufal, že se stane misijním biskupem. Bonifác IX. Však ustanovil vyčerpaného Jenštejna alexandrijským patriarchou. Dlouho se ale čestnému titulu netěšil. Zemřel 17. června 1400 v klášteře při bazilice svaté Praxedy na římském Esquilínu. I tento stručný přehled naznačuje, jak dramatický a bohatý byl životoběh arcibiskupa Jenštejna. Konference uspořádaná v papežské koleji Nepomucénům představila jeho osobnost v nesmírné šíři a v mnoha niancích. Kromě jeho místa v politických a kulturních dějinách druhé poloviny 14. století se řada příspěvků zaměřila na analýzu Jenštejnových textů, význam jeho vizí, nebo na liturgické texty pro svátek Navštívení Panny Marie, jehož schválení v roce 1386 prosadil u papeže Urbana VI. Pozvání k mikrofonu přijali historička doktorka Eva Doležalová, muzikoložka, docentka Hanna Vlhová-Werner, obě z pořadatelského týmu konference, a historička umění profesorka Michála Otová.
2: V Římě sídlí Český historický ústav, tedy pobočka Historického ústavu Akademie věd. A máme tady jakousi základnu, která nám umožnila vytvořit prostředí, kde se mohou setkat badatelé nejenom z České republiky a z Itálie, ale také z ostatních zemí de facto celého světa, protože máme účastníky i ze Spojených států. No a pak také nesmíme zapomenout na to, že Jenštejn do Říma jezdil, protože byl věrným straníkem římské volby papeže v době papežského schizmatu, tedy po roce 1378. Sám se vyřešení schizmatu nedožil a bylo to jeho vlastně takové velké trauma, které předznamenalo průběh jeho, řekněme, závěrečné
3: fáze. A také velké téma, jak jsme slyšeli v řadě příspěvků na konferenci.
2: Jednoznačně velké téma. A myslím, že kolegyně, které jsou tady se mnou, mě ještě doplní, s Římem a Jenštejnem jsou spojené některé památky, specificky rukopisy, které Jenštejn přivezl do Říma pro svoji obhajobu. A dneska vlastně jsou to jedny z nejhezčích z rukopisů, českých rukopisů 14. století, které máme dochovány, ale které nemáme v České republice a které jsou dnes uloženy ve Vatikánské knihovně.
3: Můžu vás poprosit o pár slov o zavedení svátku Navštívení Panny Marie a o tom, jak se promítá do Jenštejnových básnických skladeb a do hudby.
4: Jenštejn věřil, že nový svátek Navštívení Panny Marie pomůže vyřešit tu největší krizi v té době, a sice papežské schizma. Byl sice politik, ale byl to především kněz, který se každodenně modlil, na to zapomínáme, a taky zpíval, což je dost důležité pochopit právě ten jeho profil. Pro to zavedení usiloval nejenom politicky, ale také jako básník a snad i skladatel, a složil obrovské množství liturgického repertoáru. Takže když si projdeme katalog, který dnes známe, ten katalog skladeb, který je zapsaný právě v onom kodexu, uložený dnes ve Vatikánské knihovny, odtamtud vlastně celý ten jeho básnický korpus známe, tak vidíme velmi úctyhodný počet zpěvů k hodinkovému oficiu, tedy k breviáři, jsou to antifony, responsoria, hymny. Sestavil také, buď sám, nebo se svými spolupracovníky, repertoár pro myšní slavnost, nejenom pro hlavní den, ale i pro vigílii. Byl to velký svátek, takže jeho úcta začala už před večer onoho svátku, jak to známe například z Vánoc. složil i pro dny, které se slavily během oktávy, čili v následujících 8 dnech. Když se na to pohledneme zpětně, tak nám vystupuje jako jeden vlastně z nejplodnějších autorů liturgických zpěvů vůbec českých zemí a opravdu člověk, který ve své době nemá obdobu ani ve svém okolí, co by biskup nebo arcibiskup, který opravdu zpívá a který je schopen složit básnické hudební texty, on to vnímal jako určitý způsob kontemplace.
3: Vy jste zmínila jednu věc, která mi tak zarezonovala v té vaší přednášce, že ty melodie jsou takové jako zdobné, že tam tendence ke kráse. A my jsme v období, kterému se říká u nás krásný sloh. Bylo by možné mluvit o krásném slohu také v hudbě?
4: Já jim říkám už několik let moje hudební krásné Madony. Protože jednak je to obrovská kvanta a oni jsou všechny stejné a zároveň každá trošku jiná. A velmi se těším na to, že právě tato konference přispěje k tomu, abychom se více zamysleli nad celým tím fenoménem mariánské úcty a jejich projevům právě v tom širším kontextu. A právě proto je tato konference vynikající.
3: Myslím, že bez krásných Madon nemůžeme vůbec tady rozhovor ukončit.
5: Ne, asi by bylo škoda nezmínit, že právě v souvislosti s tím, že Jan Zienštejna byl skutečně velmi silným mariánským ctitelem, takže i když nemůžeme tvrdit, že byl sám umělecky aktivní v tomto směru, to nelze. Nicméně víme, že sám tedy prožíval vlastně jakoby velmi silně svoji víru, že byl vlastně zasažen několika viděními, které jednak tedy ovlivnili vlastně potom vizualitu uměleckých děl, ale zároveň vlastně ta vidění i byla reflexí vlastně té určité vizuality, která ho obklopovala. Máme samozřejmě celou řadu dokladů na to, že on byl opravdu velmi vnímavý k výtvarnému umění. Známe popisy děl, kterými zejména nástěnných maleb, kterými nechal vlastně vyzdobit interiéry svých nemovitostí. Vlastně je důležité vidět právě i samotné krásné Madony, jak tady bylo zmíněno, i krásný sloh jako naprosto vlastně výjimečný fenomén.
0: Hovořili doktorka Eva Doležalová, docentka Hana Blhová-Werner a profesorka Michála Otová. Na konferenci vystoupil se svým příspěvkem rovněž pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ne každý možná ví, že v loňském roce obhájil na Karlově univerzitě disertační práci na téma Jan Zienštejna, objednavatel a konceptor děl krásného slohu. Podcast rozhovoru, který jsme s ním natočili při této příležitosti, najdete na webu České redakce.
6: To, že jsem se dal do Jenštejna, to za to může profesor Jaroslav Polc, protože ten nám neustále vyprávěl o Janu z Jenštejna a vždycky si postesknul, že kdykoliv začal s Jenštejnem, tak mu z toho vyšel svatý Jan Nepomucký, takže nakonec napsal monografii o svatém Janu.
0: Konference věnovaná Janu Zienštejna vyvrcholila 30. května v podvečer v Bazilice svaté Praxedy. V kapli Olgiati, pár kroků od místa Jenštejnova posledního spočinutí, zazněly v novodobé premiéře jeho první nešpory ze svátku navštívení Panny Marie. Nacvičené péčí docentky Vlhové-Werner s některými účastníky konference, včetně editorky nešpor Riany Dhalas, s bohoslovci Nepomucenské koleje a dalšími dobrovolníky z velvyslanectví při svatém stolci, včetně velvyslance Pavla Svobody, i z české redakce Rádio Vatikána Vatikan News. Nešporám předsedal otec Václav Šustr, vicerektor Nepomucenské koleje. Nešlo tedy o hudební představení, nýbrž o skutečnou modlitbu, která vědeckou konferenci přenesla do jiné, duchovní roviny. Na webu České redakce najdete celý záznam této vskutku mimořádné události a také podcasty s rozsáhlejší verzí obou rozhovorů. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: bez davu a dělat pouze to, co ode mě se čeká. Život plyne jako rozbouřená řeka.
1: Krátce před 6. hodinou je čas na myšlenku na den. Dnes si budeme čerpat z promluvy papeže Lva před polední modlitbou na svatopetrském náměstí o neděli Nejsvětější Trojce.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Slavností seslání Ducha Svatého skončila doba velikonoční, když o následující neděli oslavujeme tajemství jediného Boha v Trojici, dostáváme příležitost znovu promýšlet cestu, kterou jsme prošli, a vycházet přitom z jejího středu, ze života Boha, který se nám daroval v Ježíši Kristu. Tento život je dynamické, nevyčerpatelné a plodné společenství, které nás nyní obklopuje. Duch, který spojuje Otce a Syna, byl totiž vylit do našich srdcí a takto se ve světě formuje církev, svátost společenství, prostor setkání, lásky a života, v němž se již nyní setkává nebe se zemí. Nedělní evangelium z Janovy 3. kapitoly před nás staví jednu z významných postav Izraele, Nikodéma, který pocítil hlubokou touhu poznat Ježíše. Přišel k němu v noci, aby nebyl spatřen, v touze lépe poznat tohoto tajemného učitele a položit mu své otázky. Pán Ježíš ho přijal a vzal jeho hledání vážně. Překvapil ho, když řekl, že i dospělý člověk se může znovu narodit. Dal mu vytušit, že boží život by mohl změnit jeho život. Ježíš mluvil k Nikodémovi o Duchu Svatém a rozjasnil jeho noc pravdou, která o tomto svátku zaznívá ve všech našich kostelích. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A také Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen. Nejdražší, v tajemství Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého jsme doma, stejně jako se Nikodém cítil jako doma u Ježíše. Boží život je nádherný a přitažlivý, přináší pokoj našemu srdci, často tak neklidnému, a způsobuje, že se setkáváme s bratry a sestrami v radosti ducha. Nejsvětější Trojice nás vede k lásce ke všemu a ke všem. Objevujeme, že celé lidstvo bylo stvořeno pro společenství, pro vztah, pro setkání. A naopak chápeme, proč rozdělení, polarizace a pohrdání rozmanitostí přinášejí světu zkázu, smutek a vyprahlost. Nikodém patřil k veleradě, k radě izraelských vůdců. Když ve veleradě uslyšel slova pohrdání vůči Ježíši, vyzval všechny, aby ho vyslechli, než ho odsoudí. Od Boha, skrze Krista samého, obdržel ducha společenství, který otevírá srdce nové pravdě a skutečné novosti. Ten, kdo tohoto ducha nepřijímá, stárne rychle a žije v neustálém reptání, zůstává osamělý a nikdy nenosí v srdci radost. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek Boží slavnost, je naším svátkem. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek. Boží slavnost je naším svátkem. Proto svatý Pavel píše Korinťanům, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Prosme Marii, ať v jejím ano, v jejím přitakání Boží vůli rozkvétá také naše přitakávání lásce nejsvětější Trojice.

Hodiny ukazují minutu po šesté, je úterý 2. června 2026. Máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svaté Marcelína a Petra, římské mučedníky z počátku 4. století. Dnešním oslavencem je Jarmil, ryze české jméno se vykládá jako ten, kdo miluje jaro. Jarmilům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A co nás čeká v následující půlhodince na Proglasu, je to ranní modlitba, kterou zahájíme úryvkem z 12. kapitoly Markova evangelia.

Nepřátelé poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Máme ji platit nebo nemáme? On však prohlédl jejich pokrytectví a proto jim odpověděl: Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám. Podali mu ho a on se jich zeptal: Čí je to obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Ježíš jim řekl: Co je císařovo, dávejte císaři, a co je boží, Bohu. A velmi nad ním užasli.

0: A na četbu evangelia navážeme modlitbou ranní chvále. Dnes se s vámi pomodlí Natálie
1: a Norbert.
0: Prožíváme památku svatých Marcelína a Petra mučedníků. Všechny dnešní texty budou z prvního týdne žaltáře ze stran 945, v novějším vydání breviáře od strany 945, ve starším od strany 842. 842. Pouze závěrečná modlitba bude z památky strany 1553, 1553 nebo 1386. 1386. Ještě zopakuji dnešní texty pro novější vydání breviáře od stran 945 a 1553. Pro starší vydání od strany 842 a 1386. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Z celého srdce svého díky vzdávám Tobě, Bože, spasení mého, v této ranní době, že jsi mě všeho zlého uchoval této noci svou předůstojnou mocí pro Syna milého.
1: Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život ve zdejší vše potřebné daruj. Zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátelé, obrať mé nepřátelé, zlost jejich upokoj.
0: Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neprovedl ďábel moci své nade mnou. Reč mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti mohl přemáhati.
1: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
0: Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají.
1: Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.
0: Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? Kdo smí stát na jeho svatém místě?
1: Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
0: Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha svého spasitele.
1: To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy, silný a mocný Hospodin? Hospodin udatný v boji.
0: Zdvihněte brány své klenby, zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.
1: Kdo je ten král slávy, Hospodin zástupů? On je král slávy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo má nevinné ruce a čisté srdce, vystoupí na Hospodinovu horu.
1: Svými činy velepte věčného krále.
0: Požehnaný Bůh věčně živý i jeho království.
1: Protože on trestá a smilovává se, srhuje do podsvětí a vyvádí ze záhuby svou znešeností, nikdo nemůže uniknout jeho ruce.
0: Oslavujte ho před národy, synové Izraele, neboť on vás mezi ně rozptýlil a tam ukázal svoji vznešenost.
1: Ctěte ho především, co žije, protože on je náš Pán a on je náš Otec. On je náš Bůh po všechny věky.
0: Bude vás trestat pro vaše nepravosti, ale smiluje se nad vámi nade všemi.
1: A zhromáždí vás ze všech národů, kdekoliv jste byli rozptýleni.
0: Když se k němu obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a budete před ním správně jednat.
1: On se k vám obrátí a už před vámi neskryje svoji tvář.
0: A nyní pohlaďte na to, co vám učinil, a splna jej oslavujte svými ústy.
1: Velepte spravedlivého Pána a ctěte věčného krále.
0: Já jej oslavuji v zemi, kde jsem zajatcem, a ukazuji jeho moc a vznešenost hříšnému lidu.
1: Obraťte se, hříšníci, a jednejte před ním spravedlivě. Kdo ví, zda vám ze své přízně neprokáže milosrdenství?
0: Já se z celé duše raduji z krále nebes. Moje duše se bude radovat po všechny dny svého života.
1: Všichni vyvolení, velepte Pána, všichni chvalte jeho vznešenost, chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svými činy velepte věčného krále.
1: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina.
0: Radujte se spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho dobří chválili.
1: Citerou oslavujte Hospodina, hrejte mu na desetistrunné harfě.
0: Zpívejte mu píseň novou. Dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte.
1: Neboť Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo.
0: Miluje spravedlnost a právo. Země je plná Hospodinovy milosti.
1: Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup.
0: Vodstva moří zrnuje jako do měchu, do nádrží slévá oceány.
1: Nechť se bojí Hospodina celá země, všichni obyvatelé světa, ať se před ním děsí.
0: On totiž řekl a stalo se. On poručil a vše povstalo.
1: Plány pohanů Hospodin maří, v nic uvádí myšlení národů.
0: Hospodinův úmysl trvá na věky, myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.
1: Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
0: Z nebe zhlíží Hospodin, vidí všechny smrtelníky.
1: Z místa, kde sídlí, dívá se na všechny obyvatele země.
0: Každému z nich uhnětl srdce, uvažuje o všech jejich skutcích.
1: Nezvítězí král početným vojskem, ani silák se nezachrání velkou udatností.
0: Zklame kůň, když jde o vítězství, nezachrání svou velikou silou.
1: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost.
0: Aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.
1: Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít.
0: V něm se raduje naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno.
1: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Sluší se, aby dobří chválili Hospodina. Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne.

0: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám.
0: On je mé útočiště, můj zachránce.
1: K němu se utíkám.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bůh je má síla, k němu se utíkám. Bůh nám vzbudil mocného Spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh nám vzbudil mocného Spasitele, jak slíbil od pradávna ústy svých proroků. Máme účast na nebeském povolání, proto dobro řečme Ježíši, našemu veleknězi, a volejme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel. Všemohoucí králi, křtem si nám dal podíl na svém kněžství.
0: Dej, ať neustále přinášíme oběť chvály.
1: Dej nám milost zachovávat tvá přikázání,
0: abychom skrze svatého Ducha zůstávali v tobě a ty v nás.
1: Dej nám svou věčnou moudrost,
0: ať je dnes s námi a projevuje se v našem jednání.
1: Uděl nám, abychom dnes nikoho nezarmoutili.
0: Naopak, ať potěšíme všechny, s nimiž se setkáme.
1: Pane, ty jsi náš Bůh a Spasitel.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty vedeš svou církev, aby ze slavného svědectví mučedníků čerpala sílu a odvahu. Pomáhej nám, ať vedení příkladem svatého Marcelína a Petra, také my žijeme z víry a v jejich přímluvě, ať máme oporu. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

Čteme z knihy Job i dnes v úterý 9. týdne, dnes převážně z 31. kapitoly, kde Job zdůrazňuje svou spravedlnost. Job řekl: smlouvu jsem uzavřel se svýma očima, že nebudu na pannu chtivě hledět, jaký úděl Bůh posílá z hůry, jaký osud přiřkne všemohoucí z nebes. Nehrozí snad neštěstí zločinci skázat těm, kdo činí nepravosti. Nevidí snad on mou cestu, nepočítá všechny mé kroky. Jestliže jsem kráčel ve lži, jestliže spěchala má noha za klamem, ať mě Bůh zváží na poctivé váze a uzná mou bezúhonnost. Jestliže sešly mé kroky z cesty, mé srdce se dalo strhnout očima, jestliže na mých dlaních ulpěla špína, pak ať jiný jí, co jsem nasel, ať má sedba je vytrhána. Jestliže jsem pohrdl právem svého služebníka, své služky, když měli se mnou spor, co bych si počal, až Bůh povstane k soudu? Co bych mu odpověděl, až bude vyšetřovat? Což i mého služebníka nestvořil v lůně můj tvůrce? Nehnětl ho stejný Bůh v životě matky? K potřebám slabých jsem nebyl necitelný. Očím vdovy jsem nedal zahynout touhou. Své sousto jsem nejídal sám. Sirotek se mnou se o ně dělil. Vždyť Bůh, jak otec, mě vychovával od mého mládí, od mateřského lůna se o mě staral. Když jsem viděl ubožáka bez oděvu, když se chudák neměl čím přikrýt, což jeho bedra mě nežehnala, nehřál se vlnou mých ovcí. Jestliže jsem hrozil svou rukou nevinnému, protože jsem viděl oporu v bráně, pak ať mě rámě vypadne z plece, ať se můj loket zlomí ve svém kloubu, neboť děsná by byla má záhuba od Boha. Před jeho velebností bych nemohl obstát. Kéž by mě někdo slyšel. To je mé poslední slovo. Kéž se mi všemohoucí ozve. Můj protivník ať podá žalobu. Jistě ji ponesu na svém rameni, jako korunu si ji ovinu kolem hlavy. Spravím ho o každém kroku. Přijdu k němu jako k ní.

Je 6 hodin 30 minut úterý 2. června 2026 a příjemné ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svaté Marcelína a Petra, římské mučedníky z počátku 4. století. Veliký požár před 485 lety zachvátil Prahu a spustošil levobřežní část. Malá strana, Pražský hrad se svatovítskou katedrálou a přilehlé Hradčany téměř lehly popelem. Připomínáme i 395. výročí příchodu řádu školských bratří piaristů na Moravu. Před 135 lety byl ve fotbale zaveden pokutový kop. 30 let uplynulo od úmrtí historika Jiřího Zpěváčka. 41. narozeniny dnes slaví zakladatel Centra paliativní péče, psycholog Martin Loučka. 50. má novinář Petr Třešňák, redaktor časopisu Respekt, předseda spolku Naděje pro děti Úplňku. 79 let se dnes dožívá někdejší přední slovenský disident a osobnost podzemní církve František Mikloško. A svátek slaví Jarmil. Ryze české jméno se vykládá jako ten, kdo miluje jaro. Jarmilům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké počasí dnešní den přinese? Čeká nás poměrně teplejší den, než byl včera. Zpočátku bude jasno až polojasno. Ráno místy mlhy, postupně čeká až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se také může vyskytnout déšť, přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu vám v následujících minutách nabídneme přehled očekávaných událostí, potom naladíte ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro naše nejmenší posluchače. Od 7 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme píseň Zbytečný, píseň 2x19 od kapely Zbytečný luxus.

A nyní už nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 2. červen 2026. Zástupci Papežské akademie pro život, Světové lékařské asociace a Izraelské lékařské asociace jednají v Římě o etických standardech nakládání se zdravotními údaji a biobankami. V Římě také pokračuje výroční zasedání národních ředitelů papežských misijních děl. Z Česka se účastní jáhen Leoš Halberstadt. Liberecké křesťanské církve zvou na ekumenickou bohoslužbu slova u kříže na Ještědu s požehnáním městu a kraji. Část poutníků se nahoru vydá pěšky. Biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou v bazilice svatého Prokopa v Třebíči a pak předá maturitní vysvědčení absolventům katolického gymnázia. A synoda duchovních a kazatelů Královéhradecké diecéze církve Československé husitské se sejde v klášteře Broumov. Tolik z očekávaných událostí.

0: píseň o chlapečkovi, jehož tatínek používá slova jako například
1: kontemplace,
0: anebo
2: apokalypsa,
0: nebo dokonce
3: deficit.
0: A tak chlapeček dojde k jasnému názoru, že jeho tatínek je mimozemšťan. Ano, ano, je to tak. Můj táta je Hongobák, je z planety Hongobáků,

0: že v zimě nemají na boty.
1: Jo, víte, jak poznáte na boty,
0: že v zimě nemají na boty.

Ahoj holky a kluci, je 6:45 a začíná naše pravidelná čtvrthodinka k lepšímu probouzení, ranní zíváček. Přeji vám všem pěkné ráno a pojďme ho začít s Bohem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za nový den. Prosíme tě dnes o požehnání zvláště pro všechny lidi, které nosíme ve svých srdcích. Prosíme tě, buď s nimi, chraň je na všech cestách, pomáhej jim v každé chvíli. Amen.

0: ušpínuje čisto.
1: Krátký má dlouhé vedení a bez ouška má ucho. A šťastná, šťastná prej není a o mokrech je sucho.
0: Každý pokorný není pokorný a každý pech zas nemá pech.

0: je vlečen na zádech.
1: Zraka se tváří kyselé, slepičku neoškubou.
2: A mlejnek vůbec nemele, a když tak jenom hubou.
3: Pan holý chodí k holiči, pan vlasatý má plešku. A chromý skáče o tyči, než pochroubá si češku.
4: Každý pokorný není pokorný, a každý pech zas nemá pech. Jména osud nám vložil do torny, a mi je vlečen na zádech.

0: Podle znělky jste poznali, že začíná dnešní soutěž, která se zaměřuje na večerníčky. Takže pokud máte u sebe telefon, můžete si připravit telefonní číslo 739 850 345. 739 850 345. No a dneska budeme hádat slavnou dvojičku. Tak dobře, poslouchejte. Tuto dvojičku tvoří táta s malým synkem. Oba jsou vyrobeni ze dřeva. Pohybují se pomocí provázků, jsou to tedy loutky. Starší z nich nosí elegantní černý frak, bílé rukavičky, tmavé dřeváky a má opravdu velké legrační uši. Pořád by chtěl všechny poučovat, ale přitom je sám velký popleta. Jeho synek je pořádný rošťák. Nosí kšandy, dřeváky a na hlavě má plunďatou šošolku. Má obrovské oči, které dokáže legračně vykulit a když se mu něco povede, zvesela se směje. Tak vidím, že jsem ještě ani pořádně nestihla dočíst celé zadání a už tu máme dnešní telefonát, takže zvedáme sluchátko. Dobré ráno. Tak kdo pak se dovolí?
1: Ahoj František.
0: Ahoj Františku. Tak nám povíš, jaké to jsou postavičky?
1: Spejbl a Urvínek.
0: Spejbl a Urvínek, výborně. Tak neodpustím si otázku, jsou to tvoji oblíbenci?
1: Ne, ale mám je většinu mám na poslouchaní.
0: Máš je na poslouchaní?
1: Ano, ale to je jedna z mých oblíbených dvojic.
0: Dobře. Takže jsi to hodně poslouchal před spaním na CDčku třeba?
1: Ne, my to poslouchám tak celou den, poslouchám se ségrou.
0: Posloucháš se ségrou?
1: Občas.
0: A máš nějakou oblíbenou pohádku? Nebo nějaký příběh, který zažili?
1: Tak. Já mám rád Máničku v pasti a potom mám rád Rozhlasovou komedii Hurvínek a drak a Spejbl peče bábovku.
0: Spejbl peče bábovku, Hurvínek a drak, no to jsou pěkné pohádky. Tak jo, tak jsem ráda dneska, že ti to Františku sedlo, to, ty postavičky. A zeptám se tě ještě, na co se dneska těšíš.
1: Na dětský den ve škole.
0: Máte dětský den?
1: Pořádá pátý ročník, já jsem páták.
0: No vidíš, tak to budeš mít plno práce, když jsi pořadatel. Takže nějaká stanoviště na zahradě?
1: Na zahradě na škole.
0: Ano, na školní zahradě. Tak jo, tak já myslím, že budete mít pěkné počasí, tak přeju, ať se to pěkně vyvede, ať se vám to všem líbí. Dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady ódu na přírodu, dělání dělání, anebo slečna velryba.
1: Dělání dělání.
0: Dobře, a komu písničku zahrajeme?
1: Mamince, já si mohu vydrobit ségře do postele a tátovi.
0: Dobře, je to všecko? Tak jo, tak si užijte pěkně písničku, děkuji, že jsi zavolal, měj se hezky a těším se zase někdy příště, ahoj.
1: Ahoj.

Hlavními aktéry dnešní večerníčkové soutěže byly Spejbl a Hurvínek. Tyto postavičky vycházejí z tradice divadla Spejbla a Hurvínka, které je vůbec prvním profesionálním loutkovým divadlem tohoto typu na světě. Loutky vznikly, tedy loutka Spejbla v roce 1920 a Hurvínek v roce 1926. Letos tedy slaví sté narozeniny. Život jim vdechl a jejich charakter určil divadelní nadšenec Josef Skupa. Spejblovi přeřkl roli nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého prostořekého synka Hurvínka. Namluvil obě postavy tak, že plynule přecházel z basu otcova do fistulky synka. Dvojce Spejbla a Hurvínka byla v roce 1930 doplněna o postavy Máničky a psa Žerika a později přibyla také paní Kateřina alias Bábinka. A protože dnešní soutěž se zaměřuje na večerníčky, pojďme se tedy podívat, jak je to se Spejblem a Hurvínkem ve večerníčku. Na televizních obrazovkách v rámci večerníčku se objevily v několika samostatných seriálech. První to bylo Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka z roku 1972. Tam bylo na točeno celkem 13 dílů a je to první a jediná černobílá série. Režie se tehdy ujala Libuše Koutná. Loutky mluvili Miloš Kiršner, který mluvil Spejbla a Hurvínka po Josefu Skupovi a potom Helena Štáchová Máničku. Dalším večerníčkem bylo znovu u Spejbla a Hurvínka v roce 1974. Opět vzniklo 13 dílů. Je to tedy další navazující série, tentokrát už barevná. Tam patří vůbec k nejpopulárnějším. Česká televize ji často opakuje. Postavy v ní zažívají příhody třeba na chatě, při kutilství nebo při sportování. Určitě si vybavujete známé díly jako Syslus Modrobulvus nebo Spejbl kope studnu, Ranní rozcvička anebo Bezhlavý rytíř na hradě. A dále bych zmínila ještě Hurvínkův rok z roku 2003, to je tedy modernější série. Tam sledujeme příběhy a tradice proměny přírody během celého roku, tedy od ledna do prosince. Tuto sérii už napsala Helena Štáchová a Spejbla a Hurvínka namluvil Martin Klásek po smrti Miloše Kiršnera. Tolik tady k večerníčkům o Spejblovi a Hurvínkovi. Určitě by se o této dvojičce dalo mluvit dlouho, nemáme už tolik času, ale pokud máte Spejbla a Hurvínka opravdu moc rádi, tak si neodpustím to, že vás pozvu k poslechu Barvínku, který jsme natočili s kolegyní Elčou na podzim loňského roku, takže pokud máte chuť a čas, můžete si tento díl najít v audioarchivu Proglasu, anebo poprosit rodiče, aby vám s tím pomohli. To je tedy z dnešního ranního zíváčku všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a za to, že máte odvahu volat do vysílání. Mějte se pěkně, ať se vám dneska podaří všechno, co vás čeká a zítra nezapomeňte opět poslouchat a soutěžit v 6.45 na Proglasu.

0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a tohle je úterní Ranní Plus s datem 2. června. Dobrý poslech vám od mikrofonu přejí Daniela Vrbová
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Čemu se budeme věnovat dál? Ptát se budeme například na to, co přinese státům Evropské unie migrační a azylový pakt, který začne platit příští týden.
1: Bude Írán pokračovat v mírových jednáních poté, co Donald Trump napsal, že Izrael a libanonské hnutí Hizbalah souhlasili se zastavením vzájemných útoků?
2: A jak se do zdejších hypoték promítá energetická náročnost budov?
1: To vše uslyšíte, nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Dobré ráno. Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a téměř 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a 5 v Dnipru.
5: Rusko na Kyjev a Dnipro vystřelilo přes 40 balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu a vyslalo asi 300 nepilotovaných letounů. Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva. Vypukly požáry a město zahálil hustý kouř. Zasaženy byly bytové domy, obchody a také první a druhé patro polikliniky v Holosívském obvodu, uvedla kyjevská radnice. Mohutné exploze byly slyšet i v Dnipru, kde zahynulo nejméně 5 lidí a 25 bylo zraněno, uvedla tamní oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
6: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
7: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy dceřinu zákaznickou společnost.
6: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
8: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
6: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Členské státy Evropské unie budou moct rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci toho počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatelé o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navrácení. Uvedené informace pak budou dostupné všem členským státům Evropské unie. Celý migrační a azylový pakt detailně probereme v Ranním Plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizbalah s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že se Hizbalah zavázal k neútočení na území Izraele. Také izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo. Aktuální situaci na Blízkém východě popíše v následujícím vysílání Ranního Plusu náš tamní zpravodaj. Zhruba 1/5 opatrovnických řízení při rozvodech rozhodují v Česku soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci vždy zjišťovali možné domácí násilí v rodině.
9: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
10: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
11: Podívat se na to je vychování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
10: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
12: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
10: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Zprávy Plusu. V Brně na výstavišti dnes startuje třídenní veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
13: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních, bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
4: Přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny hradu Michalovice si nechá změřit vedení Mladé Boleslavy. Chce se ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě, pokračuje radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
14: Radní rozhodli o zadání nového posudku nakloněnosti Michalovické věže. Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A zároveň musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun.
4: Právě necelý 1 milion korun stojí celá procedura zápisu do této knihy. Nynějším šampionem zapsaným v Guinnessově knize rekordů je věž kostelíka v německém Gauvenheimu. Ta má sklon 5,4 stupně. A jak to vypadá v 7 hodin a 7 minut na silnicích dálnice D5 z Prahy na Rozvadov zůstává za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na 122. kilometru vyprošťují kamion po nehodě. Odklon na 119. kilometru přes Holostřevy a Malenice. Před odklonem se zdržíte asi čtvrt hodiny. A na D1 z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavíte a ve frontě pojedete až na 206. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je pak silný provoz za Lohkovským tunelem, regulují proto vjezdy, stojí se na Lahovické mostě a také před Cholupickým tunelem od 5. kilometru. Šťastnou cestu! Dnes je jasno až polojasno, postupně bude oblačno, hlavně na severovýchodě výjimečně s přeháňkami, později večer na jihozápadě Čech s ojedinělým deštěm nebo i bouřkami a teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Festival Meeting Brno nabídl v uplynulých dnech multižánrový program zaměřený na setkávání a otevřený dialog. Rozvíjí odkaz brněnského roku smíření 2015. Za cíl si klade i nastolení významných společenských témat, narovnávání historických křivd a přispívání k mezileckému porozumění. Letošní přednášky a debaty, koncerty nebo komentované procházky reflektovaly téma domova. Iniciátor a viceprezident festivalu David Macek Proglasu v ohlédnutí za právě skončeným 11. ročníkem řekl.
2: Čeho si vážím asi úplně nejvíc, tak z mnoha stran slyšíme, že takovou atmosféru, jaká byla například na pouti smíření, které se zúčastnilo letos 4,5 tisíce lidí, takže to si nepamatují. Naposledy lidé prožili, hodnotili to tak, že měli úplně chuť se do něčeho pustit, být nějakým způsobem veřejně aktivní. Bylo to takové jakési probuzení toho dobrého v lidech podle všeho, to, co jsme tam společně prožili. A toto chodí z různých stran, jak od zahraničních účastníků, tak také od nás. Zase skutečně je ta naše touha umožnit české veřejnosti setkání s našimi sudetoněmeckými krajany, aby poznali, kým jsou, kým nejsou, co na jejich setkáních zaznívá, co tam nezaznívá, takže to česká veřejnost ve své značné části pochopila. Mnozí se také zúčastnili a myslím, že je to krok, který jsme nějak potřebovali, aby zkrátka ten náš postoj k našim krajinům, se kterými jsme po staletí spojení, nevycházel z nějakých předsudků, utkvělých představ, ale abychom tu zkušenost, kterou sami s nimi máme, mohli sdílet. To znamená, nejedná se o nějaké naše nepřátele, o nějaké ohrožení pro nás, ale jsou to naši přátelé, podporovatelé a ty si přirozeně ambasadoři českých zájmů na zemi Německa. Mně tak trochu přijde, že se tam vydařilo všechno, všechny ty různé části programu, ale tohle je něco, o čem někteří mluví jako události desetiletí, o něčem, na co se čekalo a co nebylo možné skutečně dlouhou dobu a má to nějaký přesah snad i do budoucnosti, protože zkrátka poprvé se tady setkali a vzhledem k tomu, jaké kolem toho byly různé mýty a představy a vlastně odpor, tak je to významný krok, tak určitě při zpětném pohledu na 11. ročník meetingu Brno 2026, tohle bude pochopitelně jakási část, která zůstane zapsaná.
1: Zhrnul za organizační tým festivalu Meeting Brno jeho viceprezident David Macek. 12. ročník se uskuteční od 3. do 13. června 2027. Pouť smíření bude v předposlední den.
3: Tam, kde končí ticho,
4: začíná dialog a porozumění.
5: To je Meeting Brno.
6: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
7: Hojí rány minulosti.
8: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
6: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
9: Protože všechno začíná setkáním.

0: Varhanní koncert se rozezní zítra od 19 hodin v kroměřížském kostele svatého Mořice. Více za organizátory doplní Eva Nováková.
1: Bude představena sbírka hudebních skladeb, které byly provozovány v kostele od 16. století až do 20. století. Takže od těch nejstarších skladeb až po novější, třeba Antonína Dvořáka nebo Wolfganga Amadea Mozarta, ale především určitě zazní skladby významného skladatele 17. století Pavla Josefa Vejvranovského, který působil v Kroměříži jako kapelník biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkornu. Na varhany bude hrát významný varhaník z chrámu svatého Mořice v Olomouci, pan Stodůlka, a některé skladby budou doprovázeny i zpěvem. Bude zpívat Tenka Chytilová, což je solistka chrámového sboru u Panny Marie v Kroměříži.
0: Sdělila pro Glasu Eva Nováková z pořádajícího klubu UNESCO Kroměříž.

0: Na vernisáž výstavy nadačního fondu Melodio jste zváni tento pátek od 17 hodin do Jihlavské městské knihovny.
1: Co se tam bude dít, nejenom zpěv, nejenom výstava jako taková, ale taky krásný zážitek s jednou z umělkyň, která spolupracuje s nadačním fondem Melodio. Paní Kočková totiž přinese obraz, který je možno si ošahat. Takže jednak ti klienti a lidé, kteří jsou nevidomí, budou mít nádherný zážitek, nejenom z hudby, ale i z hmatu, ale i ti, kteří budou ochotni ten zážitek podstoupit, zavázat si oči a na chvilku předstírat, že třeba tenhle ten smysl jim chybí, protože i nevidomí klienti jsou klienti nadačního fondu Melodio, mají zdravotní handicap a my jim pomáháme k tomu, aby našli svoje vize, našli svoje talenty a zlepšili úroveň svého života.
0: Dodává spoluzakladatelka nadačního fondu Melodio Šimona Mašková. Podrobnosti najdete na jeho webových stránkách.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je tu 7:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je úterý 2. června. Katolický kalendář připomíná svaté Marcelína a Petra, římské mučedníky z počátku 4. století. Veliký požár před 485 lety zachvátil Prahu a spustošil levobřežní část. Malá strana, Pražský hrad se svatovítskou katedrálou a přilehlé Hradčany téměř lehly popelem. Připomínáme i 395. výročí příchodu řádu školských bratří piaristů na Moravu. Před 135 lety byl ve fotbale zaveden pokutový kop. Před 105 lety se narodil konstruktér a projektant židovského původu Oldřich Stránský. Polistopadový předseda Českého svazu bojovníků za svobodu zemřel v roce 2014. Před 85 lety německé jednotky dokončily okupaci Řecka. 41. narozeniny dnes slaví zakladatel Centra paliativní péče, psycholog Martin Loučka. 50. má novinář Petr Třešňák, redaktor časopisu Respekt, předseda spolku Naděje pro děti Úplňku. 79 let se dožívá někdejší přední slovenský disident a osobnost podzemní církve František Mikloško. A dnešním oslavencem je Jarmil. Ryze české jméno se vykládá jako ten, který miluje jaro. Jarmilu k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké počasí přinese dnešní den? Zpočátku bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami, postupně čekáme oblačno a zejména na severovýchodě výjimečně přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a mohou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách bude kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu nás bude čekat ranní hudební kompas už za několik málo okamžiků v 7:45. Tam si představíme senegalského zpěváka Sheikha Ibra Fam. Od 8:00 nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách přehled očekávaných událostí, potom zprávy a pozvánky z regionu. Od 9:00 pak naladíte pořad Na stole je téma. Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 22. května 2026 zemřel v Hradci Králové dlouholetý pracovník tamní hvězdárny Karel Bejček. Byl výraznou osobností, oblíbeným propagátorem astronomie i člověkem pevné víry a mimořádně širokých zájmů. Svým laskavým a poutavým projevem dokázal oslovit děti i dospělé a pro mnohé se stal inspirací i průvodcem světem hvězdné oblohy. Spolupráce s rádiem Proglas si velmi vážil a my si dnes s úctou připomínáme jeho život i práci reprízou pořadu, který s ním 18. června v roce 2021 natočil redaktor Martin Weisbauer. To je tedy pozvánka na ráno s Proglasem. Teď si pustíme píseň Snídaně. Zpívají Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák, doprovází Sedmihlásek.

0: Dámský pěvecký sbor Našera působící v Praze letos slaví 20 let od svého vzniku. Název sboru pochází z hebrejštiny a v překladu znamená zpívejme. Tento čtvrtek od 18.30 se uskuteční výroční koncert ve sboru Církve bratrské na Soukenické 15 na Novém městě v Praze. Sbormistrně Emma Máchová přibližuje, co bude na programu.
1: Našera za těch 20 let prodělala velikánský vývoj, což první snaha moje byla to trošičku zachytit, ale tím, jak se řady sboru velice proměňují, tak je to poněkud složitý, ale udělali jsme takový konsenzus nějakých lehce duchovních písní, hebrejský písně nesmí chybět, lidová písnička nesmí chybět, holky si tam zase prosadily nějakou Afriku, ale vlastně k čemu jsme se prokousali v posledních letech je píseň moderní, takže vlastně děláme hudbu i současných autorů, což úplně Pestalozziho Libertango není, ale takovej John Parfoy a jeho kantáte Hodie a Days of Beauty Olia Gayla, to jsou určitě současní žijící autoři.
0: Ke sboru se na koncertě také připojí smyčcové kvarteto Da Polinare.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Blíží se 45. minuta po 7. hodině, kde vás Proglas zve k poslechu ranního hudebního kompasu.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát jsme zváni do Afriky, konkrétně do Senegalu. Představíme si album Aduna, které natočil zpěvák Sheikh Ibrahim. Začneme skladbou Ubil Sakol.

0: mejor.
1: Posloucháme ukázky z alba Aduna senegalského zpěváka Sheika Ibry Fama. Aduna znamená ve volovštině jednoho z jazyků Senegalu život. A právě život ve všech jeho podobách je hlavním tématem alba. Senegalský zpěvák a hudebník Sheik Ibry Fam se zamýšlí nad vírou, poznáním, migrací, láskou, solidaritou i schopností měnit vlastní osud. Sám album označuje za zrcadlo krásy i zápasů života a jednotlivé skladby představují různé pohledy na současný africký svět. Sheik Ibry Fam se proslavil jako zpěvák legendární skupiny Orchestra Baobab, s níž 6 let koncertoval po celém světě. Právě toto období ho přivedlo k hlubšímu zájmu o africké hudební dědictví a k rozhodnutí zpívat více ve svých 2 mateřských jazycích Wolof a Bambara. Nové album se nahrávalo na různých místech mezi ostrovem Reunion, Senegalem, Francií a Kanadou a jeho zvuk odráží autorův kosmopolitní život. Sheik Ibry Fam spojuje afropop, soul a západoafrické hudební tradice s vlivy z dalších částí Afriky i Karibiku. Poslechneme si ještě písně Versek a Gondy.

0: Poslouchali jsme senegalského zpěváka Sheika Ibrufa Mas alba Aduna Život. Ve 14 hodin se v dalším vydání hudebního kompasu budeme věnovat hudebnici Marloy z Kanárských ostrovů. A zítra ráno si představíme nové album jeho italského projektu Eletro Mascarimiri. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zprávy budeme nyní přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: V 8 hodin 2. června posloucháte úterní ranní Plus a dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A na co se budeme ptát po 8. hodině? Změní se postoj Česka k evropskému migračnímu paktu poté, co ho doplní přísnější návratové nařízení?
1: Jak ovlivní dosavadní suché jaro letošní sklizeň?
2: A jak by mohli soudci nově posuzovat případy domácího násilí třeba při rozvodu?
4: Chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. My definujeme, co je zájmem dítěte naprosto přesně.
1: Zprávy má teď pro vás Monika Vrchotová.
5: Hezké úterní ráno. Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích.
6: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: A jak se na zpřísnění unijní migrační politiky dívají čeští zástupci v Europarlamentu, zjistíme v ranním Plusu hned po zprávách. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
7: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
5: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. I to bude tématem dalšího vysílání ranního Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Tchajwanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajwanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajwanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
8: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
9: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes s jeho zástupci podepíše memorandum. Přibyl téma považuje za jednu ze svých priorit. Jak bude spolupráce se spolkem vypadat, popisuje mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.
10: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi, o větší podporu obětí zneužívání a také se bude jednat o rozvoj prevence a dalšího citlivého přístupu k lidem, kteří byli zneužiti představiteli katolické církve.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pracovní portály nabízejí už teď tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července přitom budou ještě přibývat třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5 000 takových pozic. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové většinou nabízejí zájemcům minimálně 160 korun za hodinu. Kvůli odstraňování následků nehody kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 nedaleko Benešovic ve směru na Rozvadov. Podle odhadu policie může omezení trvat minimálně do 12 hodin. Řidičům proto doporučuje využít objízdnou trasu, říká mluvčí Iva Vršecká.
11: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ní najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
5: A na silnicích ještě zůstáváme. Na D1 z Vyškova do Brna zpomalte za sjezdem na Rousínov. Na 216. kilometru se zastavíte a ve frontě pojedete až na 206. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou od sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje a nesouvisle pojedete až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň. Také k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Zdržení asi 40 minut. Dobře dojeďte. 2. červen začíná jasnou až polojasnou oblohou, postupně bude až oblačno a hlavně na severovýchodě se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak na jihozápadě Čech zatáhne a ojediněle bude pršet, objevit se můžou i bouřky a nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

z hostin se táhnula sem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Deset minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 2. červen 2026. Zástupci Papežské akademie pro život, Světové lékařské asociace a Izraelské lékařské asociace jednají v Římě o etických standardech nakládání se zdravotními údaji a biobankami. V Římě také pokračuje výroční zasedání národních ředitelů papežských misijních děl. Z Česka se účastní jáhen Leoš Halberstadt. Funkce děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se při slavnostní inauguraci v pražském Karolinu ujme docent Petr Galus. Vše svatou k 30. výročí úmrtí Olgy Havlové, zakladatelky výboru Dobré vůle, bude sloužit emeritní biskup Václav Malý v pražském chrámu Panny Marie před Týnem. Zaspívá Aneta Langerová z Maranata Gospel Choir. Zoo Praha se odehraje Den pěstounů. Akce patří pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i široké veřejnosti. Nabídne i poradenství pracovnic pražského magistrátu. Benefiční koncert Židovský hlas pro Palestinu pořádá v pražském Cross Clubu organizace Židovský hlas solidarity na podporu izraelských lidskoprávních organizací a pomoci palestinským civilistům v Gaze. Kolpingova zahradní slavnost se chystá v zahradě Kolpingova domu v pražských Bohnicích. Důvody ke slavení jsou 30 let působení Kolpingovy nadace v Praze 8 a dokončení nové přístavby s byty pro maminky s dětmi, které potřebují bezpečné zázemí a nový začátek. Křesťanské církve v Liberci zvou na ekumenickou bohoslužbu slova u kříže na Ještědu s požehnáním městu i kraji. Část poutníků se nahoru vydá pěšky. Masarykův onkologický ústav Brno organizuje běh na Kraví hoře na podporu těch, kteří překonali onkologické onemocnění nebo mu právě čelí. Biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou v bazilice svatého Prokopa v Třebíči a pak předá maturitní vysvědčení absolventům katolického gymnázia. Synoda duchovních a kazatelů Královéhradecké diecéze církve Československé husitské se sejde v klášteře Broumov. Arcidiecézní pastorační služba pro všechny, kteří se pro svou sexuální orientaci cítí být na okraji církve, pořádá v Olomouci bilanční setkání u piva. Městský stadion v Ústí nad Labem hostí atletické dopoledne pro děti prvního stupně základních škol v projektu Českého atletického svazu Atletika pro děti pohybová gramotnost. A regionální muzeum Skuteč otevře výstavu Krása střeleckých terčů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Organizátoři sobotní slavnosti blahořečení v Brně se ještě jednou obracejí na vás, kteří byste už v pátek mohli celou událost podpořit fyzickou prací. Potřebují pomoc se stavěním pódia, techniky a židliček v Brně na výstavišti od časného rána do odpoledne od 6 přibližně do 15 hodin.
2: Milí přátelé, zháníme 7 mužů, 7 dobrovolníků, kteří nám v pátek 5. června pomůžou postavit veškerá pódia a seating na výstavišti pro slavnost blahořečení. Spoustu dobrovolníků už máme, já jim všem strašně moc děkuji, ale abychom to stihli a měli všechno připravené na tento velký den, tak bychom ještě potřebovali 7 schopných chlapů. Takže pokud cítíte, že by to mohla být vaše služba, prosím, přihlaste se přes webové stránky www.buladrbola.cz. Díky moc.
1: Vzkazuje z brněnského biskupství za pořadatelský tým slavnosti blahořečení Vojtěch Jurásek.
3: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

moc bych ti přát, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

Je 9:30, úterý 2. června. Máte naladěný proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Katolický kalendář dnes připomíná svaté Marcelína a Petra, římské mučedníky z počátku 4. století. Veliký požár před 485 lety zachvátil Prahu a spustošil levobřežní část. Malá strana Pražský hrad se svatovítskou katedrálou a přilehlé Hradčany téměř lehly popelem. Připomínáme i 395. výročí příchodu řádu školských bratří piaristů na Moravu. Před 135 lety byl ve fotbale zaveden pokutový kop. Před 105 lety se narodil konstruktér a projektant židovského původu Oldřich Stránský, polistopadový předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, zemřel v roce 2014. Před 85 lety německé jednotky dokončily okupaci Řecka. 30 let uplynulo od úmrtí historika Jiřího Zpěváčka. 41. narozeniny dnes slaví zakladatel Centra paliativní péče, psycholog Martin Loučka. 50. má novinář Petr Třešňák, redaktor časopisu Respekt, předseda spolku Naděje pro děti Úplňku. 79. let se dožívá někdejší přední slovenský disident a osobnost podzemní církve František Mikloško. A dnešním oslavencem podle občanského kalendáře je Jarmil. Ryze české jméno se vykládá jako ten, kdo miluje jaro. Jarmilům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Zpočátku jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Postupně čekáme oblačno, zejména na severovýchodě, výjimečně s přeháňkami. Později večer se v jeho západní polovině Čech zatáhne a mohou se vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 21 a 26 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 17. Tolik počasí. Na proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kde nabídneme k poslechu pořad Na stole je téma. Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 22. května 2026 zemřel v Hradci Králové dlouholetý pracovník tamní hvězdárny Karel Bejček. Byl výraznou osobností, oblíbeným propagátorem astronomie i člověkem pevné víry a mimořádně širokých zájmů. Svým laskavým a poutavým projevem dokázal oslovit děti i dospělé a pro mnohé se stal inspirací i průvodcem světem hvězdné oblohy. Spolupráce s rádiem Proglas si velmi vážil a my si dnes s úctou připomínáme jeho život i práci reprízou pořadu, který s ním 18. června 2021 natočil redaktor Martin Weisbauer. 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom dopolední hudební proud. 10:15 se můžete těšit na relaci Rádia 7 na 3D Talk. Od 10:30 pak vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin čteme na pokračování. Dnes otevřeme knihu Sejdeme se v nebi, je to příběh Jana Buly. Napsal ho Jiří Mikulášek a uslyšíme ho v podání Jana Novotného. To je tedy pozvánka na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám budou zpívat Věra Martinová a Tomáš Klus.

0: Včera na Den dětí spustila diakonie Českobratrské církve evangelické svou letní výzvu s krabicí od bot za lepší prázdniny. Peněžní sbírka pomůže zajistit prázdninové zážitky dětem ze znevýhodněných rodin. Na detaily jsme se ptali manažerky sbírky Denisy Ratajové.
1: Pošle stovky dětí z rodin v nouzi na letní tábory, výlety a do příměstských klubů. Tato sbírka pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem z náhradní péče, s handicapem i těm, které jsou v krizových centrech. Běží už od roku 2017 a my jsme si letos vypůjčili jako symbol semafor. Takže začínáme na červené a s hláškou Houston nemáme problém, vyzýváme dárce, aby se k nám přidali a říkáme, děti mají zbalené batůžky, ale nikam nejedou. A s vaší pomocí pak přepneme nejdřív na oranžovou a dokonce června, potom chceme dojet až na zelenou. Cílem je vybrat 2 miliony 200 tisíc korun a to právě na ty prázdninové zážitky pro stovky dětí napříč celým Českem. Máme samozřejmě konkrétní děti, kterým přispíváme na konkrétní aktivity. Všechny ty informace najdete na webu krabiceodbot.cz, kde máme novinky, příběhy a jeden z nich je třeba o Štěpánce, které je 9 let a loni teprve poprvé zažila tábor a přijela z ní nadšená, samostatnější a plná nových zážitků. Takže to je něco, co bychom rádi dopřáli letos i další.
0: Vyzvala manažerka benefice Denisa Ratajová. Za 24 hodin od vyhlášení se vybralo téměř 500 000 korun. Přispět můžete také, a to na webu mateřské sbírky krabiceodbot.cz.

30 let života naší diecéze tvoří tisíce obyčejných setkání, píše v pastýřském listu k jubileu ostravsko-opavské diecéze její biskup Martin David. Zmiňuje rodiny, které se společně modlí, společenství ve farnostech, kněze sloužící svému lidu, řeholníky a řeholnice zasvěcené modlitbě a službě, učitele i katechety předávající víru dalším generacím, nemocné nesoucí svůj kříž, všechny, kdo pečují o potřebné, seniory, kteří uchovali víru v těžkých dobách. Tam všude se podle Davida projevuje letošní biblické motto diecéze, kde jsou dva nebo tři zhromáždění v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed nich.

0: Do Poněšic u Hluboké nad Vltavou vrátí inkluzivní sportovní akce. Poněšický survival se uskuteční od 12. do 14. června a nabídne společný 24-hodinový outdoorový závod pro dvojce. V němž vedle sebe nastupují sportovci bez handicapu, ale i dvojce s vozíčkáři. Informace o průběhu závodu nám poskytl hlavní koordinátor Martin Týml.
1: Poněšický survival je závod s tradicí od roku 2002. Od roku 2010 pak byla přidaná kategorie, ve které soutěží handicapovaní sportovci s doprovodem sportovců bez handicapu. Závod je totiž závodem dvojic. Závod probíhá 24 hodin bez přerušení. Startuje se vždycky večer za tmy a cíl je až druhý den zase ve večerních hodinách. A během toho závodu čeká na všechny účastníky velké množství disciplín, v podstatě všechny outdoorové sportovní disciplíny, které by tak člověka napadly. Začíná se pádlováním na Hněvkovické přehradě. Hledají se kontroly po březích, jsou tam feráty nad Vltavou, jsou tam inline brusle, orientační běh, lezení na umělé stěně, plavání v bazénu, střelba z různých druhů zbraní. Taková perlička je potom sjezd divoké vody na kanále v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Toho závodu se každoročně účastní většinou jenom 3 nebo 4 ty dvojice s handicapovanými sportovci, protože to je opravdu velice náročné a ne každý si na to troufá. Nicméně možná i v rámci tohohle krátkého představení bych chtěl říct, že není nutné se bát, protože ten závod je postavený tak, aby si každá ta dvojice mohla vybrat, co bude vlastně chtít absolvovat. Už nejde stihnout, tak se nic neděje, maximálně potom v cíli získají třeba nějaké časové penalizace a nemohou se teda umístit na stupních vítězů, ale o to v tomhle závodě opravdu nejde. V tomhle závodě jde o to, aby si to každý vyzkoušel, šáhnout si na nějaké dno svých sil, zkusit dobře komunikovat se svým parťákem a prožít ten krásný den v české přírodě.
0: Sdělil hlavní koordinátor poněšického závodu Martin Týml.

0: 13. a 14. června proběhne po celém Česku 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Za cíl se dává zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, veřejných prostorech a prezentovat obor. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam. V rámci programu bývají komentované prohlídky a hudební či divadelní představení. Garant akce Přemysl Krejčiří k nám přiblížil, co bude součástí víkendu.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřená, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.

0: Bylo 9 hodin. Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 22. května 2026 zemřel v Hradci Králové dlouholetý pracovník tamní hvězdárny Karel Bejček. Byl výraznou osobností, oblíbeným propagátorem astronomie i člověkem pevné víry a mimořádně širokých zájmů. Svým laskavým a poutavým projevem dokázal oslovit děti i dospělé a pro mnohé se stal inspirací i průvodcem světem hvězdné oblohy. Spolupráce s rádiem Proglas si velmi vážil a my si dnes s úctou připomínáme jeho život i práci reprízou pořadu, který s ním 18. června 2021 natočil redaktor Martin Weisbauer.
1: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
2: Vítejte při poslechu Dopoledne s Proglasem ze studia Hradec Králové, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Naším dnešním tématem bude pomezí vědy a víry a mým hostem ve studiu je pan Karel Bejček, dlouholetý astronom, který vystudoval i teologii. Je to zároveň velký optimista a skutečně, jak se říká, renesanční člověk, tedy muž mnoha zájmů. V současné době je už v důchodu, ale astronomii a kosmonautice se věnovat nepřestal a stále spolupracuje s hvězdárnou v Hradci Králové, kde strávil mnoho krásných let. Pane Bejčku, jsem moc rád, že jste přišel k nám do studia.
3: Dobrý den, děkuju.
2: Pane Bejčku, kolik let jste působil na Královéhradecké hvězdárně, jestli to spočítáte?
3: Prosím vás, on je to trochu složitý. Já jsem to měl jako druhý zaměstnání, a bylo to zhruba od roku 1963, kdy jsem tam, já tam chodil do kroužku předtím, takže tam začínalo moje nějaké působení. 63 a od roku 1970 jako externí zaměstnanec. To znamená chodit s dětma, výst kroužek astronomický a občas nějaký ty výpravy a takhle něco tam říci okolo astronomie či kosmonautiky. Tak takovýmhle způsobem jsem tam začínal a pak se trvával až vlastně do loňského roku, kdy covid mě vyhnal z hvězdárny.
2: Mohu se zeptat, co jste dělal předtím, když jste tam nebyl na plný úvazek?
3: Já jsem původně elektronik, když jsem dělal zdravotnickou techniku a byl jsem na vojenské akademii, ale jako civilista, jo? Ne, já nebyl voják. A tak jsem tam dělal tu zdravotnickou elektroniku, což je obor velice zajímavý, velice to. Ještě jsem si něco dostudovával a tak. No a to bylo do roku 1993, kdy ta armáda to pracoviště zrušila v rámci nějakých velkých reorganizací. No a tak jsem říkal, co teda, tak jsem šel na hvězdárnu a ředitel řekl, no to je dobře, okamžitě tě berem. Jako natrvalo, já tam byl jenom jako externista, jo?
2: Jak souvisel ten váš obor s astronomií, nebo jste musel ještě něco potom dostudovávat?
3: Jezdil jsem na maturitní studium astronomie, to bylo na Moravě, a pak jsem samozřejmě sám si studoval a to, protože to byl můj koníček od dětství. Já začínal ještě před první družicí, to bylo rok 1957, kdy jsem jako školák pak dětem vykládal, co to je na obloze vidět to světýlko, jak to funguje. A babička mě vždycky říkala, ty seš takový, nechápala ty věci, ale říkala, on je to blázen. No a lidi poslouchali, to byli mý první posluchači. No a pak na té hvězdárně jsem občas šel na nějakou přednášku tady do města a tak podobně. A pak jsem jezdil po školách a už to šlo jedno za druhým.
2: Takže jste k tomu inklinoval vlastně už od nejútlejšího mládí.
3: Protože ono, když člověk něco dělá s velkým zájmem, tak nerad to dělá do šupliku, jo?
2: Vy jste tady zmiňoval mládež, děti, kroužky. Já vím, že jste dlouhá léta vedl i v Hradci na hvězdárně mládež. Jak to bylo?
3: No, Hradecká hvězdárna má obrovskou tradici v tomhle, protože když jsem tam přišel v roce 1961, tak už tam běžel takový klub mládeže prostě, jo. Byli jsme lidi 16, 17, 18 let, takže to tam začalo. No a pak se tam objevili mladší školáci, tak už jsem je někdy vedl, pak jsem nějakou dobu, nějaký ty roky měl na starosti, tak si ten kroužek celý, ale vzhledem k tomu, že zaměstnání ve špitále vojenským a tady, tak ono to někdy nešlo dohromady. No ale nicméně jsem se snažil, aby ty děti něco pochytili. Mám 3 děti, 2 kluci občas šli se mnou, tak taky je to trošku poznamenalo, ale jenom trošku. No a takhle jsem se dostal k těmhle věcem.
2: Ta astronomie se vyvíjí mílovými kroky, velice rychle. Ale pozoroval jste třeba, že by i ty děti se vyvíjely nějakým způsobem, že by po mnoha letech byly ty jejich zájmy nebo dotazy odlišné?
3: Ano. Hodně, poslední dobou vůbec se to stupňovalo. Samozřejmě to je otázka dostupnosti počítačů a chytrých telefonů a tady to ty děti už jsou přede mnou. Tam jim nestačím. Vím, že je to asi 5 let, co jsem do klubu, který tam na Hvězdáně, nebo do kroužku, ale už jsem je nevedl, přinesl časopisy Astropy se to jmenuje. Astronomická společnost to vydává. Říkal jsem, tady mám spoustu starých čísel, nechcete si to vzít? Koukali, položili, nic. Já říkám, aha, ono nejde udělat prstama takový to rozšíření, jako je u telefonu, že jo? Tak co s tím? No pak si to dva vzali a za týden přišli, nebyli by další, čili chytli se. Tak jsem jim je dal, že jo?
2: Ta trpělivost, že?
3: Ano,
2: že
3: to se mění, ale ty děti jsou rádi, když si člověk s nima popovídá, když se popovídají i lidský věci někdy, jo? To mě tam přišli návštěvníci a tak poslouchali a říkali, pane, můžeme se na něco zeptat, já pánu, ptejte, a nebude to astronom, já pánu, co to bude? My jsme vyvedli nějakou blbost, lezli jsme někam přes plot, já pánu, posechněte, vy jste tam něco rozbili, nebo to? Já pánu, víte co, zajděte si za tím majitelem, omluvte se mu, a jestli bude slušnej, tak vás pozve na čaj, jestli bude neslušnej, tak vám bude nadávat. Jo? No a dopadlo to dobře pro kluky.
2: My jsme se vlastně dostali k tomu, na co jsem se vás chtěl zeptat později, ale zeptám se už teď. Jaké jsou nejčastější dotazy těch vašich návštěvníků, nebo jak jste to vnímal? Na co se lidé nejvíce ptají, co je nejvíce zajímá?
3: To je úžasný přehršel dotazů. Začnu třeba prvním. Přijel jsem do jednoho tábora, tady na Vysočině, skauti to byli, mluvím tam hodinu a půl, lítání do vesmíru, astronomie, pam, tak se mě zeptejte, co chcete slyšet. První dotaz byl, proč studujete teologii? A mě spadla čelist, protože to nesouviselo s tím tématem. No, nesouviselo. Tak jsem mu to začal vykládat, že se snažím o takový jaký ucelený pohled na svět. Že ten Bůh je to první a to ostatní je všecko k tomu. No prostě děti se mě pak ptali na další, ale i při těch jiných školských těchhle těch prostě jsem měl vždycky radost, že ty děti jsem chytnul, když jsem nedávno v jedné škole mluvil na téma naše země a oni říkali, to je úžasný a to se dá někde studovat. Říkal jsem, jistě, v Praze geologie nebo jinde po světě a tam se dozvíte o zemi věci, které jste nikdy neslyšeli, protože víte, mluvíme toho málo, ale z toho mála si můžeme vybrat něco a pak koukáme s úžasem, jak ten svět je krásný a složitý.

0: Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové a hostem našeho pořadu je dnes astronom a teolog pan Karel Bejček. Vy jste před chvílí vlastně už částečně odpověděl na otázku, na kterou jsem se vás chtěl zeptat. Jak jste vůbec dospěl k nápadu studovat teologii, ještě tady k tomu a proč?
1: To má kořeny v dětství. Moje babička byla věřící, no a tak občas jako mě něco řekla, takhle ta andělíčku, můj strážičku a takhle, no a to jsem nebral. Táta byl nevěřící, on to byl důstojník, jo, ta doba 50. let a to prostě nemohl se projevit ani tam jako, ale ono by ho to ani nenapadlo. No a tak ta babička na mě trošičku působila, no a já jsem tak nějak to nezvažoval, ale něco ve mně zůstalo. No a pak během té doby, kdy jsem se začal zajímat o astronomii, tak mě začaly přicházet takové myšlenky jako pro pána krále, my si hrajeme na to, že víme, z čeho ten vesmír je. A co jako? Často jsem seděl na hvězdárně na střeše v noci, koukal na oblohu a říkal jsem, co zatím je? Proč to je? Teď to vnímám jako krásu. A během té doby jakoby pomaličku mě přicházely odpovědi, kdy heleď, tady otoč se tam až věž kostela, že jo? Takhle jsem k tomu dostal v té víře. A jsem rád, protože skutečně tomu se mě otevřely dveře do jiného prostoru. Ten prostor je nekonečný a jsou tam úžasné věci. Tak jsem začal do kostela zacházet, ptal jsem se, co to je, protože jsem nerozuměl věcem, rituálům a podobně. Třeba mše svatá pro mě byla, co to je, proč to je. No a narazil jsem na Karla Sinka, což byl varháník na Novém Hradci a ten mě dobře vždycky odpověděl a tak. No tak jsem si to začal se o to starat sám a pak jednou přišel, tu jsem měl přednášky dlouhou dobu, člověk už 50 lety, přišel za mnou děkan František Hladký a řekl mě, nechtěl by si studovat teologii? A pom to ne, to je na mě moc, jsem vzal jak vzdašené slovo, že jo. A on říkal, ne, v Praze je, tam bys jezdil bakalářský studia helice a tohle to. Jsem říkal, já nevím, jestli to, mě to vůbec patří. No poslal jsem tam přihlášku už pozdě. Byl jsem pozvaný k přijímacím pohovorům. Tam jsem toho moc neřekl, protože jsem byl úplně hloupej, když to takhle řekl. A přišel papír, že mám nastoupit. Tak začaly mý studia. Nakonec z toho bakalářského studia byly ještě 2 roky navíc, magisterský. Já jsem si dělal ještě takový roční seminář okolo diplomové práce. To jsem dělal tady našeho bývalého arcibiskupa Karla Kašpara, který byl tady biskupem Hradci Králové na počátku 20. století na diplomku a tak. Tak jsem se do toho dostal, zjistil jsem, že je to úžasně zajímavé a zjistil jsem, že tam že moc velký rozdíl mezi vědou a nevědou, prosím vás, časopis katolického duchovenstva. Ročník 21 až 24, to je čerstvá věc pro teorii relativity, kdy Einstein s ním přišel. Oni už to tam rozebírali, celou jeho teorii tam měli pro kněze. Já na to zůstal koukat. Fyzik by na mě jeden povedal, cože? Pam, najdi si to v knihovně, uvidíš to tam. Pak mě říkal, to je k neuvěření. Už tenkrát se o to zajímali. Tak jaký je rozdíl mezi vědou a vírou?
0: Jak se to doplňuje vám osobně, tady ty dva obory, zdánlivě vzdálené?
1: Osobně, když koukám na oblohu, tak žasnu nad tou krásou a pak mám radost, že se něco o tom dozvím a že vůbec nic nevím. Jo, víte, to jsou neustálé novinky, neustále se dá co sledovat na té obloze a ona je krásná. A prostě pak, když lidem můžu něco říct, tam vidím ty reakci lidí. A ono se to někdy jako prolíná, byla tam škola, dětem jsem odpovídal na nějaké takové všeteční otázky a najednou ta učitelka mě povídá, na mě to působí, že vy jste věřící. Já paní učitelko jsem a vy se k tomu přiznáte. Říkám, a proč bych se neměl přiznat? A ona říká, aha, a nemáte s tím počíže, no zatím nikdo na mě nepřišel. Jo? Prostě vždycky bych se nějak jako snažil vymluvit jednoduše, že to prostě souvisí se sebou. Vždyť kdysi dál, kdysi ve středověku bylo astronomie součástí teologické fakulty a tak dále. No já pán, prosím vás, Bohem to začíná. a to ostatní je nepřidáno a máme rozum, aby jsme to poznávali.
0: To poznávání vesmíru je velice silná věc. Nemáte pocit, že třeba mezi astronomy je trochu více věřících než mezi jinými vědci, než v jiných oborech?
1: Nemám ani ten pocit, spíš bych řekl, že je tam hodně pochybujících. Je to tak, není to tak. Najdu tam vyloženě lidi, kteří mi řekli, ti doháje, co na co? Víte, my máme partu, která jezdí každý rok na kolech. A jednou na Slovensku se tam objevil jakýsi mládenec, tak jsem se s ním bavil a kolegové někteří mi říkali, takové zrovna z té party, takových nevěřících, mi říkali, co tady dělá tenhle dotyčný, kdo to je? Já jenom vím, že je to jezuita. Cože, a co ten tady mezi náma, já pám, a proč by nemohl vejít? Jezuiti dělali okolo vědy a víry, hoši, přečtěte si něco o nich rozumného, ne nějaký jiráskovský povídání. Načež, pám, zeptejte se ho večer. Tak se ho ptali a ukázalo si, že z Vatikánské observatoře, jmenuje se Pavol Gábor a je to teda kněz, je to zároveň doktor přes kosmický záření, studoval v Paříži, studoval na jiných univerzitách. A když tam řekl tohleto svý kurikulum, ten svůj životopis, tak Jura Grigar povídal, to je jediný astronom mezi námi. Jo? No a tak do dneška se, jak si známe dobře, víte, to jsou hezký příhody. Před Vánocema sedíme na hvězdárně, jakási porada, zazvonil vstupní zvonek a tak tam přišel pošťák a přines nějakou poštu. A ta kolegyně to takhle probírá a říká, Karle, ty tady máš dopis z Vatikánu. Já vám ukáž, a on to byl Pavel Gábor. A pak je ty lidi říkali, oni ti píšou z Vatikánu, já mám jo.
0: Byl jste se tam někdy podívat?
1: Byl jsem se podívat v Castel Gandolfo, v Římě jsem byl dvakrát, byl jsem tam, i když byl svěcen náš nový tady biskup, a to jsem tam byl s turistama náhodou a přijdu do chrámu a vidím tam spousta lidí tam pod tím obrazem Ducha Svatého nebo té holubice, co tam je, ano, je to Duch Svatý. A vidím tam lidi z Hradce, říkám, co se tady děje? Oni říkali, no dneska tady biskup má, to já to nevěděl. Říkám, no jo, nemůžu jít, a šel okolo mě jeden mladý muž a pál, a pan Bejček, tady máte lístek.
0: Na co podle vás Vatikán potřebuje vlastní astronomickou observatoř?
1: No tak ten Pavel Gábor tam vede observatoř, která je v Arizoně, nahoře Tucson, kde prostě sledují exoplanety a přístrojové zařízení pro to. A on říká, musíme sledovat vědu, protože Vatikán není poslední v tomhle tom místě. Víte, když v Praze byla velká astronomická konference, ono už je to nějakých 20 let, kde se jednalo, jestli Pluto je planetou nebo ne, tak nakonec bylo hlasování. No a díky vatikánským astronomům to prostě vyhrálo, protože se řeklo, ne, že tady někdo pošle 50 delegátů, ale kolik je za váma lidí v tom státě. Američani křičeli, no jasný, 200 nebo 300 milionů, že jo. A pak se ukázalo, že tou zemí, která tam vládne v astronomii, je Vatikán. 300 obyvatel, 6 astronomů tam měl. Jo, takže vlastně jasná převaha. Ty to rozhodli. To jsou takové zajímavosti, no a dělají dobrou vědu. Mají tam nádherný muzeum meteoritů, třeba přímo v Castel Gandolfu. Ona ta observatoř je tu senu, teď už ne, tam v Castel Gandolfu je takový světelný zečištění, že to nejde. Ale byl jsem se tam podívat, no.
0: Stejně mě vrtá hlavou, proč vlastně ten Vatikán zřídil tu observatoř.
1: Jo, teď jste mě zaskočil, já to na jednom povídání o tom mluvil, ale víte, když je člověk v Římě, tak nejde, přijde do kostela, zase to jméno mě vypadlo z hlavy, já jich obešel hrozně moc tam. A tam zjistíte, že je ve stropě otvor a slunce svítí na podlahu a ukazuje cestu slunce každý den, celý rok. Prostě takový projekční sluneční hodiny. No už tenkrát je to zajímalo. Teď astronomie určení času, že jo? Určení některých těch věcí. Zjistit, co zatím je. Nevím, kdo z papežů přišel na to dát tam, ale už je to hodně dávno.
2: Dopoledne s Proglasem.
0: Málo lidí si asi uvědomuje, jak blízko má víra k astronomii. Každý si vybaví jenom ty případy s Galileem například, ale to ostatní už asi
1: ale
0: ne.
1: Ale je to špatně postavený. Ten Galileo nebyl jaksi perzekován ze strany církve kvůli tomu, co říkal o tom světě. Ale on se pletl do věroučných věcí a vycházely mu z toho pak nějaký takový ty podivné věci. Vždyť papež byl jeho přítel, když se to tak veme, jo? No a bohužel takhle to dopadlo a je to špatný. To samý Giordano Bruno, který tvrdil nějaký kacířský věci tenkrát pro církev, jo? Tak proto po něm šli. Jinak je nezajímalo, že mluví o mnohosti planet a takový to. To prostě bylo takový vedlejší, no. A víte, ono dneska o tom víme málo. A možná, že třeba právě na tom Tucsonu hledají exoplanety, patří mezi tu partu, která to dělám, tak jako už jich několik tisíc těch exoplanet cizích. Možná, že na něco přijdou, no.
0: Když by náhodou přišli na nějakou mimozemskou civilizaci, jak si myslíte, že by se k tomu postavili věřící a církev?
1: To je těžký. Záleží, jak ta civilizace by se dívala na některé skutečnosti, které nás přesahujou. Tady jsou takové naděje, že by mohli říct, jo, Bůh je. A já si myslím, že by to neřekli. Ale nějak by se s ním poprat museli. Jo, ten Pavel Gábor říká, no jo, no tak církev by se musela s tím nějak srovnat. Možná by to pro ně bylo příjemný, možná nepříjemný, ale byl by to svým způsobem určitý šok. Zatím nevíme nic. I když v loňském roce americká armáda zveřejnila snímky nějakých objektů na obloze, natočený dokonce kamerou, který nedají se vysvětlit tím naším současným fyzikálním světem. Je to podivný, čili to svědčí pro takzvané létající talíře.
0: Teď je vlastně vlna toho odtajňování a stále to přibývá.
1: No. Takže je vidět, že lidi čas od času něco vidějí, ale neznamená to, že to musí být tak, jak si to dnes vysvětlují, protože během doby se přijde na něco, vysvětlí se to a tak dál. To prostě ta astronomie je velice mnohotvárná a ty věci okolo toho, co my víme o funkci nebo o činnosti, třeba o černých dírách, co zatím všechno je, co je zatím, když si člověk veme jaksi fyziku, a najednou zjistí, že elektron může být na dvou místech najednou, tak rozum zůstává stát. A takových věcí je tam plno. Teď velice dobře v televizi Noé mluví profesor Palouš ke galaxiím a vůbec to jsou velmi zajímavé věci. Nedávno tam mluvil Jiří Grigar s jakýmsi mladým astrofyzikem ze Slovenska, jméno mě vypadlo z hlavy, ale bylo to skvostný povídání a chvílema jsem jenom koukal z pusou do kořán.
0: Doktor Grigar je známá osobnost, popularizátor vlastně vědy a současně víry, ale vím, že vy jste něco podobného leta dělal zde v Hradci Králové na Hvězdárně také. Jak jste to dělal vy?
1: Věda a víra, povídání. Zvali si mě hodně lidi, ale zvali si mě školy, zvali si mě různý spolky lidí, hasiči třeba, jo, a podobně. A jednou jsem trochu narazil s vírou, tom si mě pozval nějakých, já to řeknu, spolek bývalých komunistů. Tak těm se to tak nějak nezdálo, ale nakonec jsme si popovídali, ale jinak prostě dobrý. Prostě lidi tohle to zajímá, to, co je zatím, jestli to je tajemství, nebo okolo těch letajících talířů a dalších takové věci, no a věda a víra. To je široký pole, já měl na to prezentace udělaný, mám je do dneška. Začínal jsem zpravidla tím, že jsem říkal, víte, věda vám dokáže odpovědět na to, co je svět, jak to funguje, jak to se mezi sebou souvisí, ale zeptejte se, proč? A jste vedle. No to jako člověk neví, proč je to takhle. Co já vím, no.
0: Tam nastupuje ta teologie.
1: Ano, a tam vstupuje Bůh a to, co se snažím já se dozvědět tady na škole. Dozvěděl jsem se tam úžasné věci, ale přesto můj pohled na teologii a jiný je úplně jiný, jak předtím, pochopitelně. Mám proto větší porozumění těm některým věcem. A pak jsem se setkal se spoustou lidí z obého, z vědy i z víry a jako nemůžu si stěžovat na žádnýho, no.

jedna mi zmizela, zmizela jako len u lesa hranízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

synka jí vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové, ve kterém si povídáme s astronomem a teologem Karlem Bejčkem o vztahu vědy a víry i o jeho dalších aktivitách v této oblasti. Vy jste nepřednášel jen o vědě a víře, ale měl jste na Hvězdárně spousty dalších přednášek. Co bylo takovou vaší specialitou nebo nejčastějším tématem těch
1: kosmonautika.
0: Přednášek?
1: Dlouhý roky jsem tam každý rok dělal takový přelet kosmonautiky předcházejícího roku, před 2 rokama naposled. To přerušil covid a můj pád na kole, takže to pak už nešlo. No a vždycky shrnout, co za ten rok bylo, a ono to dalo práci. Říct tam některé ty věci, zajímavosti, aby to lidi bavilo. Víte, a člověk pak má radost, když mě tam jeden pán povídá, pane, já jsem přijel z Prahy, protože se o to zajímám. Děkuju vám za krásné povídání, ale vy jste u toho veselý. Takže jako, já to bral trošku s humorem vždycky. Jsem se snažil podívat na ty astronauty, co jsem tam našel veselý a těm lidem to pak dát. Hlavně ke konci, aby si trošku jako oddechli od toho mýho občas technického povídání. Jo? Potkal jsem spousty lidí z astronomie a kosmonautiky hlavně. Těch astronautů je spousta od Rusů, od Američanů, od jiných evropských astronautů. A jedno z velkých mojich setkání je setkání s astronautem Eugenem Cernanem, posledním člověkem na měsíci, jinak americký pan astronaut, který byl 3x ve vesmíru, úžasný mužský. A když to bylo asi po 5. v Praze v Národním muzeu, tam měl přednášku a pak si lidi dávali podepisovat papíry. A já jsem mu přinesl, protože když letěl na Gemini 10 poprvé do vesmíru, tak Američani vydali takovou brožurku a já si k ním psal. Tenkrát jsem byl ještě u vojáku a musel jsem generála Vaňáska žádat o povolení styku s cizinou, jo? To bylo ještě za bolšejka. On to vždycky povolil, jako klobouk dolů před ním. A tak jsem tam dostal, tam byla fotografie, jak ten sen leze s kolegou Staffordem z té lodi Gemini ze dveří, tak jsem ji výmul z toho opatrně a v Praze jsem přišel a dal jsem si to tam podepsat. Tam lidi chodili, nosili fotky a on prostě podepisal. Tohle to vzal do ruky, kouká na to a povídá, kde jste k tomu přišel? Tak jsem mu začal vykládat. A on se ptal, pak mě ostatní říkali, no jo, ty si ho zabereš na takovou dobu. Já říkám, ale to si dirigoval on, ne já. Pak jsme se potkali ještě jednou takhle a jako dobrý mužský je to. A mně se u něho líbí to, že do své knížky, která tady vyšla, jako pěkná knížka o tom svým litání, velice upřímný knížky, napsal o naší zemi a já jsem si to tady dokonce i poznačil, že je veliký zážitek stát a dívat se z měsíce na zemi a vidět tu malou krásnou oblast vesmíru, která je tak krásná, že to nemůže být náhoda. Musí být někdo větší, kdo tohle dal dohromady. A pak se ho tam ještě jenom ptal, jestli je věřící. On říkal, no, věřící. Rozbrnul si košili, vytáhnul řetízek a na to měl medailku Panny Marie. To je moje patronka všech pilotů, co znám. A oni říkali, jo, a on říkal, 3x jsem spadnul, porucha na Gemini 10, s vrtulníkem do hořícího moře, tady u vás v Čechách s vrtulníkem. Vždycky jsem to přežil, tak co chcete. Velmi zajímavý člověk.
0: I mezi nimi je spousty věřících. Je,
1: samozřejmě, i mezi Rusama. Takový Leonov a další, to jsou všecko věřící lidi. A co jich tam je? Dokonce i teď můžete, když si najdete patřiční stránky z kosmodromu, když se letí do vesmíru, přijde tam otec Igor a ono jich je tam víc. To jsou všechno jaksi pravoslovní, kyblíček se svěcenou vodou, košňátko a krpí raketu i ty lidi. Stojí tam, letí nahoru Rus, Američan, Japonec. Všichni držej, neprotestujou. Protože vědí, že to potřebujou, jo? Takovýhle požehnání. Vždyť on jim nechce ublížit. A tak tam najdete těchto těch věcí. Mezi americkými astronautami je spousta kazatelů. Třeba astronaut Cernan. Kazatel tam u nich v církvi prostě tak. A u Rusu taky.
0: No. Astronaut Cernan má, myslím, české kořeny, že?
1: Dědeček je ze Slovenska, z Kysuc. Černan. On je to vlastně jednoduchý. Evžen Černan, Eugene Cernan, anglicky vypadá to úplně vznešeně, že jo? Ale on je to Evžen Černanů a babička byla z Čech. A taková krásná, veselá příhoda byla ještě na tom, když jsme putovali na těch kolech, přijeli jsme do Kysuc, bolševici končili, pomalu už bylo vidět, že to odchází. A Na té vězdáně nás se nějaký tajemník z okresu zeptal, jestli pak víte, jakýho slavného rodáka tady máme a chtěl slyšet toho dědečka Černiana, jo? A kolega z vězdány povídal, Lenin, ty stůhli všichni, někteří se smáli, mi tam řvali smíchy, proč to říkáte? On říkal, první, co jsem viděl, když jsem přijel do města, byl jeho portrét. A pak to zamluvili prostě a bylo ticho po většině, jo? No...

0: Dopoledne s Proglasem.
1: Vy jste procestoval kus světa, vaším koníčkem není jen cyklistika a kosmonautika, ale máte ještě mnoho dalších zájmů, cestování a nebo ornitologii.
2: Ona se to všecko nějak doplňuje. Jestliže člověk hodně chodí mluvit, tak je chvíli rád sám. A tak chodím do lesu k rybníkům koukat po ptácích, co se tam děje v té přírodě. Ne, že bych byl nějaký ornitolog, ale účastnil jsem se některých pozorovacích programů tady na Hradecku. Kroužkovali se tady labutě, tak jsem chodil taky tady na Labe chytat je, kroužkovat. To byla taky hezká věc. Tenkrát hrozila ptačí chřipka. Potkal mě tady známý od rozhlasu s mikrofonem hned ke mně a říkal, je, pane Vejček, vy máte tu labutí pod rukou. Nebojíte se, že chytnete ptačí chřipku? Já mu pám nebojím. A proč? Já pám, protože nejsem pták. Víte, to byly takový vlastně, ale samozřejmě lidi nevěděli, tak se to dělalo všelijak. Takže rád jezdím po rybníkách, teď to bohužel už půl roku nejde. Před půl rokem mě srazil jeden neopatrný řidič a trošku mě pomuchla na té silnici, takže jsem se dával dokupy, ono je to na mě vidět do dneška. Vy jste vlastně první štace, kterou mám tady po té nehodě.
1: Tak to je pro nás čest.
2: Tak doufám, že přijdou další. Děkuju za to.
1: Vy jste astronomii zůstal stále věrný a vím, že ji stále sledujete. Co v poslední době vás zaujalo za nové objevy například nebo novinky v astronomii?
2: Je toho tolik, že ani nedovedu vybrat. Vy z toho profesora Palouše v Nanoe, kde mluvil některý ty věci ke galaxiím, vy z časopis, který se jmenuje Astropis, to je časopis astronomické společnosti, zrovna teď jsem ho vyndal ze schránky, tak to ještě není takový syrový. Je tam to vozítko na Marsu, tohle to mě vzrušuje velice, to pač to je kosmonautika a další věci, ale jsou tady i některé další věci zajímavé, které si teprve teď budu dočítat. To je takových vědomostí, které lidstvo objevuje s tím vesmírem, a čím déle to pozoruje, tím se ten vesmír zdá být podivnej. Víte, on je záhadnější, než si myslíme. Lidi říkají, ne, vy to máte už spočítaný. Často se mě ptají, počítáte hvězdy? Říkám, nesmysl, to se nedá spočítat. Prosím vás, na ně máme spočítáno trošku exoplanety, ale to je jenom to, co vidíme, nějakých těch 9 tisíc, 10 tisíc, to prostě, ale tam to ne.
1: Takže dalo by se říct, že čím déle vesmír zkoumáme, tím je záhadnější?
2: Já bych to tvrdil docela. Jo, to je celá věda, podobně jako víra, to je cibule. Sloupnete slupku a tam se objeví další. Teď to prozkoumáte, sloupnete a ona je tam další. A jsou to věci zajímavé, prostě a takhle se to loupe ve světě pořád, no, ale většina lidí tohle ani moc nebere, protože samozřejmě nemůžou do toho proniknout, ani já. Jo, to se mě jednou taky, jeden pán na hvězdárně začal ptát na složitý věci, výpočty okolo převodu matric a tehle těch věcí, topologickou fyziku, tak jsem ho po chvilce přerušil, říkám, pane, nezlobte se, já nevím, o čem mluvíte. O to jste astronom, říkám, poslechněte. Slovo astronom neznamená, že ten dotyčný bude vidět do detailu všechno o měsíci, jako o vzdálený nově. Třeba, jo, to nejde. Tam jsou specialisti.
1: Stejně jako v lékařství třeba.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Jací specialisté jsou mezi vašimi kolegy v Hradci Králové na hvězdárně?
2: To je tam celá řada zajímavých kolegů. Tak když to začnu, učitelé třeba, je tam kolega, který učí tady na gymnáziu biskupským, učí i na univerzitě, a ten sleduje to astronomiák tak obecně a vzhledem k jeho specializaci na, když dal učitelák, tak prostě zeměpis a tyhle věci, tak se trošku vyzná v tomto způsobu světa. Pak tam jsou další fyzici, nebo je tam inženýr, který umí dělat krásný přístroje, rozumí tomu. Máme tam kolegu, který je nadšený do výpočetní techniky, on to taky studoval, ten chystá některé ty programy pro planetárium.

0: Prosím vás, ten pracuje v oboru, který mu vůbec nerozumím. Jo, takže když přijdu se něco zeptám, on řekne, jo, takhle, tak ho beru. Jo, protože ten je výborný. Jsou tam taky dva kolegové, kteří mě prošli kroužkem kdysi.
1: Vyvíjí se nejen astronomie, ale i Královéhradecká hvězdárna. Co podle vás je takovým největším počinem v posledních letech Královéhradecké hvězdárny?
0: No já tu hvězdárnu sleduju někdy od roku 1956, když jsem tam párkrát přišel se školou, dokonce v roce 1958 poprvé. Úžasl jsem, je, chrám vědy tady, musím sem. Začal jsem tam jezdit do kroužku, no a tak se to měnilo, přišlo planetárium, to naše první, malý, trošku jsme tam brigádničili, tak to prostě byla taky taková paráda, pak jsem tam začal s povídáním se školákama, až před několika lety přišlo nové planetárium. To byla taková vysněná věc, dostat sem něco, co ukáže oblohu pořádně a ty možnosti jsou tam nepředstavitelné, protože se tam dá z počítačů promítat celá obloha, po celý obloze to jde, trošku imitovat počasí, mraky a takhle třeba, jo, nebo co tam kolegové zavedli, když se vracejí s lidma z vesmíru, tak přistanou na Novém Hradci, se najednou rozsvítí Nový Hradec okolo, noční nebo denní snímek, jak kdo chce a jiný takovýhle věci, tak se tam dá dělat spousta kouzel, spousta filmů, které se většinou kupují v Brně teď, kde dělají krásné pohádky pro děti a ty děti to chytá, nebo i Francouzi, tam měli, máme dvě pohádky o medvědovi a tučňákovi, to taky děti hrozně bere, i učitelé. A o nich jsou základní věci astronomické, protože, víte, spoustě lidí se to líbí, i těm dospělým. Říkají, no to je krásně, to je takový poučný. Já vím, oni chtějí slyšet to, co někdy slyšeli ve škole a tak trošku se v tom tedy, protože nechodí do těch detailů. To mě mnohokrát řekli po přednášce, řekli, vy nejste vědecký. No, správně. Já ani nedovedu mluvit s tou správnou vědeckou řečí, protože to pro ně není to, jako bych je utopil v nějakém suchopáru. Krásný příklad. Známa jednou tam měnila křesla v kinosále a přišel tam pár mladých lidí, kteří přišli, přestože bylo zavřeno a prohlásili, no když už jsme tady, tak nám něco řeknete, ne? A kolega říkal, podívejte se, nemůžem tady stále, je to. A vy jste měl nedávno takové povídání o fyzice ve vesmíru, tak to chceme slyšet. Ten mladý byl takový dost agresivní. A kolega podal, jo, vy to chcete slyšet? Tak pojďte, posadili v kinosálu na dvě židle, stoup si k tabuli a začal. Integrály a tyhle ty věci. Jo. Po minutě začali zívat, vrtět se. Po 20 minutách řekli, ať se na ně on nezlobí, že přijdou jindy, že nemají čas. Dokonale je odrovnal, protože byli dost oškliví z začátku, jo? Snažili se ho k něčemu přesvědčit, tak jim to předvedl, že se dá o tom mluvit lidsky i teda matematicky.

0: Kolik takových moderních digitálních planetárií v republice v současné době máme?
1: A tohle to digitální planetárium je jediný v republice. Víte, je to asi 6 roků nebo 7 roků, když jsme to kupovali od těch Němců, tak jsme tam byli a oni říkali, že je třetí nebo čtvrtý na světě.
0: V čem je tak výjimečné?
1: Je to v tom, že dělá naprosto černou oblohu, čili je obrovský kontrast mezi hvězdami a tím pozadím na obloze. To je systém Velvet velice vymakaný. Pak, že tam samozřejmě pracuje 7 počítačů hlavních, který srovnávají jeden obraz, dávají dohromady, čili ten obraz je celooblohovej. Víte, tam někdy dochází k tomu, že se lidem motá hlava, že prostě jim říkáme, nevstávejte během programu, když by se jo, nutně potřebovali, řekněte mi, trošku rozsvítíme, protože ztrácejí orientaci v tom prostoru. Ono, když to začne okolo vás se hejvat, obzvlášť v některých filmech, tak to prostě jako skutečně na lidi působí. A děti ty jsou nadšený, jo. Takže skutečně je to pěkný. Tak v tom je to výjimečnost, pak i to prostředí, výstava, která tam je, některé ty exponáty, které můžeme ukázat, a ta hvězdárna má úplně jiný prostor pro svý působení. Dřív to bylo ve starém malém planetáriu, který bylo hezký, ale dneska už je to prostě, na ukázku tam je, přednášky se odehrávaly některé tam, některé se teď odehrávají hlavně v tom velkém planetáriu, kde se ten prostor dá naplnit, no a kolegové se snaží, aby to bylo. To prostě, já mám takovou radost, jak to tam šlape, jo? To víte, jsme tam lidi, někdy se poškorpíme, ale hlavní věc je...
0: Určitě vím, že do Hradecké hvězdárny jezdí lidé z celé republiky.
1: I z ciziny různě jezdí lidi, prostě se zajímají o to. Hodně Poláci. Já jsem tam měl třeba studenty z New Yorku. Z Akademie moderního umění v New Yorku. Byli tady navštívit Hradeckou, to je takových 6 let. A to jsme ještě to nový neměli v provozu. To se stavilo. A oni, ty Američani, ke mně přistupovali, no, ukázal jsem jim starý malý planetárium. Říkali, no jo, no to už mají. V historických kabinetech školy. No tak já jsem říkal, no jo, no dobře, no tak čím bych ještě to... Pak jsme šli nahoru do věže, k dalekohledům. Zrovna v tu dobu byl vidět Saturn, Jupiter, čili ty dvě největší planety, takže to je zážitek. Předvedl, nastavil, ukázal, oni si mohli. Ještě měsíce tam začal do toho plíst, pak měsíce. Teď koukali nadšený úplně. Ty byli k neutržení. Já jsem říkal, prosím vás, tak planetárium jste řekli, že to a tady to, s čím vás to zaujalo? A ten jeden mladý mě povedal, to je jednoduchý. Já se o to zajímám, mám v New Yorku. Planetárii máme hromadu. Nezájem. Ale abych se mohl podívat na oblohu dalekohledem, tu příležitost tam nemám. Já jsem řekl, tak přeci něco.
0: Náš pořad se pomalu blíží ke konci, tak bych se vás chtěl zeptat na poslední věc, a sice na to, jaké sny se vám v životě splnili nebo nesplnili, a také, co byste vzkázal našim posluchačům a vůbec všem zájemcům o vědu a víru.
1: No, sny, které se mě splnili a nesplnili, víte, v dětství jsem toužil vidět moře. Pak jsem jel i na to moři vícekrát a tak dále, takže prostě nádherný, úžasný pobřeží Atlantiku v Normandii, v Bretani, byl jsem tam několikrát, to prostě klobouk dolů, já tam byl nadšenej, ale pak jako kluk jsem začal okolo té hvězdány, když jsem to tam viděl, jo, tak prostě jsem toužil být tam aspoň trošičku. No, splnilo. Lidi na měsíci. Splnilo. Teď se to pomaličku stěhuje na Mars, to se možná už nedočkám a nedívám se na to tak moc nadšeně, protože se do toho pletou Číňani a to jsou takový trošku šizuňkové, bych řekl, jo. Kopírujou, co můžou, tak to, ty Američani nebo Rusové by byli rozhodně, nebo jsou rozhodně v lepším stavu, takhle lidsky bych řekl. No, tak to taky měsíc je, už tam lidi byli, na Mars brzo půjdou. Ještě bych chtěl zažít jedno, aby po té nehodě, která byla loni v létě, se mohl posadit na kolo a jet. Zatím to nejde. Jo, se projet s krásnou krajinou, zajet si tady k rybníkům a možná koupím teď trojkolo a že to půjde, abych se tam dostal, podívat na ty ptáky, co tam jsou. Tak to takhle. Jinej sen nemám. A pak další sen, samozřejmě přát dětem, vnoučatům a těm ostatním dětem, který mám velice rád, A další taková věc pro všechny lidi. Bych jim řekl, člověk, když je zvědavej na svět, případně i na tu víru, tak se má ptát. A celkem lidi ať se ptá, ale hlavně se ptát sám sebe nebo toho, co je nad námi nebo za námi. A já jsem tam jednou v televizi, jsem byl povídat, tak jsem tam řekl, víte co, udělejte. Sedněte si někde na kopec, abyste byli stranou od toho okolí. U nás třeba na střechu Hvězdány, já vás tam samozřejmě rád zavedu, když tam přijdete. A dívejte se na tu oblohu a ptejte se, kde se ta krása vzala. A víte, že za čas, když se budete ptát několik týdnů, měsíců, případně roku, vám budou chodit odpovědi, ale nečekejte to, že to přijde tak nějak z okolí. Prostě to přijde, to se ve vás objeví. To už vám odpovídá někdo vyšší. Jo? Ptejte se a starejte se o to.
0: Děkuji mnohokrát za úžasnou radu a přeji vám, ať se vám splní ještě i ty další sny, které jste tady zmiňoval, abyste ještě mohl dlouhá léta pracovat pro lidi v astronomii, v kosmonautice.
1: Děkuju a omlouvám se lidem, že někdy mě ten hlas utekl, ale víte, ty nervy jsou trochu na pochodu ještě od toho loňského roku. Ještě nejsem dostatečně upevněn v tomto světě.
0: Naším hostem v pořadu Dopoledne s Proglasem byl astronom a teolog Karel Bejček, se kterým jsme se bavili o pomezí vědy a víry, o astronomii, kosmonautice, Královéhradecké hvězdárně, ale i o dalších tématech. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Zprávy budeme nyní přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou. Jednat mají třeba o summitu NATO v Ankaře. Do gotické katedrály v Kolíně nad Rýnem se začne platit vstupné. Církev dnes oznámí jeho výši. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
3: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
4: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
3: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
5: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
3: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích. 4 lidi a 1 firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje výrobcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
6: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
1: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kanovníci v Kolíně nad Rýnem dnes oznámí, kolik bude stát vstupné do jejich katedrály. Lístky do jednoho z nejvýznamnějších gotických chrámů v Evropě se začnou prodávat od července. Důvodem zavedení poplatku jsou vysoké náklady na provoz chrámu.
7: Správce kolínského domu Petr Fisenich řekl západoněmeckému rozhlasu, že nůžky mezi výdaji a příjmy chrámu je potřeba přivřít. Údržba katedrály stojí v přepočtu zhruba 1 milion korun denně. O to se zatím dělí zejména arcibiskupství a soukromá nadace na podporu chrámu. Účastníci bohoslužeb budou mít dál vstup zdarma. Zastánci poplatku argumentují, že v Londýně nebo Miláně se to dělá stejně. Kritici vstupného se obávají, že chrám ztratí funkci volně přístupného středobodu města. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounům. Akce je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. Do Zoo Praha dorazí zhruba 150 pěstounských rodin. V areálu budou k dispozici také pracovnice Pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program je součástí Dnů pěstounství, které Praha pořádá až do 16. června. Na Plusu teď míříme na silnice. Dálnice D5 z Prahy směrem na Rozvadov zůstává za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na 122. kilometru vyprošťují kamion. Po noční nehodě odklánějí dopravu na 119. kilometru. Tvoří se ale dlouhá kolona. Osobním autem můžete sjíždět na Stříbro a pokračovat přes Kladruby a Holostřevy. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu. Projíždí se pouze jedním pruhem, kolona kamionů se táhne už od sjezdu z D1 a pokračuje dál k Ořechu na 19. kilometr, kde regulují vjezdy do obou tunelů. Přejeme šťastnou cestu. Úterý je slunečné, postupně přibude mraků až na oblačno, výjimečně se přidají přehánky, hlavně na severovýchodě, později večer se pak na jihozápadě Čech čeká ojediněle déšť nebo i bouřky a teploty maximálně 26 stupňů. A teď už další díl.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 10 hodin a 15 minut na Proglasu. V tuto chvíli nabízíme relaci Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7 a emeritní místopředseda Rady církve Bratrské. Dnes už v zaslouženém důchodě, dobře odejítý do důchodu, sportem téměř nedotčem a původním povoláním entomolog a zemědělec. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak může vedoucí dobře odejít ze své funkce, z vedení. Zdá se mi, že tobě se to podařilo. Jak se ti to podařilo? Nebo jaký z toho máš pocit ty?
3: Tady ještě jde trochu o to, o jakém odchodu se bavíme. Protože jedna věc je odchod do důchodu, kdy člověk uzavírá svoji profesní kariéru, a něco jiného je, když odchází na jinou pozici, a ještě něco jiného je, když odchází na jinou, ale nižší pozici. A všechno se může stát a nic z toho nemusí být katastrofou, záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má. Mně se stalo, když jsem byl ředitelem rádia, nebo když jsem nastupoval jako ředitel rádia, tak jsme se hned na začátku domluvili, že to bude dočasné, že se budeme po určité době střídat. Nakonec se ta doba protáhla proti tomu původnímu plánu, ale k tomu střídání došlo. Bylo to předem domluvené, pokládal jsem to za správné a nečinilo mi to vůbec žádný problém. Protože to bylo od začátku tak jasné a tak domluvené. Je pravda, že u některých politiků vidíme, že je to jasné a z ústavy předem domluvené, a teď myslím i na zahraniční prostředí. A oni se tam potom houževnatě snaží udržet a ústavu mění a dělají všechno pro to, aby mohli zůstat. To jsou nešťastníci, takoví lidé. Stalo se mi také, že jsem bez nějaké domluvy odcházel z pozice vedoucího na pozici řadového pracovníka. Byla to dohoda, výměna byla v rámci toho našeho kolegiálního týmu. Stalo se mi to třeba v České televizi, kdy jsem po určitou dobu byl vedoucí tvůrčí skupiny a pak už jsem nebyl vedoucí tvůrčí skupiny, ale protože jsme byli jeden tým, společně jsme pracovali, tak mě to nečinilo vůbec žádné potíže, stejně tak jako v tom rádiu, kde to bylo předem jasné. Myslím si, že záleží na tom, do jaké míry člověk založí svoji hodnotu na té pozici vedoucího. A zase myslím si, že člověk, který si na tom zakládá, který má za to, že tím, že je vedoucí, tak je lepším člověkem, tak to je nešťastný přístup, protože tím vedoucím určitě jednou přestane být. A bude potom horší, když už není vedoucí. Já myslím, že tady je potřeba ty věci zásadně oddělovat od toho vědomí vlastní hodnoty. Já mám svoji hodnotu odvozenou od boží milosti, od božího vztahu, ne od toho, co dělám. To jsou úplně jiné věci. No a pokud odcházím do důchodu, tak tam mě pomohlo a myslím obecně pomáhá uvědomit si, že svět, ve kterém člověk na prahu důchodu a později žije, už není reálný. Že ten skutečný svět už je někde jinde, kam já se za ním nikdy nedostanu. A proto je potřeba předat věci mladším lidem, kteří se na svět dívají jinak, vnímají ho jinak a opravdu žijí v jiném světě, než ve kterém jsem zůstal já a musím zůstat, není jiné cesty. Takže tam je dobře, když se člověk rozloučí a je dobře, když se rozloučí včas, protože pak přijdou roky, kdy už mu začnou dělat všechny změny potíže a kdy se bude svého místa houževnatě držet a všichni ostatní se budou snažit ho vyhodit a bude to těžko. Toho bych se nechtěl dožít.
2: To se tak říká o kazatelích, o vedoucích v církvi. Jaký je rozdíl mezi mladým kazatelem a starým kazatelem, tak ten mladý neví, jak začít, ten starý neví, jak skončit.
3: Ano, ano, tak to s námi lidmi bývá.
2: Jak tedy rozpoznat ten dobrý čas? Ať je to včas, ať to není příliš brzy a zároveň příliš pozdě.
3: To je těžká věc. Máme určité milníky, které nám pomohou. Důchodový věk je takový docela výrazný impuls, když člověk dosáhne důchodového věku. A je dobře ho brát vážně. ano, dá se nějakou dobu přisluhovat, ale tady by člověk už neměl pracovat s pocity nebo stát na pocitech, rozhodovat se podle toho, že se mu zdá, že na to ještě stačí. To je ošidné. Spíš dát na radu jiných. Potíž je v tom, že ti druzí nám to mají málo kdy odvahu říct, že už teda by toho bylo dost. Takže tady potřebujeme buď velmi dobré přátele, anebo dost velkou míru soudnosti, abychom opravdu si řekli, prostě na ty mladé už nemám a nemohu mít. Že jo? To, že si říkám, že to všechno zvládám, je moje iluze. Někdy nastane vhodný čas ke změně vedení, k přepřahání z věcných důvodů. Změní se náplň práce, je někdo, kdo to umí líp, to nové. Já jsem uměl to staré, teď hold to bude jinak. To zase je věc úvahy a soudného zvážení, ale za rozhodující pokládám právě tu vazbu pozice a vědomí vlastní hodnoty. To je to, co člověku nejvíc brání a změně, nebo aby přistoupil na tu změnu a nutí ho to držet se té své zavedené pozice.
2: Co když člověk už chce odejít, ale není někdo, kdo by ho nahradil?
3: To je smutné a stává se to. Stává se to, a teď jde o to, jestli je to v sekulárním prostředí nebo v církvi. V tom sekulárním prostředí, tam bych víc položil důraz na to, že to může být iluze. Sice říká se, že lidí je dnes všude plno, ale těch použitelných čím dál méně. To je pravda. Někdy je to ale jenom tím, že nejsme úplně schopní rozpoznat schopnosti těch nových. Protože oni to dělají jinak a my přes tu jinakost nevidíme, že to dělají lépe, než jsme to dělali my. A ono to tak často bývá, že to dělají lépe. Tady to chce hodně velkou míru i odvahy. Ale v tom sekulárním prostředí bych řekl, někdy je potřeba prostě odejít na tvrdo. A když už je zle, tak se ve většině případů ten někdo vhodný najde. V církvi je to komplikovanější ještě o to, co chce Pán Bůh. Protože on nás tam někdy může ještě chtít. On si někdy povolává lidi ve velmi nevhodném věku. Mojžíše si zavolal v 80. Tak jsem rád, že nejsem Mojžíš.
2: Ale ještě nevíš, kdo ví, co tě pravda, čeká.
3: To je pravda. Je to náročnější potom v tom vyšším věku. Ale tam je potřeba se modlit. Opravdu modlit a hledat. Ale vím o konkrétních lidech, kteří se modlí už dlouho a Pán Bůh pořád nic neříká. To je ta potíž, že Pán Bůh často nic neřekne předem a pak někoho pošle. Ale v církvi bych neměl úplně tu odvahu odejít, aniž bych měl od Pána Boha nějaký impuls. I když o tom tak přemýšlím, tak si říkám, že Pán Bůh se v církvi postará ještě spíš než v tom sekulárním prostředí, že možná bychom měli mít tu odvahu všechno složit a říct, Pane Bože, tak si to zařídit, já už na to nemám. Jenom nepřeslechnout tu chvíli, kdy Pán Bůh nás tam ještě chce nějakou dobu podržet. Ale tady zase, a to je to stejné, jak jsme o tom mluvili minule, při tom povolávání, nedat jenom na vlastní pocity. Ty jsou ošidné. My jsme si to kolikrát ověřili v radě církve, že jsme poslali do kazatelské služby někoho, kdo byl velmi přesvědčený o tom, že ho Pán Bůh posílá do kazatelské služby a ukázalo se, že to byl klam. Vždycky tam musí být ještě to vocatio externa, to potvrzení církví, že i druzí lidé to vidí, že by ten starý vedoucí tam ještě opravdu měl zůstat. A teď tady máme těžkou situaci, protože ani jedna ta metoda není spolehlivá. Protože jsou jiné situace, kdy ten člověk cítí, že by měl odejít, ale ti kolem si pořád myslí, že není nikdo, kdo by ho nahradil a že by teda měl zůstat. A míří se ti kolem, už by opravdu odejít měl. Tady bych doporučil, aby ten externí hlas nebyl jenom od těch nejbližších spolupracovníků, ale aby zazněl od někoho, kdo není s tou pozicí tak silně spojen, kdo se na to dívá opravdu zvenku. Ti moji kolegové, co jsou vedle mě, ti jsou vlastně na stejné pozici jako ten můj vnitřní hlas. To je pořád hlas z jednoho směru. Ten druhý, který potřebujeme, musí zaznít od někoho, kdo má větší odstup.
2: Znám příběhy vedoucích, kteří chtějí odejít, A dokonce je tam i někdo, kdo by je mohl nahradit, ale cítí od Boha a dává jim to dost někdy jasně najevo, že tam mají ještě zůstat. Co bys poradil těmto možná už vyčerpaným vedoucím?
3: Když Pán Bůh dává takovýhle pokyn, tak v dnešní době, kdy už není čas starozákonních proroků, ho vždycky řekne ještě i někomu dalšímu. Tam bych opravdu hledal někoho, kdo tu práci zná, ale dívá se na ní z většího odstupu, jak co Pán Bůh řekl jemu k té mé pozici. A podle toho bych se rozhodoval. Podle toho vlastního, jenom podle vlastního pocitu ne.
2: A pokud je to potvrzené i od někoho druhého, dalšího?
3: Tak bych prosil Pána Boha o sílu vydržet.
2: Stalo se něco takového tobě, nebo ty jsi měl to štěstí, že jsi dokázal rozpoznat ten čas a Bůh ti ho dal?
3: Já jsem to měl snadné, protože mě Pán Bůh vždycky vedl tak, jak co se týká nástupů, tak co se týká odchodů, že to vždycky byla situace, která tomu byla příznivá, nikdy jsem nic nemusel lámat. Já jsem třeba nikdy v životě nepodával žádost o zaměstnání, nikdy jsem se nikam nehlásil, vždycky to přišlo zvenku, že jsem byl požádán. A když jsem odcházel, tak zase to bylo tak, že vypršelo funkční období, nastal čas, tak jsem jenom se nehlásil do dalšího, řekněme, výběrového řízení nebo nechtěl jsem už být volen. Ale prostě bylo to v době, kdy to bylo tak přirozené.
2: Co dělat v pozici, kdy ten vedoucí tam je, má tam být, chce tam být? Možná členové sboru církve ho tam chtějí, ale členové toho užšího vedení, v našem případě v naší církvi staršostva, to nechtějí.
3: To je obtížná situace, protože pracovat s lidmi, s tím nejužším týmem, který mě nechce, to dost dobře nejde. Takže tady bych v sboru předložil potřebu změny. Buď změny kazatele, nebo změny staršostva.
2: Co když nic takového nenastane? Chtějí to nechat ve statutu quo, prostě tak, jak to je, ale ty dva týmy v úzovkách, respektive jednotlivec a tým, spolu nedokáží dobře vycházet.
3: Pokud se nejsou schopni domluvit, tak se musí rozejít. Ale pro tu domluvu musí udělat maximum. To já bych si troufl říct, že téměř vždycky je možné se domluvit. Ale ne všichni si to myslí, anebo to ne všichni dovedou. Ale potom je třeba se rozejít. To, aby to odnášel kazatel nebo starší na svém zdraví, že opravdu je to na ně extrémní, nebo vzniká tady extrémní tlak na jejich psychiku, to ne. To Pán Bůh tak určitě nechce.
2: Představme si tu situaci, kdy člověk ve vedení rozpozná ten správný čas, je mu to potvrzeno, Bůh to vidí stejně, on odejde. Co to znamená pro toho člověka? Znamená to, že zvlášť třeba, když už jde do důchodu, končí tím jeho služba jako vedoucího?
3: Člověk by se asi neměl tady na zemi a tedy ve svém životě, v tom, co zrovna prožívá, příliš zabydlet. Izraelský národ to byli poutníci a Pán Bůh to tak chtěl. A když se usadili v té zaslíbené zemi, jakkoliv on jim ji dal, tak se mu nelíbilo, že se zabydleli moc, že ztratili ten charakter poutníku. Ten bychom si měli držet i my. Udržet si pořád tu otevřenost pro Boží oslovení. Protože Pán Bůh po nás opravdu ještě může něco chtít, něco nečekaného, něco nepříjemného, aspoň na začátku se nám to tak může zdát, něco, do čeho se nám už ale vůbec nechce. Ale když Pán Bůh zavolá, tak je třeba jít. Takže neusadit se, nikdy se neusadit a pořád být připravený, že všechno ještě může být jinak.
2: Jsi ty takhle připraven?
3: To nevím, to by musel říct jiní, ale chtěl bych být.
2: Blížíme se k závěru. Co bys poradil vedoucím, kteří třeba odejdou z té vedoucí funkce, třeba kazatelům nebo i starším, ale zůstávají v tom sboru na důchod?
3: To je těžká věc. V římské církvi donedávna platilo takové ustanovení a bývalo dodržované, že farář, který skončil ve farnosti, už do smrti nesměl překročit její práh. Vyrůstalo to ze zkušeností. A my lidi jsme taková ošidná čelátka. Myslím si, že zůstat na tom stejném sboru je těžké. Znám kazatele, kteří to zvládli. Stanislav Večko úžasně to zvládl. Ale znám takové, kteří to nezvládli. V zásadě nemluvit do vedení, nekomentovat. Ale já bych to položil ještě dál. nepřemýšlet o tom, nemyslet si, že to ti noví dělají špatně, protože ve chvíli, kdy si to myslím, tak to dám najevo, i když nechci. To lidé poznají. Já si to prostě nesmím myslet. A je to věc spolupráce s Pánem Bohem. Modliteb, otevřenosti vůči Božímu duchu. On nám pomůže. Skutečně to pustit úplně z rukou a nechat to na těch nových a na Pánu Bohu. On si to umí skočírovat.
2: Díky moc, Petře. Možná na závěr tak popřeju všem posluchačům, abychom tak dokázali rozpoznávat to správné načasování, abychom měli sílu zůstat a i sílu odejít. A od mikrofonu se loučí Vojta.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u úterní voničky pro milovníky dechovky. Kulturní zařízení, obecní úřad a stárci obce Sudoměřice vás zvou na krojované hody, které se konají v pátek a v sobotu 5. až 6. června v Sudoměřicích. Páteční hodová zábava začne ve 20 hodin. Sobotní program odstartuje ve 14 hodin hodovou mší svatou v kostele Krista Krále. Následovat bude průvod na kolečko a vystoupení krojovaných párů v areálu na Starém potoku za doprovodu cymbálové muziky Danaj. Hodová zábava odstartuje ve 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba v Racoviáci. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Přijďte se pobavit o víkendu na hody do Sudoměřic. Dechová hudba v Racoviáci vám zahraje také v dnešní voničce. Přejeme příjemný den nejen s Proglasem.

Na tuto neděli vás zveme do Dolních Dubňan, kde se koná festival dechových hudeb. Program festivalu začíná ve 13.30 na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech. Vystoupí dechové hudby Straňanka, muzikanti z Jižních Čech, Mistříňanka a pochopitelně domácí Dubňanka. Zaspívají mužáci z Trboušan, programem provází Karel Hegner. Domácí i přespolní jsou srdečně vítáni.

S 11. hodinou vám na Proglasu nabízíme čtení na pokračování. Umučený katolický kněz Jan Bula bude spolu s Václavem Drbolou blahořečen v sobotu 6. června. Nabízíme vám jeho příběh nazvaný Sejdeme se v nebi, který napsal Jiří Mikulášek. Uslyšíte jej v podání Jana Novotného. Příjemný poslech.

Jiří Mikulášek, Sejdeme se v nebi. Část první.

Lukov je vesnička ukrytá v táhlém údolí říčky Jaroměřice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Nad okolní krajinu vyhlíží jen věž farního kostela svatého Jana Křtitele, kde právě dnes slaví pouť. Páter Eduard rozebírá v kázání slova Evangelia o narození svatého Jana Křtitele. Čím asi bude toto dítě? Vzadu za lavicemi skromně stojí žena, asi čtyřicátnice, Marie Bulová. Přivdala se do Lukova ze Slovácka. Se svým prvním manželem Františkem Felklem se seznámila ve Znojmě, kde byla ve službě. Když manžel hned na začátku války padl na frontě, zůstala ve vsi, i když se na ní místní lidé stále dívali jako na přistěhovalce. Vdova s desetiletým mládíkem se probíjela životem sama až do doby, kdy jí požádal o ruku o několik let mladší Antonín Bula. Našla v něm hodného muže a dobrého otce pro odrůstajícího syna. Během 3 let se rodina rozrostla o další děti, Jana, Marii a Antonína. A tak se mají co ohánět. Muž pracuje u dráhy, ona pomáhá u sedláků. Dnes se její myšlenky stále vracejí k prvním slovům kázání. Čím asi bude toto dítě? Myslí přitom na Jeníka. Narodil se právě na svatého Jana Křtitele a dostal po něm i jméno. Nedávno ji zastavil pan učitel. Paní Bulová, rád bych si s vámi promluvil o vašem Jeníkovi. Ne, nebojte se, nic neprovedl. Totiž nic, co by vybočovalo z obvyklých mezí, usmál se. Nepopírám, že mi někdy dává zabrat. Je to chlapec velmi živý a nápaditý, ale v jádru je hodný a také velmi nadaný, však to poznáte za pár dní na vysvědčení. Vím, že je pro vás těžké zhánět peníze na živobytí, ale myslím, že by měl pokračovat ve studiu na gymnáziu. Dostal mnoho darů a byla by škoda, kdyby je nerozvinul. Dal bych mu to nejlepší doporučení. No, přemýšlejte o tom v klidu, však máte ještě rok čas, loučil se pan řídící. Nijak zvlášti nepřekvapilo, co říkal pan učitel o Jeníkově vynalézavosti a živosti. Není to s ním vůbec lehké a nikdy nebylo. Je to už pár let, kdy se nemohla dočkat, až se děti vrátí domů. Večer se blížil a ony pořád nikde. Když se od sousedky dozvěděla, že šli k bohušickému rybníku, srdce se jí zastavilo strachy. Rozběhla se za nimi, když je už z dálky viděla živé a zdravé. Byli prý chytat běličky a Jeník jich měl nejvíc. Pak je ale majitel rybníka zahnal bičem. Nemusel na ně hned vytahovat bič, prolétlo jí hlavou. Vždyť běličky jsou v rybníce něco jako plevel a kapříky by si děti chytat netroufly. Ale hned nad tím mávla rukou, hlavně, že se jim nic nestalo. Teď už děti povyrostly, ale zase se navzájem popichují. Zrovna včera večer u stolu si Toník stěžoval, že mu Jeník vyhrožuje. Co si vymýšlíš, vždyť nic neříká, okřikla ho. Ale pod stolem mi vyhrožuje nohou, nedá se Toník. To on takhle sevře prsty u nohy, jako když se zatne pěst, a to znamená, že mě nabančí. Zadívá se na Jeníka vpředu u oltáře. Vzpomíná, jak ho musela zkoušet z latinských odpovědí, když začínal ministrovat. Texty byly přeloženy v malé knížečce, která začínala slovy. Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který mě od mládí naplňuje radostí. Ano, pro Jeníka je ministrování radost a navzdory své živé povaze se chová u oltáře soustředěně. Ale mně utekly myšlenky, kdo ví kam. Pane Bože, co s ním zamýšlíš? Byla bych ráda, kdyby moje děti měly trochu snadnější život než já. Ráda se uskrovním, ráda budu běhat po sedlácích, jen mi, Pane Bože, dej zdraví. Promluvím o tom Jeníkově studiu ještě s mužem. Vím, že nebude proti.
Jeník s Toníkem už na ni čekají před kostelem. Mami, podívejte se, pan farář nám každému dal celou 5 korunu na kolotoče. Můžeme si tam skočit? Nejprve chtěla říct, že by tolik peněz nemuseli hned utratit, ale nahlas jen z legrace pohrozila. Ale než se tatínek s Ládíkem vrátí z Hrubé, ať už jste doma. Ještě rok se dával Jeník se svými spolužáky v lukovské škole, než nastoupil do primy Budějovického gymnázia. Teď denně šlapává po cestě nad Starým potokem, který rozděluje Lukov na 2 části. Kolem kostela jsou rozeseta selská stavení a na kopci za vodou bydlí domkaři. Domek tady mají i Bulovi. Už to má načasované, ví, kdy musí vyjít z domu, aby se u nádraží potkal se spolužáky přijíždějícími vlaky od Jaroměřic. Mají si pořád co povídat. Většina studentíků se pak ještě zastavuje v kostele na otčenášek. Svoje místečko tam má i Jeník. Pro svou družnou povahu má na gymnáziu brzy plno kamarádů. Někdy je přivede i domů. Bývá mezi nimi také Laďa Malý, syn četnického strážmistra z Kojetic. Maminka má pro klukovské hry pochopení, ale když přijde tento chlapec, pociťuje zvláštní tíseň. Pater Florián Zanáška, profesor náboženství na Budějovickém gymnáziu, bodrý Hanák z Bochoře, hned první hodinu náboženství primány překvapí. Každý z vás má pěkné jméno, které vám při křtu dali rodiče. Jenomže oni vás nemají tolik, jako já tady ve škole. Tož, abych to nepletl, chlapcům budu říkat Pepíčku a děvčatům Mařenko. Těžko říct, jestli pan profesor opravdu nemá paměť na jména, nebo je to jen jeho druh humoru. Ve skutečnosti studenty gymnázia pozná všude, zvláště tam, kde ho oni vůbec netouží potkat. A tento přísný pan profesor a Jeník se svou živou povahou si moc dobře rozumějí.

Oslavnosti Božího těla v roce 32. ohlašoval pan farář. Dne 1. června proběhne v naší farnosti generální vizitace a pan biskup také udělí svátost biřmování. Jeho excelence přijede o 7:45 z Moravských Budějovic. Uvítáme jej u fary. Přijďte, páni starostové a zástupci katolických spolků. Pak půjdeme průvodem do kostela, následovat bude mše svatá, apoštolské požehnání a o 9:00 zkouška dětí ze svatého náboženství ve škole. Od 10:30 se bude udělovat svátost biřmování. Pan biskup, už trochu nahrbený sedmdesátník, dočetl z liturgické knihy povzbuzení biřmovancům. Pak si sundal brýle a podíval se do tváří nejbližších chlapců a děvčat. Na chvíli spočinul jeho pronikavý pohled i na Jeníkovi. Milí hoši a dívky, máte se stát bojovníky Kristovými a kráčet tak ve stopách mnoha statečných křesťanů před vámi, kteří se zasazovali pro království Boží i za cenu vlastního života. A nemyslím jen na dávné doby pronásledování prvních křesťanů, ale i na ty, kteří osvědčují svou věrnost v naší době. Myslím na mexické katolíky, zejména na statečného kněze pátera Proa s pomocníky, kteří pro věrnost církvi umírali na popravišti s výkřikem Ať žije Kristus král. Tento výkřik se stal pro věřící v Mexiku pozdravem, jímž se navzájem povzbuzují, když se musí tajně scházet po domech. Váží si mše svaté a možnosti přijímat svátosti víc než vlastního života. Kéž nás Bůh chrání takových zkoušek. Přesto však volám se svatým Pavlem. Oblečte si zbroj Kristovu a odporujte zlu až do krve. Ať vás Duch svatý posiluje. Z biskupovi zestárlé a unavené tváře probleskovalo mladistvé nadšení. Odporujte zlu až do krve, zní Jeníkovi v uších ještě několik dní. Musím se o tom mexickém knězi dozvědět víc, umiňuje si. V hodině náboženství si dodá odvahy a přihlásí se. Prosím, pane profesore, u nás v Lukově bylo svaté biřmování a pan biskup se zmínil o nějakém statečném knězi z Mexika. Umíral prý na popravišti s výkřikem, ať žije Kristus král. Ano, to byl páter Michael Pro, usmál se páter Florian, potěšený Jeníkovým zájmem. Prý studoval i v Praze a naučil se trochu česky. Říkával, já jsem vždycky pro. Tak ty bys o něm rád věděl víc? Dobře, Pepíčku, příště si tedy o něm něco povíme. V příští hodině náboženství nemusel pan profesor nikoho napomínat. I známé firmy napjatě naslouchali příběhu statečného mexického jezuity, který přes zákaz vlády sloužil věřícím. Protože kostely byly uzavřeny, páter Pro sloužil mše, oddával snoubence, křtil děti, podával svaté přijímání, někdy i více než tisícovce věřících za jediný den v soukromých domech. Přitom dobře věděl, že pokud bude dopaden při činu, hrozí mu smrt. Naštěstí však policii obratně unikal. Jednou jej v domě při tajné mši překvapila policejní hlídka. Policie, otevřete! Pater Pro naznačil lidem, aby se rozeběhli po celém domě. Pak si zapálil cigaretu a čekal. Když policie vtrhla dovnitř, zeptal se, koho hledáte? Musí tady být kněz. Tady? No tak se pojďme podívat. A vodil je po celém domě z místnosti do místnosti. Nakonec se s nimi rozloučil s omluvou, že ho čeká snoubenka, myslel tím svoje věřící, a odešel. Jindy jej zase sledovali jako podezřelého. Nastoupil do taxíku, který řídil věřící člověk, jemuž nebylo proti mysli vystřelit si z policie.
Policisté je v autě pronásledovali. Po chvíli taxikář náhle odbočil do postraní ulice, přibrzdil a páter Pro rychle vyskočil z auta. Ledabile se opřel o nejbližší strom a pokuřoval cigaretu. Policisté si ho ani nevšimli a hnali se dál za taxíkem. Jednou večer otec Pro zjistil, že ho nespouštějí z očí dva policisté. Zřejmě se jim zdál podezřelý. Co teď? Nikde žádná domovní chodba, kam by mohl zmizet. V tom šla kolem jeho známá, mladá dáma. Zakýval na ni a pošeptal jí pár slov. Pochopila. Zavěšení do sebe loudali se dál jako zamilovaný párek. Policisté chvíli nerozhodně přešlapovali a pak odešli. Mysleli, že se zmýlili. Marná snaha policie dopadnout Michaela Proa trvala až do dne, kdy úkryt nepohodlného kněze a jeho bratrů prozradil při mučení jeden mladý dělník. Zatkli je a obvinili z účasti na atentátu. Ačkoliv proti ním neměli žádné důkazy, byli všichni odsouzeni k trestu smrti. Popravě přihlíželo mnoho důstojníků a pozvaných hostů. Na otázku, jaké má poslední přání, odvětil Michael: rád bych se pomodlil. Poklekl a několik minut se tiše modlil. Musí být prolita kněžská krev, aby byla má vlast osvobozena, opakoval. Potom políbil kříž, povstal, roztáhl paže do tvaru kříže a zvolal: kéž se Bůh nad vámi slituje. Pane, ty víš, že jsem nevinen. Z celého srdce odpouštím svým nepřátelům. Odstranil si pásku z očí a stačil ještě vykřiknout: ať žije Kristus král. V tom jej zasáhla kulka a smrtelně zraněný kněz se zhroutil k zemi. Přistoupil k němu jeden voják a vystřelil ještě ránu z milosti. Podobně probíhaly další popravy. Náhle dorazila depeše, v níž argentinský velvyslanec žádal odklad popravy. Pro pátera Proa, jeho bratra Humberta a další dva odsouzené došla žádost pozdě. Zachránila jen nejmladšího Michaelova bratra Roberta. Když pan profesor skončil vyprávění, bylo ve třídě ještě dlouho ticho. Přerušil je Jeník. Jak ho mohli zastřelit, když byl přece nevinný? Oni dobře věděli, že je nevinný, vysvětluje pan profesor. Ale vadilo jim, že to byl kněz věrný církvi a svatému otci, který se nechtěl skrývat, když ho věřící potřebovali. Co myslíte, dokázali bychom být také tak stateční, kdyby to okolnosti vyžadovaly? Té noci má Jeník sen. Všude kolem něj zuří pronásledování. I jeho zatkli a odsoudili k smrti. Kat mu nasazuje na krk oprátku a kdosi na něj křičí: tak co, ještě věříš na to vaše nebe? Věřím, vykřikne a v tom se probudí. Nejde mu to z mysli. Všechno záleží na tom, jestli je pravda to, co kněží říkají. Věří kněží tomu, co říkají druhým? Věří, že vstaneme z mrtvých jako pán Ježíš? Vybaví se mu tvář jednoho pána, který se onehdy ve vlaku vysmíval víře starých babiček a mluvil o světle pokroku, o nové společnosti, kde lidé už žádného boha potřebovat nebudou. Všechno je to prý jen výmysl kněží, kteří se z toho mají dobře. Kdyby tak měl odvahu někoho se na to zeptat. Na pouti v hlubokých mašůvkách se nakonec svěří knězi při zpovědi. Otče, měl jsem pochybnosti ve víře. Ve zpovědnici sedí mladší, velmi laskavý kněz. A v čem si měl pochybnosti? Jeník vyhrkne: jestli kněží věří tomu, co říkají druhým.
Sám se zalekne toho, co právě řekl. Chlapče, také jsem si v tvém věku kladl podobné otázky. A než jsem se rozhodl pro kněžství, říkal jsem si, nechtěl bych věnovat život něčemu, co by se pak ukázalo jako klam. A teď ti mohu říci, že jsem během studia nenašel nic, co by otřáslo mou vírou. Není nic, co by musela církev skrývat v obavě, aby to nevyšlo najevo. Církev předává jen to, co převzala od apoštolů. Chrání a předává učení Ježíše Krista a učí člověka lásce k Bohu a k bližnímu.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Organizátoři sobotní slavnosti blahořečení v Brně se opět jednou obrací na ty, kteří by už v pátek mohli celou událost podpořit fyzickou prací v pátek 5.6. Ano, potřebují pomoc se stavěním pódia a rozmístěním techniky nebo židliček na výstavišti. Přibližně od 6 do 15 hodin.
1: Milí přátelé, zháníme 7 mužů, 7 dobrovolníků, kteří nám v pátek 5. června pomůžou postavit veškerá pódia a seating na výstavišti pro slavnost blahořečení. Spoustu dobrovolníků už máme, já jim všem strašně moc děkuji, ale abychom to stihli a měli všechno připravené na tento velký den, tak bychom ještě potřebovali 7 schopných chlapů. Takže pokud cítíte, že by to mohla být vaše služba, prosím, přihlaste se přes webové stránky www.buladrbola.cz. Díky moc.
0: Za pořadatelský tým slavnosti z brněnského biskupství vzkázal Vojtěch Jurásek.

Ano a před minutkou bylo 11:30. Posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás srdečně zdraví Martin Novotný.

břehu rybníka nahodí prut a na obloze zazáří padající hvězda, prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

0: Včera, tedy 1. června na Den dětí, spustila diakonie Českobratrské církve evangelické svou letní výzvu s krabicí odbod za lepší prázdniny. Peněžní sbírka pomůže zajistit prázdninové zážitky dětem ze znevýhodněných rodin. Na detaily jsme se ptali manažerky sbírky Denisy Ratajové.
1: Pošle stovky dětí z rodin v nouzi na letní tábory, výlety a do příměstských klubů. Ta sbírka pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, dětem z náhradní péče, s handicapem i těm, které jsou v krizových centrech. Běží už od roku 2017 a my jsme si letos vypůjčili jako symbol semafor. Takže začínáme na červené a s hláškou Houston nemáme problém, vyzýváme dárce, aby se k nám přidali a říkáme, děti mají zbalené batůžky, ale nikam nejedou. A s vaší pomocí pak přepneme nejdřív na oranžovou a dokonce června, potom chceme dojet až na zelenou. Cílem je vybrat 2 miliony 200 tisíc korun a to právě na ty prázdninové zážitky pro stovky dětí napříč celým Českem. Máme samozřejmě konkrétní děti, kterým přispíváme na konkrétní aktivity. Všechny ty informace najdete na webu krabiceodbod.cz, kde máme novinky, příběhy a jeden z nich je třeba o Štěpánce, které je 9 let a loni poprvé zažila tábor a přijela z ní nadšená, samostatnější a plná nových zážitků. Takže to je něco, co bychom rádi dopřáli letos i dalším.
0: Vyzvala manažerka benefice Denisa Ratajová. Za 24 hodin od vyhlášení se vybralo téměř 500 000 korun. Přispět můžete také, a to na webu mateřské sbírky krabiceodbod.cz.

30 let života naší diecéze tvoří tisíce obyčejných setkání, píše v pastýřském listu k jubileu ostravsko-opavské diecéze její biskup Martin David. Zmiňuje rodiny, které se společně modlí, společenství ve farnostech, kněze sloužící svému lidu, řeholníky a řeholnice zasvěcené modlitbě a službě, učitele i katechety předávající víru dalším generacím, nemocné nesoucí svůj kříž, všechny, kdo pečují o potřebné, seniory, kteří uchovali víru v těžkých dobách. Tam všude se podle Davida projevuje letošní biblické motto diecéze, kde jsou dva nebo tři shromáždění v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed nich.

Myšlenka na den je z promluvy papeže Lva před polední modlitbou na svatopetrském náměstí o neděli Nejsvětější Trojice.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Slavností seslání Ducha Svatého skončila doba velikonoční, když o následující neděli oslavujeme tajemství jediného Boha v Trojici, dostáváme příležitost znovu promýšlet cestu, kterou jsme prošli, a vycházet přitom z jejího středu, ze života Boha, který se nám daroval v Ježíši Kristu. Tento život je dynamické, nevyčerpatelné a plodné společenství, které nás nyní obklopuje. Duch, který spojuje Otce a Syna, byl totiž vylit do našich srdcí a takto se ve světě formuje církev, svátost společenství, prostor setkání, lásky a života, v němž se již nyní setkává nebe se zemí. Nedělní evangelium z Janovy 3. kapitoly před nás staví jednu z významných postav Izraele, Nikodéma, který pocítil hlubokou touhu poznat Ježíše. Přišel k němu v noci, aby nebyl spatřen, v touze lépe poznat tohoto tajemného učitele a položit mu své otázky. Pán Ježíš ho přijal a vzal jeho hledání vážně. Překvapil ho, když řekl, že i dospělý člověk se může znovu narodit. Dal mu vytušit, že boží život by mohl změnit jeho život. Ježíš mluvil k Nikodémovi o Duchu Svatém a rozjasnil jeho noc pravdou, která o tomto svátku zaznívá ve všech našich kostelích. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A také Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen. Nejdražší, v tajemství Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého jsme doma, stejně jako se Nikodém cítil jako doma u Ježíše. Boží život je nádherný a přitažlivý, přináší pokoj našemu srdci, často tak neklidnému, a způsobuje, že se setkáváme s bratry a sestrami v radosti ducha. Nejsvětější Trojice nás vede k lásce ke všemu a ke všem. Objevujeme, že celé lidstvo bylo stvořeno pro společenství, pro vztah, pro setkání. A naopak chápeme, proč rozdělení, polarizace a pohrdání rozmanitostí přinášejí světu zkázu, smutek a vyprahlost. Nikodém patřil k veleradě, k radě izraelských vůdců. Když ve veleradě uslyšel slovo pohrdání vůči Ježíši, vyzval všechny, aby ho vyslechli, než ho odsoudí. Od Boha, skrze Krista samého, obdržel ducha společenství, který otevírá srdce nové pravdě a skutečné novosti. Ten, kdo tohoto ducha nepřijímá, stárne rychle a žije v neustálém reptání, zůstává osamělý a nikdy nenosí v srdci radost. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek Boží slavnost, je naším svátkem. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek. Boží slavnost je naším svátkem. Proto svatý Pavel píše Korinťanům: žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Prosme Marii, ať v jejím ano, v jejím přitakání Boží vůli rozkvétá také naše přitakávání lásce nejsvětější Trojice.

0: Dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obyvatele obcí Obrataň, Chýnov a Radenín. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Ctihodní Jane Bulo a Václave Drbolo,
2: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi,
2: i s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Je krátce popolední a přichází čas na tradiční pořad Hudební siesta. Jako první opus vyslechneme Canzon 9 Giovanni Gabrieliho. Londýnský symfonický dechový orchestr řídí Eric Kries.

Tak to byl kancon 9 Giovanni Gabrieliho. Následuje koncert pro flétnu, smyčce a continuo e-mol Georga Filipa Telemana. Wiener Akademie Orchestra řídí Martin Haselböck.

Skončil koncert pro flétnu, smyčce a continuo e-mol Georga Filipa Telemana. Následuje koncert opus 8 číslo 1 C-dur pro dvoje housle a smyčcový orchestr Giuseppe Torelliho. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal a solové housle interpretují Bohdan Varchal a Josef Koppelmann.

Tak to byl koncert Opus 8 číslo 1 C-dur pro dvoje housle a smyčcový orchestr Giuseppe Torelliho. Následuje Concerto Grosso Opus 6 číslo 1 D-dur Arcangela Corelliho. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal a solové nástroje housle interpretuje Bohdan Varchal, Milan Tedla a violončelo Juraj Alexandr.

Práve skončilo Concerto Grosso opus 6 číslo 1 D-dur Arcangela Corelliho. Následuje ako čtvrtý opus dnešní hudební siesty Concerto Grosso opus 6 číslo 5 B-dur Arcangela Corelliho. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal. Sólové housle interpretují Bohdan Varchal, Milan Tedla a sólové violončelo Juraj Alexandr.

0: Jako o poslední dnešní opus jsme vyslechli Concerto Grosso opus 6 číslo 5 B-dur Arcangela Corelliho. Slovenský komorní orchestr řídil Bohdan Varchal.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Máme 12 hodin 59 minut, za pár okamžiků bude 13 hodin a s tímto časem přichází zpravodajství Rádia Proglas.

0: Bylo 13 hodin a zprávy pro vás dnes má Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Memorandum posílí podporu obětí zneužívání. Svatý otec se setkal se skauty. V Janochu zahájili první geologický výzkum. Česká biskupská konference a spolek Někdo ti uvěří dnes ve Strahovském klášteře v Praze podepsali memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje společné úsilí o ochranu zranitelných lidí v církvi, podporu obětí zneužívání, rozvoj prevence a citlivého přístupu k lidem, kteří byli zneužiti představiteli či pracovníky církve.
1: Už jsem pár memorand podepisoval, tak se jako lidi tak nějak vágně na něčem dohodnou a pak z toho memoranda pak třeba vznikne nějaká další smlouva a tak dále. Tady jsme opravdu dlouho přemýšleli a teď prostě jsme jako uprostřed té práce, nejsme ani na začátku, ani na konci a rozhodně teda vítáme každý další impuls, který pomůže tu problematiku posunout dál. A jestliže třeba budeme v této věci přínosní i společnosti jako takové, tak jedině dobře.
0: Dodává předseda Komise pro prevenci a ochranu před zneužitím při České biskupské konferenci pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten memorandum podepsal společně s předsedou spolku Někdo ti uvěří Jiřím Kilarem. Italská asociace evropských katolických skautů a skautek letos slaví 50. výročí své činnosti. Včera byli její představitelé přijati na audienci papežem Lvem XIV. Ten ocenil výchovnou roli skautingu a vyzval mladé lidi, aby spojovali poznávání přírody s četbou Bible. Připomněl také význam služby druhým, která podle něj stojí v samém srdci skautského hnutí.
2: Posloucháte zprávy pro Glasu.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. Prezident také plánuje výšlap na svatý hostín na Kroměřížsku. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku dnes zahájili první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Zpráva úložiště radioaktivního odpadu ho zahájila vrty o hloubce 30 až 100 metrů, které se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa, na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Obce ze zvažovaných lokalit podaly proti povolení geologického průzkumu žaloby. Soud ale zamítl. Ředitel zprávy úložišť Lukáš Vondrovic řekl.
3: Na tenhle okamžik jsme se všichni těšili. Je to poprvé, kdy se přímo díváme vrty pod povrch, kdy si vlastně uvěřujeme, jestli to, co jsme si mysleli z povrchu, jestli ta geologická stavba je tak dobrá, jak si myslíme. Takže je to pro nás naprosto zásadní krok a jsem moc rád, že teda jsme se k němu po bezmále 30 letech dostali.
0: Monitoring sleduje komplexní situaci týkající se vody, vodních zdrojů i meteorologických jevů. Zpráva kromě lokality Janoch zvažuje i obce Horka a Hrádek na Vysočině a lokalitu Březový potok na Klatovsku. Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Komediální drama Čika čika režiséra Šimona Holého, pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisérka z Barmy Pio Pio Aun. Informoval o tom umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Počasí.
0: Dnes je polojasno až oblačno, večer se místy vyskytne déšť nebo přehánky. Teploměry ukazují 22 až 26 stupňů, vane slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Tlak může poklesnout a rostylové podmínky dobré. A v noci a zítra bude zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Přes den pak mohou teploty vystoupat až ke 20. Vad bude mírný jihozápadní až západní vítr, během zítřka i severozápadní a jižní. Tolik zprávy. Od mikrofonu se loučí Zdislava Horníková.
4: A já Zdislavě děkuji za zpravodajství z domova i ze zahraničí a my budeme pokračovat nějakou příjemnou hudbou.

Máme 13 hodin a 13 minut, úterý 2. června. Rád bych upozornil na nějaké další pořady. Ve 14 hodin hudební kompas zamíří na hudebnici z Kanárských ostrovů Marloy. 16 hodin to bude pořad Slyšte lidé s podtitulem S mikroskopem do Katalánska. Nejen do Katalánska. A ku příkladu v 17 hodin 10 minut něco pro naše menší posluchače, Barvínek o základní umělecké škole v Holešově.

0: Na zítřejší událost v Postoloprtech a Žatci upozorňuje naše severočeská spolupracovnice.
1: Největší poválečný masakr německy mluvícího obyvatelstva Československa, který se odehrál v Postoloprtech, připomene červnová bohoslužba roku smíření v litoměřické diecézi. Arcibiskup Stanislav Přibyl se také připojuje a zve k 5. ročníku studentského pochodu Postoloprty Žatec. Sraz k němu je v 10 hodin před kostelem na nebevzetí Panny Marie v Postoloprtech. Mše svatá na něj naváže v Žatci v kapucínském kostele korunování Panny Marie v 17 hodin. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Stanislav Přibyl. K účasti na pochodu pořadatelé zvou i širokou veřejnost. Pro Radio Proglas Olga Valentová.
0: Zmíněnou bohoslužbu roku smíření ze Žatce vám ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím nabídneme přímým přenosem zítra, tedy 3. června, od 17 hodin ve vysílání Proglasu.

0: 13:25 máme za 5 minut půl druhého června. Šéfredaktorka Kateřina Koubová provází 23. vydáním katolického týdeníku.
1: Ohlížíme se za Nocí kostelů, která se konala po celé republice, a také za oslavami ostravsko-opavské diecéze, která slavila 30 let od svého vzniku. Putovalo se opět do Jablonného za svatou Zdislavou a vrátila se zde také ukradená lebka. Salesiáni slavili v Praze 150 let výročí Salesiánů spolupracovníků, což jsou laici, kteří spolupracují se Salesiány a které založil sám Don Bosco. A také se konala už druhá konference v církvi zaměřená na ženy v Brně a z té také přinášíme krátkou reportáž. Tematickou dvoustranou věnujeme kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi, kteří budou blahořečeni tuto sobotu. Přinášíme rozhovor s postulátorem blahořečení Karlem Orlitou, ale také text Františka Koloucha, historika, který nám přiblíží jejich životní osudy. A nechybí také jeden z dopisů pátera Jana Buly z cely smrti. Navíc jsme prostřed naší kolegyně v Brně získali rozhovor s Kamilou Hlobil Drbolovou, praneteří mučedníka, která žije ve Švýcarsku a která se obrátila a vypráví nám třeba i o tom, jakou roli v jejím duchovním životě hraje prastrýc, kterého vlastně ale nikdy nepoznala. V perspektivách přinášíme esej pátera Petra Hrušky. Ohlíží se za synodou, za tím, jak probíhala a za tím, kudy se vydá diecéze dál. Na komentářové straně přinášíme také podrobnější rozebrání nové encykliky papeže Leva XIV. O digitální době encykliky Vznešené lidství neboli Magnifica Humanitas. Napsali ji pro nás dva autoři, František Štěch a Jiří Dosoudil, teologové, kteří se velmi věnují umělé inteligenci. Rozhovor tentokrát přinášíme s Janem Grolichem, jihomoravským hejtmanem a také šéfem lidovců, který od nich získal silný mandát na proměnu strany. Jak a kudy se bude strana ubírat dál, ptáme se na rozhovoru na straně 13. No a doma tentokrát věnujeme psychické pohodě dětí a programu Oáza, který za dětmi chodí do škol. A jak probíhá celá hodina, nám přibližuje reportáž, kterou napsala kolegyně, která se té příjemné výuky účastnila. Přeji všem inspirativní počtení.
0: 23. vydáním katolického týdeníku nás provedla šéfredaktorka Kateřina Koubová.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.
0: A za minutku bude půl druhé.

0: Královéhradecký domov U Běřičky je jedním z největších domovů pro seniory v Česku. Aktuálně hledá nové dobrovolníky, kteří by chtěli rozšířit tým stávajících pomocníků. Klienti ocení především společně strávený čas, ale pomoci lze i dalšími způsoby, informuje kaplan domova, náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Dobrovolníkem se může stát prakticky každý, bez ohledu na věk. Zapojit se mohou jak studenti, tak maminky na mateřské dovolené, lidé s pracovním vytížením, anebo i samotní seniori. Dobrovolnická činnost přináší radost nejen klientům, ale často obohatí i samotné dobrovolníky. Není potřeba žádné speciální vzdělání. Pomoc může mít mnoho podob, od společného povídání u lůžka přes doprovod na procházky nebo k lékaři, až po pomoc při společenských akcích, přednáškách či aktivizačních programech, jako jsou cvičení s hudbou, zpívání anebo trénování paměti. Dobrovolníci mohou zároveň uplatnit své vlastní schopnosti a zájmy, například hru na hudební nástroj, ruční práce nebo další dovednosti, kterými mohou seniorům zpříjemnit den. Alexandra, deodam dal, deodam.

0: Je úterý 2. červen. Katolický kalendář připomíná svaté Marcelína a Petra, římské mučedníky z počátku 4. století. Veliký požár před 485 lety zachvátil Prahu a spustošil levobřežní část. Malá strana Pražský hrad se svatovítskou katedrálou a přilehlé Hradčany téměř lehly popelem. Připomínáme i 395. výročí příchodu řádu školských bratří piaristů na Moravu. Před 135 lety byl ve fotbale zaveden pokutový kop. Před 105 lety se narodil konstruktér a projektant židovského původu Oldřich Stránský, polistopadový předseda Českého svazu bojovníků za svobodu. Zemřel v roce 2014. A před 85 lety německé jednotky dokončily okupaci Řecka.
1: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

Je úterý 2. červen 2026. 41. narozeniny dnes slaví zakladatel Centra paliativní péče, psycholog Martin Loučka. Padesátiny slaví novinář Petr Třešňák, redaktor časopisu Respekt, předseda spolku Naděje pro děti úplníků. 79 let se dožívá někdejší přední slovenský disident a osobnost podzemní církve František Mikloško. No a svátek má Jarmil. Ryze české jméno se vykládá jako ten, kdo miluje jaro. Bujnost.

Časové znamení napovědělo, že je 14 hodin a s tímto časem přichází odpolední hudební kompas. Za 2 hodiny budeme v rámci týdeníku Slyšte lidé vysílat pořad o aktuální produkci velmi zajímavého hudebního vydavatelství Mikroskopy z Katalánska. To se zaměřuje na alternativní, folkovou, jazzovou a autorskou hudbu z různých částí Španělska. V pořadu vás pozveme na pestrou hudební cestu od folklorních inspirací a flamenka až po současný akustický folk, jazz a experimentální tvorbu. A jedno album z produkce vydavatelství Mikroskopy, které se do pořadu Slyšte lidé už nevešlo, si představíme právě teď 3 ukázkami. Jde o nahrávku Arels hudebnice Marloy z Kanárských ostrovů. Začneme skladbou Pauza.

Posloucháme španělskou hudebnici Mar Loy. Jejímž základním nástrojem je handpan. To je relativně nový perkusivní nástroj s charakteristickým zvonivým zvukem. Na albu Arels neslouží pouze jako prostředek pro meditativní hudbu, s čímž bývá často spojován. Ve spolupráci s producentem Vickem Molinérem posouvá autorka jeho možnosti do širšího hudebního prostoru a ukazuje, že handpan může být nositelem komplexních kompozic i osobitých uměleckých výpovědí. Album Arels, což znamená kořeny, vzniklo z potřeby zastavit se po letech cestování a hledání. Mar Loy na něm proměňuje osobní otázky po identitě, domově a příslušnosti k určitému místu v hudební výpověď, která je zároveň velmi intimní i univerzální. Jednotlivé skladby se zabývají tématy, která si v určité životní etapě klade téměř každý. Odkud pocházíme, co nás utváří a kde vlastně nacházíme svůj domov. 10 skladeb alba tvoří promyšlený hudební oblouk. Názvy jako propast, pauza, katarze, osamělost nebo můj domov naznačují cestu od pochybností a samoty k přijetí a nalezení vlastního místa. Mar Loy vytváří hudbu, která nepotřebuje slova. Emoce, napětí i úlevu vyjadřuje prostřednictvím barev tónů a proměnlivé dynamiky. Poslechneme si ještě skladby Sirena a Ambivalencia.

Poslouchali jsme ukázky z alba Arels, hudebnice Marloy, původem z Kanárských ostrovů. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme hudební projekt z jižní Itálie Elettro Mascarimiri a zítra odpoledne se budeme věnovat mezinárodnímu triu Three Ain z Belgie.

0: než by nám je odňali. Už nechci čekat víc. Už nechci čekat víc.
1: Na vernisáž výstavy nadačního fondu Melodio jste zváni do městské knihovny v Jihlavě tento pátek 5.6. od 17 hodin.
2: Co se tam bude dít, nejenom zpěv, nejenom výstava jako taková, ale taky krásný zážitek s jednou z umělkyň, která spolupracuje s nadačním fondem Melodio. Paní Kočková totiž přinese obraz, který je možno si ošahat. Takže jednak ti klienti a lidé, kteří jsou nevidomí, budou mít nádherný zážitek, nejenom z hudby, ale i z hmatu, ale i ti, kteří budou ochotni ten zážitek podstoupit, zavázat si oči a na chvilku předstírat, že třeba tenhle ten smysl jim chybí, protože i nevidomí klienti jsou klienti nadačního fondu Melodio, mají zdravotní handicap a my jim pomáháme k tomu, aby našli svoje vize, našli svoje talenty a zlepšili úroveň svého života.
1: Dodává na Proglasu Šimona Mašková, spoluzakladatelka nadačního fondu Melodio. Podrobnosti najdete na jeho webových stránkách.

0: Česká biskupská konference a spolek Někdo ti uvěří dnes v zahradě Strahovského kláštera podepsali memorandum o spolupráci. Dokument deklaruje společné úsilí o ochranu zranitelných lidí v církvi, podporu obětí zneužívání, rozvoj prevence a citlivého přístupu k lidem, které zneužili představitelé či pracovníci katolické církve.
1: Už jsem pár memorand podepisoval, tak se jako lidi tak nějak vágně na něčem dohodnou a pak z toho memoranda pak třeba vznikne nějaká další smlouva a tak dále. Tady jsme opravdu dlouho přemýšleli a teď prostě jsme jako uprostřed té práce. Nejsme ani na začátku, ani na konci a rozhodně teda vítáme každý další impuls, který pomůže tu problematiku posunout dál. A jestliže třeba budeme v této věci přínosní i společnosti jako takové, tak jedině dobře.
0: Řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Memorandum podepsal s předsedou spolku Někdo ti uvěří Jiřím Kilarem, který při dnešním setkání na Strahově takto popsal začátek spolupráce s Českou biskupskou konferencí.
2: My jsme si vlastně procházeli poměrně náročnou dobou, kdy jsme to téma otevřeli. Nebylo to vždycky úplně příjemné, ale snažili jsme se být věcní i vzhledem k tomu, že máme církev rádi a záleželo nám na tom, aby se z té trestající a odsuzující instituce stala instituce empatická, přijímající a pomáhající. A vnímám, že s výměnou generace biskupů se tento přístup mění. Myslím, že je to daný opravdu tím přístupem té mladší generace biskupů a pan arcibiskup Stanislav, když minulý rok se stal předsedou komise pro zneužívání, tak vlastně nás oslovil a začal s námi na toto téma okamžitě jednat. Takže tady vidím jako velkou změnu v tom narrativu církve vůči této problematice.
0: Dnes uzavřené memorandum označil arcibiskup Přibyl za snahu pomoci obětem a posunout řešení problému v Česku. Spolupráce mezi oběma stranami je teď lépe definovaná, vysvětlil.
1: Já celou tu problematiku nechápu jako řešení problému, který se někde prostě vyřeší a dá se ad acta, ale chápu ho jako doprovázení lidí, který to potkalo a kteří prostě s tím musí nějak dál žít. Někdo se s tím srovná rychle, někdo pomalu, někdo prostě s tím bude žít celý život a jako kdybychom k tomu přistupovali jako k nějakým kauzám, které prostě řekneme, tak je hotovo a máme to za sebou, tak to by byl špatný přístup. Já myslím, že i tato změna chápání vůbec té problematiky, že nám pomáhá k tomu, abychom prostě se neuzavřeli do nějakých jako řešení právních, ale abychom dělali to, co myslím církvi sluší mnohem víc, to znamená s těmi lidmi žili a doprovázeli je. To je vlastně úkol křesťanů i v mnoha dalších oblastech života.
0: Česká biskupská konference rovněž podle Stanislava Přibyla pracuje na metodice, která je by takzvaným předběžným šetřením zjistila, zda a jak se zneužívání odehrálo. Postup má být co nejšetrnější k obětem a kvalitní tak, aby nebylo nutné vyslýchat lidi znovu, pokud věc dospěje k církevnímu procesu.

0: O příštím víkendu 13. a 14. června proběhne po celém Česku 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Má zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, architektuře, parcích a veřejných prostorech a také prezentovat zahradnický obor. Účastníky seznámí přístupem odborníků k zelení a dá jim tak nový pohled na její funkci a význam. Program se skládá z komentovaných prohlídek a hudebních či divadelních představení. Garant akce Přemysl Krejčiřík na dotaz Proglasu akci shrnul.
1: Víkend otevřených zahrad je akce, která na našem území otvírá zahrady. Je to mezinárodní akce. Ve stejný den se v Evropě otevře plno zahrad. U nás si můžete seznam najít na www.víkendotevřenýchzahrad.cz a tam uvidíte celou škálu zahrad, které jsou otevřeny. Majitelé připravili program, provádí, ukazují, jak se o zahradu starají, co je tam nového. Na této akci je nejzajímavější kontakt, že právě s tím majitelem nebo správcem nebo někoho, kdo tu zahradu má rád, tak vám k ní řekne další informace. To si myslím, že je velmi cenné a stojí za to najít. Takže na těchto stránkách si najdete vždycky dobu, kdy je zahrada otevřená, najdete si mapu, kde je vchod, jak se tam chodí, jaký je program a nezbývá než říct, ať se víkend daří, potkáme se v zahradách.
0: Uvedl pro Proglas garant víkendu otevřených zahrad Přemysl Krejčiřík. Uskuteční se tato akce o příštím víkendu 13. a 14. června.

0: Dámský pěvecký sbor Našira, působící v Praze, slaví dvacetiny. Název má z hebrejštiny, znamená zpívejme. Výroční koncert bude ve čtvrtek 4. června ve sboru církve Bratrské na Soukenické 15 v Praze na Novém Městě. Začne v 18 hodin a 30 minut. Sbormistrině Ema Máchová nám přiblížila program.
1: Našira za těch 20 let prodělala velikánský vývoj, což první snaha moje byla to trošičku zachytit, ale tím, jak se řady sborů velice proměňují, tak je to poněkud složitý, ale udělali jsme takovej konsenzus nějakých lehce duchovních písní, hebrejský písně nesmí chybět, lidová písnička nesmí chybět, holky si tam zase prosadili nějakou Afriku, ale vlastně k čemu jsme se prokousali v posledních letech je píseň moderní, takže vlastně děláme hudbu i současných autorů, což úplně Pestalozziho Libertango není, ale takovej John Parfoy a jeho kantáte Hodie a Days of Beauty Olia Gayla, to jsou určitě současní žijící autoři.
0: Ke sboru se na čtvrtečním koncertu v Praze v Soukenické připojí i smyčcové kvarteto D'Apollinaire.

0: Do Poněšic u Hluboké nad Vltavou se vrátí inkluzivní sportovní akce. Poněšický survival se uskuteční od 12. do 14. června a nabídne společný 24-hodinový outdoorový závod dvojic. Vedle sebe v něm nastoupí sportovci bez handicapu i dvojice s vozíčkáři. Hlavní koordinátor Martin Týml pro Glasu přiblížil.
1: Poněšický survival je závod s tradicí od roku 2002. Od roku 2010 pak byla přidaná kategorie, ve které soutěží handicapovaní sportovci s doprovodem sportovců bez handicapu. Závod je totiž závodem dvojic. Závod probíhá 24 hodin bez přerušení. Startuje se vždycky večer za tmy a cíl je až druhý den zase ve večerních hodinách. A během toho závodu čeká na všechny účastníky velké množství disciplín, v podstatě všechny outdoorové sportovní disciplíny, které by tak člověka napadly. Začíná se pádlováním na Hněvkovické přehradě, hledají se kontroly po březích, jsou tam feráty nad Vltavou, jsou tam inline brusle, orientační běh, lezení na umělé stěně, plavání v bazénu, střelba z různých druhů zbraní. Taková perlička je potom sjezd divoké vody na kanále v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Toho závodu se každoročně účastní většinou jenom 3 nebo 4 ty dvojice s handicapovanými sportovci, protože to je opravdu velice náročné a ne každý si na to troufá. Nicméně možná i v rámci tohohle krátkého představení bych chtěl říct, že není nutné se bát, protože ten závod je postavený tak, aby každá ta dvojice mohla vybrat, co bude vlastně chtít absolvovat. Už nejde stihnout, tak se nic neděje, maximálně potom v cíli získají třeba nějaké časové penalizace a nemohou se teda umístit na stupních vítězů, ale o to v tomhle závodě opravdu nejde. V tomhle závodě jde o to, aby si to každý vyzkoušel, šáhnout si na nějaké dno svých sil, zkusit dobře komunikovat se svým parťákem a prožít ten krásný den v české přírodě.
0: Tolik od hlavního koordinátora poněšického závodu, ohlášeného na příští víkend, Martina Týmla.
2: Zřít záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zřít, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
3: Na Proglasu! Už je jaro v plném proudu!

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Nejméně 13 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na Roland Garros do semifinále. Po vážné nehodě je neprůjezdný pražský okruh na 77. kilometru směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, teploty 15 až 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Na voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
2: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. Je to o 21 haléřů míně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 18 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných.
5: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoologických zahradách je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. A víc říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
6: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě nikdy neměli šanci zjistit.
7: Sport. Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci se zataženou střechou a podmínky byly podle Siniakové hodně odlišné.
8: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
7: Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menčík. Soupeřem českého reprezentanta bude po 20. hodině o rok mladší Brazilec João Fonseca. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na D1 u Jeníkova. Pražský okruh je směrem na letiště za dálnicí D1 neprůjezdný. Na 77. kilometru je zcela zdemolovaný kamion. Na místě jsou hasiči a nejede to. Z dálnice D1 nesjíždějte, sjezdy jsou ucpané. Dá se to obět po jižní spojce, případně po souběžné silnici 101, exitem 12 Říčany. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kolona po pojíždí od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění přes půl hodiny až na 17. kilometr, tam řeší nehodu v připojovacím pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 103 zavadil kamion o další stojící. Jede se levým pruhem, je tam krátká kolona na horizontu.
9: 103. kilometr je čerstvá nehoda dvou kamionů. Je to v pravém pruhu, mě to zastavuje, to tam policajti.
2: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává fronta táhnoucí se do omezení na kilometr 196, zdržení půl hodiny v osobních autech. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se před odbočkou na Radotín srazila dvě auta a tvoří se kolona.
10: Bloknou celý levý část pravýho, ale to je na odstart ty auta.
2: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. To byly zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Vítejte u poslechu novény před blahořečením Jana Buly a Václava Drboli. Pokud se budete chtít připojit v modlitbě, tak už víte, že novénu najdete buď v aplikaci nebo na stránkách buladrbola.cz. Budeme se modlit dnes šestý den. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
1: Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Proč apoštol Pavel svým adresátům vykresluje Ježíše jako služebníka? Křesťané tehdy sice sloužili svým bližním, ale zároveň se mezi sebou hádali, toužili po vlastní slávě a povyšovali se nad druhé. Když sloužíme, nesmíme myslet jen na vlastní seberealizaci, ale především na budování Božího království a samozřejmě i na dobro našich bližních. Ve Starém zákoně čteme o stavbě babylonské věže. Toto dílo mělo sloužit jen ke slávě jeho stavitelů. Stavba zůstala nedokončena, protože mezi lidmi vznikly konflikty, přes které se nedokázali přenést. Služba druhým a budování Božího království jsou vždy spojeny s nedorozuměními a střety. Byli bychom naivní, kdybychom to neočekávali. Ve službě rosteme i tím, že na sebe vzájemně narážíme. Také to patří k formaci Božího služebníka, kterou nám Bůh poskytuje. Mít Ježíšovo smýšlení znamená chtít naplnit vůli Otce, nikoli prosazovat sebe sama. Znamená to mít Ježíšovo srdce. Jan i Václav uvěřili lživé zprávě o osvobozeném arcibiskupovi Josefu Beranovi a o potřebě posloužit mu svátosti smíření. Byli ochotni podstoupit riziko. Byli naivní? Nemyslím si to. Důležitý je postoj jejich srdce. Tito dva muži měli každý svoji hlavu, ale oba měli srdce Ježíšovo. Vyprošujeme Ježíšovo srdce kněžím, kteří nám slouží, a v modlitbě za ně Bohu děkujeme.
1: Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno. Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho štědrost potrvá na věky. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, jen milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva, neboť na věky nezakolísá, na věčné paměti bude spravedlivý. Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud neuzeří své protivníky ve zmatku. Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste ve slávě. Uzří to hříšník a rozlobí se, bude skřípat zuby a schradne. Zajde touha bezbožníků.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Synu Vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Duchu Svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo utvořené Duchem Svatým v lůně panenské matky,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo podstatně spojené se slovem Božím,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo nekonečně vznešené,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo svatý chráme Boží,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo stánku nejvyššího,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo dome Boží a bráno nebe,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo planoucí výhni lásky,
1: smiluj se nad námi.
0: srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hlubino všech cností.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pramení života a svátosti.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, potupami nasycené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti strýzněné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, kupím probodené.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pramení dokonalé útěchy.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, naději všech, kdo v tobě umírají.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Ježíši tichý, srdce pokorného.
1: Přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného syna. Zhledni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, a i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínejme nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať nás příběh kněží Jana a Václava osloví a posilní na cestě k tobě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

O benátských Madonách bude přednášet dnes večer v Ústřední knihovně v Praze Marie Vymazalová z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Cesta proměnami zobrazování Panny Marie v Benátkách, od velkých rodinných dílen jako Bellini až po vrcholná plátna mistrů Tintoretta, Veronézeho, Tiziana a Tiepola, začne v 19 hodin v malém sále knihovny na Mariánském náměstí. Společně nahlédneme, jak se motiv Madony vyvíjel v čase, jak pracoval s emocemi, obrazovým prostorem i jak jej ovlivnila nastupující barokní zbožnost. Vedle ikonických zobrazení matky s dítětem se zastavíme i u vybraných biblických scén, které dokreslují bohatost dobové vizuální kultury, píše v pozvání lektorka Marie Vymazalová.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách

0: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Buladrbola.cz.
1: Biskupství brněnské ke slavnosti blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly připravilo speciální kolekci oblečení a doplňků. Upřednostnili etickou módu z organické bavlny a důrazem na hodnoty. Po telefonu teď zdravím Michála Kocha, člena organizačního týmu a dramaturga Dne blahořečení. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
2: Hezké odpoledne vám i posluchačům. Díky za pozvání.
1: U slavností tohoto typu jsme zvyklí spíše na upomínkové předměty. Proč jste se rozhodli jít cestou moderního a etického merče?
2: Ta myšlenka, která byla úplně na začátku, byla, aby ten merč, to oblečení, abychom ho mohli nosit i po té slavnosti, protože ta slavnost není jenom jeden výstřel do prázdna, ale je to něco, co bychom si měli připomínat a získáváme další silné zástupce příbuzce v nebi, takže právě proto jsme chtěli něco, co se bude nosit i delší dobu, než jenom na té slavnosti. Proto na tom merči nejdete datum, nejdete tam Brno, výstaviště 6.6., ale najdete tam právě ty různé takové zprávy, messages právě z života Jana Buly a Václava Drboly, aby ten příběh žil i dál.
1: Kolekce nese hesla, která odkazují na životy obou mučedníků. Jak se vám podařilo propojit jejich silné příběhy s minimalistickým designem?
2: To byl docela oříšek trochu z jiného úhlu pohledu, protože my, když jsme ten merch začali tvořit, tak jsme hledali nějaký vizuální styl, který by mohl být sjednocující pro jednotlivé proudy, jednotlivé věky lidí v církvi, které máme, nebo těch, kteří na tu slavnost přijedou, aby to bylo zajímavé pro mladého člověka, z hlediska právě střihu, z hlediska etiky toho textilu, aby to bylo třeba i pro někoho z konzervativnějších kruhů nebo zástupce nějaké starší generace. Takže proto jsme zvolili vlastně tenhle ten styl, který nevyčnívá nějakým způsobem, zároveň díky té čistotě toho minimalismu, věřím tomu, že to může, a zatím podle prvních ohlasů to tak vypadá, že opravdu dokáže oslovit lidi úplně napříč. Takže ta naše snaha byla, aby to bylo univerzální právě pro ty jednotlivé proudy i věky všech účastníků, aby jsme se třeba i v tomhle tom mohli společně propojit.
1: Ano. Kde všude si lidé budou moci tyto kousky pořídit a na co se mohou 6.6. na brněnském výstavišti těšit?
2: V první řadě všechny vás opravdu moc srdečně zvu. Ještě stále je možné se registrovat, je i na místě možné se registrovat, i když třeba s nějakým rizikem nějaké fronty. Ale opravdu doražte, protože to je zásadná příležitost, abychom se jako církev společně mohli na nějaké akci sjednotit. A právě tam, ve takové slavnostní premiéře, se vůbec ten merch bude prodávat. Následně ho potom budete moct získat i na Petrově, na brněnském biskupství, na dalších akcích, jako je třeba Charis, nebo například na té slavnostní mši v Lutkově, která bude hned 7.6. nebo třeba potom i později v místě kultu v Jarměřicích na Rokytnou, takže tam všude merch bude k dispozici. No a na co se dalšího těšit, kromě toho, že na té akci přijede i taký zásadní host Michael Černý, ten kardinál, který bude předsedat vlastně celému tomu blahořečení, tak má brněnské kořeny, tak je to takové hezké.

0: koncert Michala Horáka na té venkovní stage, takže si myslím, že opravdu ten program je pestrobarevný opravdu pro všechny jednotlivé proudy a zástupce větů různé, které v té naší krásné rozmanité cykly máme, takže přijměte opravdu co nejsrdečnější pozvání.
1: Říká na Proglasu Michael Koch z organizačního týmu slavnosti blahořečení. Děkujeme za rozhovor, přejeme hladký průběh příprav i samotné akce a naslyšenou. Krásný den.
0: Moc díky za modlitby, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června, Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

zaháněl vínem. Přemýšlel o ženě, jak jí měl rád, o tom, jak svět myslí na slabé, o místech, kam mi ta nejdelší zřek.

Začíná pořad Slyšte lidé, kterým vás provází jeho autor Milan Tesař. V tomto týdeníku se vám snažím být průvodcem po světě, především nekomerční hudby. Dnes se po roce vrátíme k produkci katalánského hudebního vydavatelství Mikroskopy. Jeho tvorbu sledujeme od roku 2020 pravidelně každý rok, jde tedy o už 7. díl. Toto vydavatelství se věnuje především alternativní, folkové, jazzové a vůbec autorské hudbě z Katalánska, ale také z dalších částí Španělska. I proto jsem tento cyklus nazval S mikroskopem nejen do Katalánska. Jako první se nám představí katalánská písničkářka, ale také básnířka, hlasová muzikoterapeutka a dula Marta Pareja Buenaventura. Její práce přirozeně propojuje hudbu, hlas, terapii a osobní transformaci. Album Multiple lze chápat nejen jako debutovou autorskou výpověď, ale také jako umělecký proces uzdravování a návratu k vlastní podstatě. První část alba se věnuje předkům a původu člověka, prostřední část osobním zkušenostem a identitě a závěr symbolizuje novou životní fázi, smrt starého já, znovuzrození a přijetí vlastní mnohovrstevnatosti. Celé dílo, na kterém autorka pracovala 9 let, působí jako intimní deník převedený do hudební podoby. Poslechneme si skladbu Agrajment, což znamená vděčnost.

Poslouchali jsme katalánskou písničkářku a terapeutku Martu Parechu Buenaventuru z alba Multiple. Na jihozápad od Katalánska se v rámci Španělska nachází jazykově příbuzné autonomní společenství Valencie. Odtud pochází hráč na dechové nástroje a skladatel Andrés Belmonte. Jeho album Garbí je silně zakořeněno v tradiční hudbě, ale zároveň působí moderně a autorsky. Belmonte využívá improvizaci, netradiční rytmické struktury a historické nástroje, přičemž zachovává velmi přirozený a organický zvuk. Výsledkem je hudba, která není folklorní rekonstrukcí, ale současnou meditací nad kulturní pamětí Středomoří. Belmonte pracuje velmi originálně s myšlenkou společného kulturního prostoru. Například skladba Adán de Batre propojuje syrské svolávání k modlitbě s valencijským pracovním zpěvem Cant de Batre. Andrés Belmonte vychází jako autor z přesvědčení, že hudba východního a západního Středomoří má společné kořeny, které jsou dodnes slyšitelné v melodiích, rytmech i způsobu improvizace. Nahrávka tak funguje jako dialog mezi Valencií a Blízkým východem. Poslechneme si skladbu Samaj Nahavant.

Poslouchali jsme autorskou skladbu valencijského hudebníka Andrese Belmonteho s názvem Samaj na Havant. Na propojení hudby a poezie stojí album De Cuando Era Viento, pod kterým je podepsaná katalánská zpěvačka Joana de Diego. Ta zde zhudebňuje texty významných básníků, jako jsou Juan Gelman, Salvador Espriu, Josep Palau i Fabre nebo Alberto Špumberg, jehož verš dal celé nahrávce název. Hudebně album spojuje různé tradice iberského a latinskoamerického světa. Vedle argentinského folkloru zde zaznívají brazilské vlivy, kubánský son, folk i jazzové cítění. Joana de Diego vytváří osobitou a jemnou fúzi, která nepůsobí stylově roztříštěně, ale naopak velmi přirozeně a organicky. Vedle Joany de Diego se na albu podílejí hudebníci z různých scén, od jazzu přes world music až po folklor, a každý přináší vlastní hudební zkušenost i osobitý zvuk. Výraznou roli hrají akustické nástroje, flétny, dále elektrický klavír nebo tradiční argentinský buben Bombo Leguero. Poslechneme si skladbu Vidalita de la Casa de Jada, což znamená píseň o opuštěném domě.

do Katalánska a občas také do dalších španělských oblastí jsme se dnes vydali společně s produkcí hudebního vydavatelství Mikroskopy. Arnal Obiols je katalánský hudebník, skladatel a experimentátor z Pyrenejí, který propojuje tradiční pyrenejskou a katalánskou hudbu s jazzem, improvizací a avantgardní zvukovou tvorbou. Původně perkusionista a bubeník, postupně zapojil také hlas, inspirovaný horskou pěveckou tradicí, který se stal důležitou součástí jeho osobitého stylu. Jeho nové album Osel Tambor působí jako velmi osobní a kontemplativní nahrávka inspirovaná přírodou, tichem a krajinou Pyrenejí. Arnau Obiols na ní proměňuje své pozorování světa v hudbu plnou detailů, jemných zvuků a atmosfér. Nahrávka je zároveň reakcí na chaos současného světa. Místo hluku nabízí prostor pro sklidnění, soustředění a návrat k podstatným věcem. Důležitou roli hraje rytmus, perkuse a práce s hlasem. Obiols vychází z dětského objevování zvuků na horských statcích a jeho hudba si dodnes uchovává fyzický, téměř hmatový vztah ke zvuku. Vedle bicích nástrojů využívá hlas, inspirovaný pyrenejskou pěveckou tradicí, který nepůsobí jen melodicky, ale často i jako další zvuková textura. Vybírám skladbu Aviure, duet s katalánskou písničkářkou Albou Caretou.

To byly Arnau Obiols a Alba Careta ve společné nahrávce Aviure Užívej života z alba Osel tambor. Carmela je jméno, pod kterým vystupuje galicijská zpěvačka Carme López. Její album Vinde todas stojí na dvou základních pilířích – genderové perspektivě a etnografickém výzkumu. Jejím hlavním východiskem jsou informátorky, tedy ženy, které přinášejí hudbu a informace o ústní tradici. Každá z písní je pojmenována po jedné nebo více ženách, které hrály klíčovou roli při osvojování melodií. Album navíc začíná a končí autentickou terénní nahrávkou těchto žen, která odráží samotný proces etnomuzikologického výzkumu. My si poslechneme skladbu Hermosinda y as Otirias.

To byla ukázka z alba Vinde Toda z galicijské zpěvačky Carmely. Album California je debutová nahrávka španělské zpěvačky Marie Ibarz, která ji pojala jako velmi osobní výpověď o duchovní proměně a hledání vlastní identity. Album vzniklo z intenzivní životní zkušenosti, kterou autorka označuje jako spirituální probuzení. Působí jako cesta od krize a osamění k přijetí sebe sama, světla a vnitřní svobody. Důležitou inspirací je pro Marie Ibarz Kalifornie a atmosféra San Franciského Summer of Love. Kalifornie zde ale není jen konkrétním místem, ale symbolem vnitřního prostoru svobody, vědomí a nového začátku. Album tak propojuje osobní spiritualitu s estetikou folkrockové a hippie tradice západního pobřeží Spojených států. Jednotlivé skladby mapují různé fáze osobní transformace. Písně jako Horse nebo Start zachycují bolest, dezorientaci a nový začátek po hluboké životní změně. Zatímco California at Last nebo B-Song směřují k osvobození, přítomnosti a přijetí vlastního bytí. Silným motivem je také příroda jako prostor duchovního spojení a uzdravení. Já jsem z alba vybral skladbu Horse.

To byla španělská zpěvačka Maria Ibarz z alba California. Maria López je galicijská hudebnice, která se vedle vlastní kariéry věnuje také podpoře ženské role v tradiční hudbě. Podílela se na projektu Aske Dormen Entreu Senteu, který shromažďuje skladby autorek pro galicijské dudy. I její album Daydreaming tak lze chápat jako součást nové generace galicijských hudebníků, kteří spojují úctu k tradici s osobní kreativitou a současným pohledem na hudbu. Nahrávka vznikala více než rok ve chvílích mezi univerzitním studiem a představuje prostor, v němž autorka proměňuje své emoce a nálady v hudbu. Album nepůsobí jako stylový manifest, ale spíše jako přirozený soubor skladeb, ke kterým má silný osobní vztah. Maria López zde ukazuje mimořádnou hráčskou schopnost. Všechny skladby nahrála a zaranžovala sama. Vedle dud, které jsou jejím hlavním nástrojem, využívá například niněru a další nástroje spojené s tradiční hudbou. Důležité je, že se nesnaží pouze reprodukovat folklor, ale hledá nové možnosti využití těchto nástrojů i mimo jejich obvyklý kontext. Vybral jsem kompozici Tico Tico no Fuba.

Hrála nám Maria López, dudačka z Galície. Španělské duo Blanca y Chuchi je podepsané pod album Universo. Základním výrazovým prostředkem jsou housle Blanky Altable, akustická kytara Chuchiho a práce za hlasy. Duo je známé svou schopností vytvářet jemné intimní aranže, plné detailů a emocí. Na albu hostují také další výrazní hudebníci Natalie Haas na violončelo a Jaime Muñoz na flétny a klarinet, kteří zvuk dále obohacují. Album Universo působí jako velmi vyzrálé a soustředěné. Nejde o efektní folklorní fúzi, ale o hudbu založenou na trpělivém naslouchání, prostoru a emocích. Duo zde potvrzuje, že současný folk může být zároveň hluboce zakořeněný v tradici i otevřený novým hudebním světům, aniž by ztratil autenticitu. Duo Blanca y Chuchi už více než 15 let propojuje kastilskou tradici se současným akustickým folkem. Jejich hudba stojí na hlubokém vztahu k tradičním melodiím, ale zároveň se nebojí otevřenosti vůči jiným kulturám a moderním hudebním přístupům. Výsledkem je velmi organický a citlivý zvuk, který působí současně archaicky i moderně. Poslechneme si skladbu Ronda de Carvalheda.

zvuk velkou dynamiku a barevnost, aniž by ztratil svou komorní intenzitu. Texty alba jsou velmi osobní a emotivní. Tématy jsou láska, zranitelnost, samota i silné životní zkušenosti, přičemž autor pracuje s výraznou obrazností a melancholickou atmosférou. Písně působí autenticky a civilně jako zpověď člověka, který se nebojí ukázat vlastní křehkost. Hudebně se album pohybuje mezi temně laděným blues, alternativním folkem a katalánskou písničkářskou tradicí. Vlivy Toma Waitse se objevují v syrovosti hlasu i náladě některých skladeb, zatímco odkazy na Adria Puntiho připomínají osobitou poetiku katalánské alternativní scény. Výsledkem je hudba drsná, ale zároveň citlivá a lyrická. Předvedeme si ji ve skladbě Sense Amor.

Z katalánského regionu Terres de l'Ebre pochází duo Terre, které natočilo album Nostre Gra. Andreu Peral a Genís Bages zde vzdávají hold místu, odkud pocházejí, jeho řece, krajině, jazyku i lidem. Písně vyprávějí příběhy obyčejných pracovitých lidí a působí jako hudební kronika regionu, který často bývá vnímán jako periferie. Terre se velmi důsledně snaží o dokumentaci tradiční kultury. Duo spolupracuje s etnologickými institucemi, studuje archivní materiály a vede rozhovory se staršími obyvateli regionu, kteří uchovávají ústní tradici. Hudba na albu tak vzniká z autentického výzkumu, ale zároveň směřuje k současnému publiku a novému životu tradice. Koncertní podoba projektu má výrazný vizuální i scénický rozměr. Hudebníci propojují tradičně inspirované kostýmy, scénografii připomínající krajinu kolem řeky Ebro a moderní zvukové experimenty. Album Nostre Gra tak nepůsobí jen jako hudební nahrávka, ale jako komplexní umělecká výpověď o vztahu člověka, paměti a krajiny. I v tomto případě pro vás mám ukázku, skladbu Delta.

Naše putování za hudbou Katalánska a dalších částí Španělska je u konce. Jako poslední titul z aktuální produkce vydavatelství Mikroskopy si představíme album 1212, velmi osobní autorskou výpověď katalánské flétnistky Neus Plana Turu. V šesti skladbách spojuje své hudební zkušenosti, životní prožitky i emoce, přičemž hlavním výrazovým jazykem se stává flamenko. Nahrávka působí intimně a upřímně jako hudební deník, zachycující různé podoby lidské citlivosti. Album nesází na folklorní pravověrnost, ale na osobní interpretaci flamenka jako prostoru pro vyjádření emocí a identity. Díky tomu působí současně moderně i jako zakořeněné v tradici a potvrzuje Neus Plana Turu jako výraznou osobnost na pomezí flamenka, improvizace a současné hudby. Ústředním nástrojem alba je flétna, která zde nefunguje jen melodicky, ale také velmi expresivně a rytmicky. Neus Plana Turu využívá bohaté zkušenosti s improvizací, body percussion i flamenkovou estetikou a vytváří osobitý zvuk na pomezí flamenka, jazzu a současné akustické hudby. Výsledkem je tvorba plná detailů, napětí i jemnosti. Poslechneme si skladbu La Raó de Ser, Smysl bytí. Pořad připravil a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Kongo i sousední Uganda hlásí nové počty v souvislosti s nákazou eboli. Tenista Petr Nouza může na Roland Garros postoupit do semifinále 4 hry. Nabouraný kamion dál brzdí provoz na pražském okruhu směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla stoupnout na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Ugandské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dalších 6 nakažených ebolou. V zemi je tak celkem 15 případů. Dva pacienti už byli z nemocnice propuštěni a jeden v souvislosti s nemocí zemřel. V sousedním Kongu podle Světové zdravotnické organizace výrazně klesl počet podezřelých případů na 116. Ještě minulý týden to bylo přes 1000. Nakažených krvácivou horečkou je ale v Kongu přes 320. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější. Zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety. Kapacitně ale už nestačí, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Šnajdárková.
3: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
2: Úpravy budou stát 550 milionů korun, 85 miliony přispěje Evropská unie. Zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028.
4: Tenista Petr Nouza hraje na Grand Slamu Roland Garros o postup do semifinále ve 4 hře. V Paříži je u toho reporter David Prouza.
5: 1-1 na sety, Nouza s Oberleitnerem na začátku třetí sady vedou 2-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Nymburští basketbalisté rozehrají své 22. ligové finále. V sérii na 4 vítězné zápasy se o 21. český titul v klubové historii utkají s Pardubicemi. Zápas začne v 18 hodin. Nymburk v play-off všechny zápasy vyhrál a do posledního utkání tak nastoupil před 12 dny. Kapitán středočeského klubu Martin Kříž věří, že obhájce trofeje čekání nespomalilo.
6: Zápasový situace, ale nikdy to není přesně to, co přijde ten zápas, takže pevně věřím, že se nám povede do té série vstoupit dobře a že nás ta větší pauza nějak neovlivní, ale myslím si, že to bude o tom, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme schopni do toho zápasového tepla přepnout hned v tom prvním zápase.
7: Překážka na D1 u Hvězdonic a kolona na D1 před Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru stojí mikrobus ve stoupacím pruhu.
8: Je tam poměrně hodně lidí, je to nepřelezné místo, je to stoupání, jsou tam tři stoupací pruhy. Oni stojí v kamionovém pruhu, je tam červený mikrobus. Asi o 50 metrů níž stojí slečna, mává tam žlutou vestou.
7: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Narosice z kilometru 178 zůstává kolona, pokračuje do omezení v Brně na kilometr 196 osobními auty. Je to na 30 minut. Na dálnici D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh z obou směrů po nehodě kamionu na okruhu. Ve směru z Prahy se jede pomalu ze 7. kilometru. V místě nehody na okruhu na 77. kilometru se stále jede jen levým pruhem. Chystá se odtah nabouraného kamionu. Silný provoz je i na souběžné silnici před Jesenicí a nehodu také řeší na přemostění dálnice D1. Ucpává se příjezd od Říčan. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova zpomalíte za Slaným a před Lotouší, před odbočkou do Třebíře do Třebíze řeší nehodu, zpoždění 20 minut a v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most stojí auto bez paliva, za sjezdem na Pankrác blokuje prostřední pruh a popojíždí se od magistrály 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude zataženo až oblačeno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

a další, co se pořád všemu smá. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

Je 17 hodin 9 minut, úterý 2. června a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. V následujících minutách vám nabízíme k poslechu týdeník Barvínek. Dnes vás zveme do další základní umělecké školy, tentokrát v Holešově, kam se vydala naše redaktorka Tamara Suchánková.

0: Základní umělecké školy představují v českém vzdělávacím systému jedinečný fenomén, který nemá ve světě obdoby a je vlastně právě vlastní naší zemi. Už po generace otevírají dětem i mladým lidem cestu k hudbě, výtvarnému umění, tanci či divadlu a rozvíjejí nejen jejich talent, ale i disciplínu, kreativitu a cit pro krásu. Nejsou místem výuky, jsou prostorem, kde vzniká vztah k umění na celý život. Jejich význam proto dalece přesahuje samotné vzdělávání, formují osobnost, podporují kulturní hodnoty a obohacují celou společnost. A právě to byl důvod, proč v pořadu Barvínek spolu s kolegy redaktory navštěvujeme Zušky v různých městech v Čechách i na Moravě a chceme vám představit jejich práci, obětavé učitele i žáky. Vítám vás u dalšího dílu Barvínku, tentokrát z Holešova, města ve Zlínském kraji na západním okraji Hostýnských vrchů, na hranici mezi Hanou a Valašskem. Dnes jsem navštívila základní uměleckou školu Františka Xavera Richtera a u mikrofonu vítám pana ředitele magistra Petra Juráška.
1: Hezký dobrý den, vítejte.
0: A zástupkyni Lenku Jižovou.
2: Dobrý den.
0: Já jsem moc ráda, že jsem přijela, protože Holešov je město nedaleko mého bydliště, takže to k vám bylo kousek. A začněme tím, co možná začínáme v Barvíncích. Pojďme si povídat nejdřív něco o historii vaší školy.
1: A vítejte v Holešově.
0: Děkuju.
1: Vítejte v základní umělecké škole, která nese jméno Františka Xavera Richtera, významného skladatele Mannheimské školy, který se tady možná pravděpodobně narodil, my to pořád ještě nemáme opravdu jako zdokumentováno, ačkoliv teda jeho jméno už nějaký teda těch několik let neseme. No, k historii školy ta se píše od roku 1948 jakožto instituce, protože právě ve 48. roce byla radou města zřízena instituce, která se jmenovala Městský hudební ústav Podhoran. Iniciátorem tady té myšlenky, nebo jeden z iniciátorů, byl ředitel kůru zdejšího kostela, pan Bohumil Dovrtěl. Vlastně mělo to navázat na hudební vzdělávání, které už po řadu let v Holešově probíhalo v soukromých bytech v klášteře sester svatého kříže ve zdejším klášteře, anebo právě při kůru zdejšího kostela na nebevzetí Panny Marie. Právě Bohumil Dovrtěl byl ředitel tohoto hudebního kůru a soukromně vedl žáky. No a myšlenka vlastně byla na snadě, že by to chtělo dát do nějakých opravdu rámců, do nějakých jako prostor a dát tomu konkrétní tvar, konkrétní osnovy. A tak v roce 1948 vzniká hudební ústav Podhoran. Nejprve s pěti kantory, s pěti učiteli a se třemi obory, housle, klavír a ještě něco se začalo učit. No a pak už se píše historie jako u každé jiné školy, kdy několikrát škola změnila jak místo svého působení, tak taky svůj název. Po tom Podhoranu to byla hudební škola, lidová škola, umění, základní umělecká škola a naposled se název změnil, když jsme si přidali teda snad našeho rodáka Františka Xavera Richtera do svého jména s tímhle titulem, názvem a škola vlastně funguje dodnes.
0: Tady ta nádherná budova, ve které jsem přicházela na kraji Holešova, je vaše nebo jste tu v nájmu?
1: A budova je v majetku Zlínského kraje a my ji máme ve správě, máme ji v užívání. A zajímavé je, že vlastně od svého postavení sloužila dětem. Byl to původně městský sirotčinec, který se potom, jak už nebylo zapotřebí starat se o sirotky, tak se ještě změnil ten a jako osud té budovy. Myslím, že tady sídlila i policie jeden čas a někdy v 70. letech se přestěhovala hudební škola, která do té doby sídlila na zámku, tak se přestěhovala sem, došlo k takové výraznější rekonstrukci a myslím si, že je to moc krásná budova, protože když si odmyslíme na levé straně tady ty paneláky, ty byty, tak na druhé straně pokračuje krásná vilová čtvrť, kde se daří dneska i hezky citlivě rekonstruovat některé vilky a tak tak vlastně, když si představíme, že to tady nebylo, tak ta hudebka vlastně jako otevírala takovou krásnou čtvrť. A my věříme, že dojde teda k další velké rekonstrukci, protože ta škola, to prostředí a celý ten fenomén, o kterém jste mluvila na začátku základní umělecké školství, si zaslouží být taky v krásných jako prostorách. A my máme tu výhodu, že vlastně ona ještě působí tak trošku historicky díky tomu novorenesančnímu štítu a tak doufáme, že s naším zřizovatelem se nám podaří citlivě zrekonstruovat tenhle krásný kus krajského majetku a krásnou architekturu.
0: Je to pravda, když jsem přijížděla, já vlastně znám cestu tudy spíš na Bystřici, takže do této části Holešova jsem moc nejezdila. A když jsem dnes přijížděla, tak jsem byla právě úplně nadšená tady tím okolím a tou budovou samou. Je opravdu krásná, úplně mě mrzí, že rádio není televize, že nemůžeme posluchače vždy i protáhnout tady tím prostředím, aby se tak nějak s námi vcítili do té krásy. Když jsme u té krásy, jak to vnímáte s vašimi obory? Já jsem na začátku také říkala, že vlastně nejde jen o výchovu, o vzdělávání, ale o to navození v dětech té krásy. To mi právě napadlo u tohoto slova. Nějakého citu pro hudbu, umění vůbec jako takové. Některé děti jsou víc nadané třeba recitačně. Jaké obory nabízí vaše škola?
2: Naše škola nabízí hudební obory, spoustu nástrojů. Nabízí taneční obor, nabízí literárně dramatický obor. A my se snažíme i třeba, já konkrétně učím hudební nauku a snažím se o to, aby i ta hudební nauka se stala dětem hrou, aby byla vlastně zábavou a aby se neučila tak tradičně, jak se vždycky učívala, ale aby ty děti právě se tam naučily muzicírovat a aby je ta hudební nauka bavila.
0: To je báječné, já jsem ještě takový ten žák té staré školy, klasické, takže do nauky to jsme měli stres. Hudební nástroj šel, ale hudební nauka byla stres.
1: Jste říkala, že každý je talentovaný na něco jiného, když jste se ptala na obory, které máme vlastně teda pokryto celou tu škálu, co toho, co je možné v základně uměleckých školách. Já když jsem nastupoval, tak vlastně první věc, kterou jsem řešil, že vlastně máme ty děti takhle jako roztříštěné, že nemůžou chodit do výtvarky, protože v tu dobu jsou tamhle v nějakém souboru. A ona se ukazuje, že většinou, když ty děti jsou talentovaný, tak oni jsou talentovaný na všechno. A nám se to tady Holešově potvrzuje, protože máme fantastickou zpěvačku, která teď zrovna je v nějakém velkém muzikálovém projektu a teď zrovna složila přijímací zkoušky na uměleckou průmyslovku, protože je ještě nadaná vlastně i výtvarně, a pak máme skvělý tanečníky, kteří skvěle hrají teda na všechny flétny. Takže musím říct, a není to výjimka v Holešově, že ty děti jsou opravdu velmi talentované a ten jako vlastně podstata těch základních uměleckých škol je na tohle poukázat, na tohle v těch dětech vlastně otevřít a do jisté míry je jako směrovat tu cestu do toho vlastně dalšího profesního života.
2: A já se k tomu můžu doplnit, tak se to právě včera stalo u talentových zkoušek, kdy tam přišla jedna holčina a ta právě už navštěvuje taneční obor, navštěvuje výtvarný obor, chodí do nástroje a ona prostě hrozně chce ještě do literárně dramatického oboru. A teď už ta maminka tam tak zoufale seděla, říkala, že vůbec neví, jak oni to skloubí dohromady, protože oni jsou tady vlastně pořád.
1: A ta analogie vlastně toho vzniku těch oborů, tak samozřejmě ty školy začínaly v těch 50. letech, začínaly vlastně v tom hudebním vzděláváním, pak se k tomu přidalo výtvarno, pak se přidal tanec a v našem případě jako poslední ve školním roce 19-20 přibyl teda ještě literárně dramatický obor a mám pocit, že pak se začaly dít věci, teda jako v okamžiku, kdy už tam dorůstali žáky, protože pak už se začala psát opravdu nová podoba té školy a profilace té školy, kdy díky dramaťáku se nám daří ty ostatní obory tak jako propojit. A jestli naše škola je v něčem jako zajímavá, specifická, profilující se, tak jsou to velké hudebně dramatické počiny a to nám umožňuje právě ten dramaťák, který tady máme a skvělou učitelku, skvělou kantorku Vlaďku Dvořákovou, která ho vlastně zakládala spolu se mnou.
0: Tak já myslím, že teď je nejvyšší čas na písničku a potom se budeme povídat dál.

0: My se po písničce vrátíme zpět a budeme si povídat, navážeme tam, kde jsme skončili, a to je u té vaší školy, u profilace školy, pojďme si povídat.
1: Tady ten region je vlastně takovým zvláštním způsobem, ačkoliv bychom spíš mohli mluvit o folkloru, tak hodně nasátí takovým jako specifickým interpretačním stylem, a to je stará hudba, to je barokní hudba. Když si vezmeme, že každé léto tady probíhá letní škola barokní hudby na zdejším zámku a taky u nás ve škole a v dalších prostorách Holešova, a to už po několik opravdu let, cíží se sem lektoři a studenti z celého světa. Když si vezmeme taky to, že naše škola nese název Františka Xavera Richtera v období 18. století, který odešel do Mannheimu a tam zakládá specifický interpretační styl. A když si vezmeme, že je tady věhlasný festival Muzika Holešov, který už přivítal tady na zámku jedny z nejlepších souborů a interpretů, kteří se zaměřují na interpretaci staré hudby, tak pak je na snadě, jestli teda vlastně ta Zuška by na to nutno měla nějak jako reflektovat. A my jsme si řekli, že ano, a že to reflektovat bude, protože ještě vlastně posledním důvodem je to, že řada pedagogů se tady tomu stylu věnovala. A ještě poslední věc dodám, že když si vezmeme to interpretační složení nebo tu literaturu, ty skladby, ty žánry, které žáci tady studují v hudebním oboru, tak nějakých 60-70% právě začátcí je hudba období hudebního baroka a hudebního klasicismu. A tak bychom si řekli, jestli třeba tohle není teda důvod, jestli to není příležitost tohle začít dělat pořádně a tak si to zvolit jako nějakou jako částečnou profilaci, protože samozřejmě nemůžeme zapomenout i na moderní žánry, které děti a možná taky rodiče mají rádi a někdy jsou to teda důvodem, proč je do hudební školy nebo do základní umělecké školy hlásí, tak tohle bych opomenout nechtěl, ale přesto jsme se rozhodli teda, že ta interpretace, ono se tomu dneska říká autentická interpretace staré hudby, že by mohla být takovým jako trošku profilem té naší školy. No a zmínil jsem muziku Holešov, zmínil jsem letní školu barokní hudby, tak s oběma významnými institucemi dneska naše škola spolupracuje, naše škola se jezdí, kantoři se jezdí vzdělávat v téhle oblasti a nesmím zapomenout, že letos v minulém roce, v listopadu, jsme navštívili jednu z nejlepších škol na interpretaci staré hudby v rámci projektu Erasmus. Jsme byli na Královské konzervatoři v Hágu, kde jsme se mohli v tomhle oboru vzdělávat, kde jsme taky mohli prezentovat náš region, hudbu na zdejším zámku pod vedením hraběte a teď Milenko pomůžte, prosím, Rotala. Mohli jsme tam prezentovat kroměřížský hudební archiv, ten, jak je prostě takhle jako známý, opravdu fenomenální ve světě, tak taková oboustranná jako spolupráce těchto dvou škol, na jedné straně obrovská věhlasná konzervatoř, Královská konzervatoř v Hágu, a potom maličká základní umělecká škola v Holešově, ale vlastně které nechybí sebevědomí, tak zpátky k tomu teda směru, který jsme si teda zvolili, že bychom si jako jim mohli vydat, a mám pocit, že se nám to jako daří opravdu. Když jsem mluvil o tom, že v roce 1920 jsme zakládali literárně dramatický obor, tak právě v těch jako mezioborových projektech jsme si tohle vzali jako spojující nit, tu starou hudbu, a nastudovali jsme nejprve teda hru o Mozartově sestře s vlastní hudební teda pomocí, a potom o dva roky později jsme si vzali jako předlohu hanáckou operu skladatele Schreiera, regionálního skladatele, který se narodil tady v Dřevohosticích, a hru, která se pravděpodobně provozovala tady někde v regionu v nějakém klášteru. No a nastudovali jsme právě tady operu, nastudovali jsme ji ve spolupráci se skvělým souborem Musica Figurali, se skvělým Markem Čermákem v režii naší dramatičky Vlaďky Dvořákové, a tahle hra měla velký úspěch. A to byl jeden z takových opravdu jako prvních velkých hudebních počinů, který už jako obsahoval tady tu profilaci školy. Zapomenout nesmím teda taky ani na cyklus Stará hudba na Zušce. To je cyklus, kde se prezentují opravdu teda jenom už jako naši žáci hudebního oboru, a už tam třeba na těch koncertech neuslyšíte klasický klavír, ale je slyšet teda jenom džembalo, protože chceme i vlastně žákům ukázat, vlastně, jak se mohlo muzicírovat a jako dřív, na jaké nástroje se muzicírovalo dřív v téhle době. A co jsem vlastně asi na samém počátku nečekal, že ty koncerty budou tak hodně navštívené a že budou tak oblíbené a že se ukáže vlastně už i v tomhle prostředí a v interpretaci dětí, žáků a studentů, že ta hudba je pořád velmi aktuální, velmi, velmi populární a má v sobě něco takový jako zvláštního, niterného. Vlastně to je skvělá, skvělá hudba a velmi dobře se poslouchá. Ty koncerty se většinou odehrávají v kostele svaté Anny, to je takový jako boční kostel, který byl součástí kláštera, dnes už není úplně jako po celý rok aktivní pro své jako bohoslužebné účely, ale to kostel se skvělou akustikou a jak je vlastně takový skromný ten řád, který tam sídl, tak vykupoval otroky ze zajetí a tak nebyly samozřejmě jako peníze na zbyt, aby zdobili kostel jako ve stylech, tak jak to známe, bohaté zdobení, bohaté oltáře a tak dále, tak on vlastně působí tak jako velmi prostě a ta hudba tam působí jako přenádherný kontrast a ty koncerty jsou plné a jsou mezi našimi posluchači velmi oblíbené.
0: Vyčerpávající odpověď. To mě právě, jsem ráda, že jste odpověděl i na mou otázku, kterou jsem měla připravenou, jak se na tento styl hudby tváří děti. Vy jste říkal čembalo. Vyučujete čembalo? Je tady na škole?
1: Čembalo nevyučujeme. Máme ho tady a máme ho k dispozici právě, aby žáci, kteří studují hru na klavír a nebo na varhany, tak aby měli možnost si to vyzkoušet, aby si za to sedli, aby viděli, jak to vypadá. To čembalo nese krásné rysy vlastně naší výtvarné práce, nebo jsme vyhlásili jako výtvarnou soutěž, že čembalo bychom, které mělo jako podobu běžného teda jako nábytku, takže bychom mu mohli dát nějakou krásnou podobu, protože to bylo zvykem v době, kdy čembala jako byla stavěna, kdy vznikala, takže se výtvarně zdobila, psali se na to latinské nápisy, zdobily se ve stylu antiky a taky my jsme chtěli teda to naše čembalo ozdobit, tak jsme vypsali výtvarnou soutěž, přihlásili se tam žáci našeho výtvarného oboru, myslím, že do toho nejužšího výběru prošlo 6 návrhů a vyhrál to návrh, vlastně, který zdobí čembalo dnes vlastně dívka s violončelem a je to překrásná práce našich dvou studentek. Takže čembalo k dispozici máme, čembalo zdobí teda naše koncerty, nejenom teda svým zvukem, ale i často ho otevíráme, aby bylo vidět právě ta krásná výtvarná práce a žáci mají možnost se seznámit i s těmito nástroji. No a jak to vnímají žáci? Já mám pocit, že žáci konkrétně v tom jako nehledají žádnou vědu. Oni prostě hrají to, co jim ten učitel dá, nebo to, co si vyberou, to, co se jim možná jako líbí, a oni nemají tuhle potřebu to nějak jako rozpitvávat, jako proč tomu tak je, protože ta hudba opravdu působí jako na samé nitro, na samé srdce a není potřeba to vlastně jako nějak jako rozpitvávat, proč tomu tak je. Tak to si myslím, že to je vlastně na té hudbě to nejpůvabnější.
0: V podstatě potvrzujeme tím to, že ta hudba jde na samo nitro. Tam
1: absolutně
0: začíná to tvoření, ano, tvoření toho človíčka uvnitř. Je to pravdou, že když člověk slyší hru na čembálo, tak já se vždycky přenesu někam hodně dávno a představím si tam tu krásnou umělce s tou parukou a jak se tam krásně tvoří a preluduje. Je pravdou, že ta hudba je chytlavá. Pustíme další písničku.

0: Po písničce se opět vracíme na základní uměleckou školu do Holešova. Vyprávím si s panem ředitelem Petrem Juráškem a jeho zástupkyní Lenkou Hýžovou. Tak pane řediteli, už jsme prošli hudební obor, vyprávili jsme si o dramatickém, tak jsme to i o tom propojení a o specifikách školy. Pojďme si říct ještě o oboru výtvarném.
1: Pojďme se přesunout do Podkroví, tam máme dva výtvarné ateliéry a obliba výtvarného oboru pod vedením manželů Jakoubkových vlastně a nás donutila, že si musíme vzít ještě jedno Podkroví do pronájmu, takže my jsme založili ještě jedno odloučené pracoviště tady v Holešově, které přibylo k těm třem stávajícím v okolních obcích Prusenovice, Žeranovice a Kostelec u Holešova a poslední bylo právě tady budova v ulici Pivovarská, kde jsme museli přesunout teda část žáků výtvarného oboru, protože ten je tak fantastický a ten má tak fantastické výsledky po už jako dlouhou dobu, že se o tom opravdu už jako mluví jako fakt, že už to není nic pochybnitelného, že občas v Holešově ve výtvarném oboru je nějaký úspěšný žák, to je opravdu fakt, je to každý rok a každý rok vyhrávají jako národní, mezinárodní soutěže, jejich práce každý rok úspěšně plní žáci výtvarného oboru a přijímací talentové zkoušky na umělecké školy. A zmínil jsem manžele Karla a Janu Jakoubkových, to je manželský pár, který nejprve přišla Jana, poté přibyl ještě teda Karel a už teda po dobu, teď nevím, 30 let tady působí a vedou výtvarný obor a vedou ho teda se skvělými výsledky. A já jsem dostal velmi dobrou radu, když jsem nastupoval. O ten výtvarný obor se vlastně předcházející vedení nikdy moc nezajímalo, prostě bylo to něco, co teda k té škole patří, ale přece jenom asi jsou důležitější obory a oni vlastně tak jako v takové skromnosti tam v tom jako podkrovním ateliéru vytvářeli tak skvělé věci, že mi tehdy jedna paní inspektorka řekla vlastně, tak vlastně jim jako nepřekážejte v té cestě a to bude to nejlepší, co pro ně jako můžete udělat, tak jsem říkal, ok, ale přece jenom je tady jako krásný prostor pro to, jak prezentovat ten výtvarný obor. Jedna z vlastně z velkých a skvělých příležitostí bylo 80. výročí školy v roce 2018 nebo ve školním roce 2018-2019, kdy jsme mimo jiné uspořádali teda výstavu absolventů výtvarného oboru a tehdy vlastně to byla příležitost udělat takovou jako revizi, kolik oni mají vynikajících absolventů, kteří se teda umění věnují v nejrůznějších odvětví, móda, design, grafika, malba, sochařství a všichni se shodují na tom, že ta Zuška, ten výtvarný ateliér pod vedením manželů Jakoubkových byl opravdu začátek, byl skvělý začátek a byla to ta brána k umění. Brána k umění, mimochodem, to je motto školy, kterou škola teda má i ve svém školním vzdělávacím programu a různě se tím teda prezentuje, ale v tomhle případě to opravdu jako podtrhuje tu významnost toho začátku, tam, kam ten učitel vlastně svou erudicí, svým nadšením a ty žáky pošle vlastně do toho světa.
2: Já bych tomu připojila, že zrovna včera pan Jakoubek přiběhl celý šťastný, že vlastně další jeho žečka se dostala na uměleckou školu do Uherského Brodu. A vlastně, když si s ním občas tak jako povídám, tak mě tam hrozně zaujme vlastně, kolik on už nevyprodukoval, ale prostě vychoval kvalitních lidí, a kolik architektů, kolik lidí vlastně vystudovalo pod jeho vedením. A vlastně moje dcera taky navštěvuje výtvarný obor a vždycky to jako nosila domů tak jako srolované, jak ty obrázky. A já už jsem v loni, když jsem to všechno tak jako vyndala, tak říkám a dost, to se musí někde už pověsit. Tak jsem některé vybrala, které už opravdu byly hodné pasparty a zarámování. A my jsme doma vyšili 15 obrazů. Takže to mělo jako neskutečný, jako mám z toho obrovskou radost a právě jako nám to vlastně zdobí ten byt a myslím si, že mnozí rodiče to takhle i doma mají. A letos teda dcera absolvuje tady na výtvarném oboru a jako vnímám u ní, nebo i u těch dětí, které to prostě dělají, že oni se opravdu jako malují doma a tam, když člověk prostě přijde, tak je tam takové ticho. Paní a ty jako manželé Jakoubkovi mezi nimi chodí, jako teda já vždycky jdu na ty starší se podívat. A tam to tak jako krásně dýchá takovou tou atmosférou, jak oni vlastně už jsou ponořené do toho díla. Teď to tam voní těmi barvami. Takže já se tam jdu vždycky hrozně ráda do toho ateliéru na ně podívat, na tu práci těch dětí, kterou tam dělají.
0: To je vlastně jenom potvrzení toho, jak je hodně důležité, aby se dětem věnovali opravdu kvalitní lidé, kteří umí svůj obor a kteří tomu rozumí a mohou jim to předat tak nějak srdcem. Úžasné. Tak jdeme do další písničky.

0: Zněla další písnička a my si pojďme povídat třeba něco o projektech vaší školy.
1: Projektů máme spoustu, paralelně běží hned několik projektů. Partnery pro projekty máme tady vlastně od nás, ale taky zahraniční partnery. Já začnu od těch zahraničních. Tam nám velmi výrazně pomáhá teda ten evropský projekt Erasmus, díky kterému můžou opravdu naši učitelé a v plánu teda jsou i naši žáci, můžou cestovat. Pokud ještě zmíním učitele, neboť už jsem zmínil, že jsme navštívili Královskou konzervatoř Háku v minulém roce, potom v únoru a ještě významnou akademii v Prémách. Teď zrovna připravujeme takový velký, větší, hudebně zase dramatický projekt, který opět půjde přes tu hlavu.

Jedou naši žáci koncertovat teď příští měsíc. Mluvíme o červnu. Minulý rok už tady žáci zase hudební školy z Augsburgu byli a koncertovali tady u nás a na zámku. A tak mám pocit, že vzniká krásná, krásná spolupráce mezi těma dvěma školama a Českou republikou a Německem. Zajímavým partnerem a pro spolupráci. A není tomu náhoda, není to náhoda, protože hned několik pedagogů, včetně mě, v Polsku studovalo a polštinu ovládá, a tak jsme vlastně začali takhle se jako vlastně příjemně bavit, co by se s tím dalo dělat a jestli bychom tady mohli u nás otevřít nějaké kurzy polštiny, což se nakonec stalo, ne pod hlavičkou Polského institutu, ale vlastně takovým soukromým vyučováním, ale začala hezká spolupráce s Polským institutem, to je další z partnerů. No a zapomenout nesmím taky na to, co je velmi důležité a o čem se málo mluví, aspoň dle mého, a to je vlastně takový benefiční přesah základních uměleckých škol a umění vůbec. A naším partnerem v téhle oblasti je nadace Naše dítě. My každoročně pro nadaci Naše dítě pořádáme hned několik koncertů, představení a posíláme teda nemalé částky díky našim posluchačům. A to, co je vlastně na tom důležité, že učíme naše děti, naše žáky, že vlastně i to umění, které oni teda provozují, na co se tak dlouho připravují, tak vlastně může mít tento fantastický přesah, že díky tomu se může podpořit něco, co by se třeba jinak podpořit nedalo. A teď nemyslím jenom peníze, nemyslím jenom finance, ale už jenom to, že se o tom mluví. Tak to je něco, o čem bych teda rád mluvil. Rád bych vzpomněl, protože třeba i významný projekt, jako je ZUŠ Open, nadace Magdaleny Koženek, kterých se taky, těchto projektů se taky jako účastníme každoročně, pravidelně, tak na tohle upozorňuji. A to je velmi důležité téma, které by ve společnosti mělo zaznít. Protože umění jenom není něco, co si vyžaduje pořád finance ze státu, z kraje a tak dále, ale je to taky něco, co generuje zisk. Když si vezmeme, že když přijede někdo do muzea, jede do jiné země, musí tam bydlet, musí si tam, jako, si tam něco koupí, že jo, tak to vlastně i generuje nějaký zisk, ale co je důležité, tak díky tomu se opravdu tvoří silná společnost, založená na takových etických jako pravidlech, hodnotách, a která zdaleka přesahuje to, co vnímáme každý den.

0: Blížíme se k závěru našeho pořadu. Myslím si, že to vše, co tady slyšíme o tom, jak základní umělecká škola funguje, jaké má úspěchy, tak zatím vším se skrývá práce učitelů.
1: Nepochybně, jak nese podtitul jednoho významného projektu Man Art, který taky je zaměřený na žáky, na talentované žáky základní uměleckých škol, tak za každým talentovaným žákem se opravdu skrývá jeden jako úžasný jako učitel, nebo hned několik úžasných učitelů, erudovaných učitelů, učitelů na svých místech, učitelů, kteří jsou sami výkonnými umělci. Teď se vrátím na samý začátek k profilaci školy, protože jedna z profilací z vizí, který vlastně škola považuje za důležité, tak je, že učitelé by měli být někým, kdo stále ještě aktivní umění provozuje, aby ten žák vlastně ve svém učiteli, kterého potkává každý týden, viděl takový ten svůj první hudební umělecký vzor. Vzpomínám teď jako na Smetanu, na Dvořáka, jak oni vzpomínali, že na ty své první učitele, ačkoliv potom se jim dostalo třeba jiného hudebního vzdělání u jiných významných, tak učitelů, lektorů, tak kantorů, tak jako velmi rádi vzpomínají právě na toho prvního. A tak vlastně naším cílem je, aby vlastně ti žáci dostali opravdu kvalitního prvního učitele. A tak vlastně i ten výběr těch učitelů je malinko ovlivňovaný tím, jestli skutečně ještě pořád mají aktivní, anebo měli aktivní uměleckou kariéru, protože to není nezbytné, abyste do vysokého věku provozovala aktivní umění. Ne vždy to je zapotřebí, ne vždy to teda jako vůbec jde, ale je to důležité, aby tady to celý, co v tom portfoliu ten učitel měl. A tak vlastně i naši školu tvoří fantastičtí učitelé. Dnes už je jich téměř 50, na nějakých 760 žáků. Kapacita školy je vlastně naplněná, kapacita učitelů je naplněná a mezi učiteli jsou skvělí umělci, skvělí hudebníci, hráči skvělých orchestrů, těles, filharmonií, orchestru na starou hudbu, dramatici, kteří se věnují dramatickému umění, výtvarníci, kteří se dnes a denně věnují různým formám výtvarného umění, a tak vlastně taky u nás tomu tak je, vlastně, že tu školu tvoří ti skvělí učitelé, skvělí

0: skvělí hudebníci a skvělí kunštíři a tečka.
1: Já bych do toho chtěla právě vstoupit, mě při té příležitosti napadlo vlastně koncert učitelů, kteří tady pořádají. A já, protože nejsem konzervatorista, já mám vystudovanou češtinu s hudební výchovou, tak když jsem sem nastupovala, tak pro mě to byl jako neskutečný jako respekt. A já jsem si jako říkala, to bude ještě zajímavé tady mezi umělci, abych tady vůbec, jak tady budu fungovat. A pro mě ten nástup byl úplně úžasný. Všichni tady tak jako mě přivítali hrozně mile, fajn. A koncert učitelů opravdu tam bylo prostě vidět, jaký jsou to jako výborní umělci, jak to tam dýchalo tou atmosférou. A jak tím všichni prostě žili a byl to pro mě jako neskutečný zážitek a i pro ty rodiče, pro ty posluchače a myslím si, že to mělo velký ohlas právě té veřejnosti.
2: To muselo být krásné. Když jsme už u těch pořadů, jako koncert, nechtěli byste nás pozvat na něco, naše posluchače, na nějaké vaše akce?
1: No, tak bychom vás rádi pozvali na... Jinak je tady koncert klavírního oddělení, kdy i paní učitelka pozvala tentokrát i základní uměleckou školu z Hulína ke spolupráci. Samozřejmě potom se tady koná závěrečný koncert komorní hry a souboru 17.6. v Salatereně. A potom ještě je tady koncert kytarového oddělení taky v sále ZUŠ.
0: Nesmíme zapomenout taky na výstavu, každoroční ano, výstavu ano. Absolventů a závěrečnou výstavu výtvarného oboru, která každoročně probíhá na chodbách a zdejšího zámku a která přitahuje pozornost mnoha návštěvníků a která svou úrovní vlastně v některých případech, v některých letech jako přesáhne vlastně kvalitu těch výstav, které tam vlastně normálně jsou a si vlastně ti, kteří přicházejí, tak si říkají, která je vlastně ta výstava toho významného umělce. To je tady ta na těch chodbách, ne, to je výstava základní umělecké školy. Takže na tu bychom taky moc rádi pozvali, protože ta probíhá počas celého teda června. Já vím, že to je ještě dlouho dopředu, ale významné roky pro základní uměleckou školu v Olešově je rok, který končí osmičkou, a to protože vždycky Zuška slaví nějaké výročí a tak jako jak už uvidíte osmičku na konci roku, tak už brouzdejte po stránkách, webových stránkách Olešovské Zušky, protože si myslím, že připravíme zase nějaký jako zajímavý, hezký projekt, který vlastně bude reagovat na to, co v jakém prostředí tady ta Zuška vlastně žije, v jakém se pohybuje a v té výjimečnosti, kterou tak jako nějak jako obsahuje, tak sledujte roky, které končí osmičkou, to se vždycky bude něco dít v Olešově zajímavého, tak už s velkým předstihem na rok 2028.
2: No to bude za chvilku. Určitě i stránky nebo adresu vašich stránek uvedeme my na stránkách Radia Proglas pod naším rozhovorem, kde si mohou potom posluchači tento náš rozhovor i zpětně pustit.
0: No a pokud budete v zahraničí zrovna třeba ještě teď v červnu tohoto školního roku, tak můžete naše žáky slyšet v Augsburgu na koncertě a potom ještě teda v červnu jedou naši kytaristé do Lince, aby ukončili takový velký celoroční kytarový projekt, kde vystoupí teda taky na hudební škole v Linci. Tak pokud tam...
2: Nejen v Čechách, i v zahraničí.
0: Tak se poslechnout.
2: Já si myslím, že už jsme všechno dnes vyčerpali, ačkoliv vlastně s odporou sama sobě, protože říkám, že základní umělecká škola jako taková je nevyčerpatelnou studnicí, takže bychom mohli ještě dlouho sedět a vyprávět si. V každém případě dnes jsem si vyprávěla v základní umělecké škole Františka Xavera Richtera. U mikrofonu jsem měla pana ředitele Petra Juráška a jeho zástupkyni paní Lenku Jižovou. Já bych vám chtěla moc poděkovat i vaším jménem skrze vás, vašim kolegům, učitelům za práci, kterou děláte. Je to báječné. Moc bych vám přála hodně úspěchu, hodně dalších dětí, dalších talentů. No a potom, když se jim bude dařit, tak třeba můžu hrát na Radiu Proglas.
0: Děkujeme mnohokrát. Přijďte zase.
2: Mějte se moc hezky, naslyšenou.

V následující chvíli uslyšíte myšlenku na den, která je z promluvy papeže Lva před polední modlitbou na svatopetrském náměstí o neděli Nejsvětější Trojice. Čte Martin Holík.

0: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásný den. Slavností seslání Ducha Svatého skončila doba velikonoční, když o následující neděli oslavujeme tajemství jediného Boha v Trojici, dostáváme příležitost znovu promýšlet cestu, kterou jsme prošli, a vycházet přitom z jejího středu, ze života Boha, který se nám daroval v Ježíši Kristu. Tento život je dynamické, nevyčerpatelné a plodné společenství, které nás nyní obklopuje. Duch, který spojuje Otce a Syna, byl totiž vylit do našich srdcí a takto se ve světě formuje církev, svátost společenství, prostor setkání, lásky a života, v němž se již nyní setkává nebe se zemí. Nedělní evangelium z Janovy 3. kapitoly před nás staví jednu z významných postav Izraele, Nikodéma, který pocítil hlubokou touhu poznat Ježíše. Přišel k němu v noci, aby nebyl spatřen, v touze lépe poznat tohoto tajemného učitele a položit mu své otázky. Pán Ježíš ho přijal a vzal jeho hledání vážně. Překvapil ho, když řekl, že i dospělý člověk se může znovu narodit. Dal mu vytušit, že boží život by mohl změnit jeho život. Ježíš mluvil k Nikodémovi o Duchu Svatém a rozjasnil jeho noc pravdou, která o tomto svátku zaznívá ve všech našich kostelích. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A také Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen. Nejdražší, v tajemství Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého jsme doma, stejně jako se Nikodém cítil jako doma u Ježíše. Boží život je nádherný a přitažlivý, přináší pokoj našemu srdci, často tak neklidnému, a způsobuje, že se setkáváme s bratry a sestrami v radosti ducha. Nejsvětější Trojice nás vede k lásce ke všemu a ke všem. Objevujeme, že celé lidstvo bylo stvořeno pro společenství, pro vztah, pro setkání. A naopak chápeme, proč rozdělení, polarizace a pohrdání rozmanitostí přinášejí světu zkázu, smutek a vyprahlost. Nikodém patřil k veleradě, k radě izraelských vůdců. Když ve veleradě uslyšel slovo pohrdání vůči Ježíši, vyzval všechny, aby ho vyslechli, než ho odsoudí. Od Boha, skrze Krista samého, obdržel ducha společenství, který otevírá srdce nové pravdě a skutečné novosti. Ten, kdo tohoto ducha nepřijímá, stárne rychle a žije v neustálém reptání, zůstává osamělý a nikdy nenosí v srdci radost. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek Boží slavnost, je naším svátkem. Dnes však, drazí bratři a sestry, je svátek. Boží slavnost je naším svátkem. Proto svatý Pavel píše Korinťanům, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Prosme Marii, ať v jejím ano, v jejím přitakání Boží vůli rozkvétá také naše přitakávání lásce nejsvětější Trojice.
1: Nyní vám přinášíme mši svatou z kaple Ducha Svatého v Proglasu. Bude sloužena za zemřelé posluchače Přátelé Proglasu. Celebruje páter Zdeněk Držčka, na varhany zahraje Radek Šipka. Zpívat budeme píseň z kancionálu číslo 517 Pozdvihni se duše z prachu, píseň číslo 517.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost a pokoj od Pána Ježíše Krista pro nás vzkříšeného, ať je s vámi se všemi.
1: I s tebou.
0: Vítám vás všichni, vážní a milí, k této Eucharistii, k této mši svaté, k tomuto setkání s Kristem, ukřižovaným a zmrtvých starým, který se nám dává za pokrm a za nápoj. On je vítěz nad smrtí. On svou smrtí naši smrt přemohl. Kéž na to pamatujeme, když budeme prosit za naše zemřelé, příbuzné, přátele Proglasu. Smiluj se nad námi, Pane.
1: Zřešili jsme proti tobě.
0: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
1: A dej nám svou spásu.
0: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni. Otevři náruč svého milosrdenství našim zemřelým příbuzným, přátelům a dobrodincům a dej jim na přímluvu Panny Marie a všech svatých účast na věčné blaženosti. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. Milovaní, očekávejte a urychlujte příchod toho božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme, jak on to slíbil, nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony, v pokoji. Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu. Milovaní, víte to už napřed, proto si dávejte pozor, abyste nepozbyli svou pevnost tím, že byste se dali strhnout bludnými názory špatných lidí. Ať spíše rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i až do dne věčnosti. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu.

0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Nepřátelé poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Máme ji platit nebo nemáme? On však prohlédl jejich pokrytectví a proto jim odpověděl: Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám. Podali mu ho a on se jich zeptal: Čí je to obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Ježíš jim řekl: Co je císařovo, dávejte císaři, a co je boží Bohu. A velmi nad ním užasli. Slyšeli jsme slovo boží.
1: Chvála tobě, Kriste.
0: Pojďme se ještě na okamžik vrátit k tomu pěknému, moudrému, až filozofickému žalmu, který jsme před okamžikem zpívali. Byl jsi nám, Pane, útočištěm od pokolení do pokolení. Tisíc let ve tvých očích je jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka. Vybavuje se ona půvabná židovská anekdota, jak rozmlouval jeden mystik s Hospodinem a říkal: Bože, co je u tebe tisíc let? Tisíc let, odpověděl Bůh, to je jedna vteřinka. A Bože, co je u tebe tisíc korun? Tisíc korun, jeden halířek. Bože, nemohl bys mi ze svého tedy věnovat jeden halířek? Mohl, vteřinku počkej. Když si představujeme věčnost, často se ptáme, nebudu já se tam nudit? Dlouhá léta, staletí a tisíciletí jenom budu kdesi plout na obláčku, v bílé říze, drnkat na harfičku a opěvat Hospodina libozvučnými zpěvy. Nepřestane mě to bavit? Věčnost není čas protažený k nesnesení. Věčnost je neustále teď. My lidé zde na této zemi žijeme v čase. A kratší nebo delší čas je nám vyměřen. Čím delší čas spolu trávíme, tím hůř se nám loučí, to je pravda. Tím hlubší rána zůstává v srdci po těch, kteří nás na věčnost předešli. A dnes na některé z nich, na zemřelé posluchače, přátelé Proglasu, pamatujeme zvláště při této mši svaté. Nabízí se vzpomenout ještě jednu písničku z jistého muzikálu, kde hlavní hrdina vzkazuje mamince, ať nepláče, že jenom chvilenka a život uplyne jak v řece vodinka. Loučíme se s těmi, kteří nám byli drazí a stále jsou, protože láska je silnější než smrt a smrt vztahy pouta lásky nepřetrhá. A dříve nebo později se i náš čas naplní. Ten čas, který nám byl dán, nám zde na zemi, nám byl dán třeba i proto, abychom vyprošovali požehnanou a blaženou věčnost těm, kteří nás předběhli. Využijme ho tedy i tímto způsobem. A pojďme v těch několika zbývajících vteřinkách podle boží míry, pojďme za naše zemřelé prosit. Náš Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Obraťme se k němu a s důvěrou prosme.
2: Zbav moci ty, kdo ve světě zasévají nenávist a rozpoutávají války.
3: Prosím tě, vyslyš nás.
2: Daruj všem zemřelým plnost života ve svém království.
1: prosíme tě, vyslyš nás.
2: Podepři ty, kdo jsou blízko smrti, a zastaň se těch, kdo umírají bez naděje.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Pamatuj, prosíme, na ty, kdo patřili do našeho společenství a už překročili práh smrti. Jmenovitě z přátel posluchačů Proglasu Olgu Valíkovou ze Žďárce, Evu Kunetkovou z Morkovic Slížan, Marii Mičíkovou ze Svatého Kopečku, Ludmilu Makaloušovou z Kroměříže, Anu Královou z Brna, Anu Stejskalovou ze Šlapanic, Jana Pánka z Šepkovic, Danuši Punovou z Kroměříže, Boženu Drobílkovou z Brna, Jana Drobílka z Brna, Marii Simrovou z Dobříše, Ludmilu Mahdalovou z Bánova, Stanislavu Kulovou z Rajhradu a Mirka Šajnosta z Prahy a všechny, za které jste prosili o modlitbu.
1: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Dobrý Otče, vyslyš prosby, které ti přednášíme ve jménu tvého milovaného syna, vždyť on rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. On s tebou žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
1: A ji přijme ke své slávě a k spásce světa.
0: Bože, ty jsi poslal na svět svého syna, aby nám otevřel cestu k věčné spáse. Slavíme památku jeho umučení a prosíme tě za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince. Odpustím všechna provinění, aby měli účast na slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Vzhůru srdce.
1: Máme je u Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi náš tvůrce i spasitel. Od tebe máme život a ve tvých rukou jsme, když žijeme i když umíráme. A ty nás skrze svého ukřižovaného syna vysvobozuješ z otroctví hříchu. A až se vrátíme do země, z níž jsme vzati, ty nás skrze něho vzkřísíš a dáš nám účast na jeho slávě. A proto tě chválíme. A s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry.
1: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj na své služebníky a služebnice, posluchače, přátelé Proglasu, kteří odešli z tohoto světa k tobě. Byli pokřtěni v Krista a stali se mu podobnými ve smrti. Dej, ať se mu podobají i ve vzkříšení. Pamatuj také na všechny bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Pán řekl prosté a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo volejme k nebeskému Otci. Otče náš,
3: jenž jsi na nebesích, posvěti se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
3: Neboť tvé království i moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle je naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
2: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Pokoj vám všem.

0: Hle, beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni mi slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se.
1: Bože, dárce odpuštění a pokoje, vyslyš naše prosby za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince. Ať jsou působením oběti, kterou jsme slavili, úplně smíření s tebou a tvé milosrdenství ať tě uvede do světla věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
1: Díky vám všem za společné slavení, vám zde v kapli svatého Ducha i vám ve společenství svatého Ducha prostřednictvím našeho vysílání. Díky za vaše modlitby, zvláště za naše zemřelé, jejich jména také leží zde na oltáři. A díky vám všem, kteří dokážete najít laskavé slovo pro ty, kteří své blízké ztratili. Nám všem, ať dobrý Bůh je útěchou, pomocí a posilou. Jeho požehnání si vyprosme. Pán s vámi.
2: I s tebou.
1: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, zdroj všeho života, nám skrze svého syna dal naději na vzkříšení. Ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná.
2: Amen.
1: Ať dá všem zemřelým odpočinutí, světlo a mír a všem živým, ať odpustí hříchy.
2: Amen.
1: Ať všem, kdo věří ve vzkříšení Krista, dá účast na jeho životě.
2: Amen.
1: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
1: Jděte ve jménu Páně.
2: Bohu díky.

Mši svatou jsme slyšeli z kaple Ducha svatého v Proglasu. Celebroval páter Zdeněk Držtka. Další mši svatou budeme přenášet ve středu 3. června v 17 hodin v rámci roku smíření z kostela Panny Marie v Žatci. A nyní vám k poslechu nabízíme hudební zastavení. Uslyšíme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, amen, pravím vám. V podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart doprovází Bach Collegium Stuttgart. Diriguje Helmut Rieling. Sóla zpívají Arlen Ože soprán, Helena Woods alt, Adalbert Kraus tenor a Walter Heldwein bass.

Vyslechli jsme kantátu Johanna Sebastiana Bacha s názvem Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, amen, amen, pravím vám, v podání sboru Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovázelo Bach Collegium Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling, sóla zpívali Arlen Ože, Helena Watts, Adalbert Kraus a Walter Heldwein. A nyní ještě zazní chorální předehra Johanna Sebastiana Bacha s názvem Schmicke dich, o liebe Seele, Ozdob se duše milá, solo na varhany zahraje Alessandro Bianchi.

Vyslechli jsme chorální předechru Johanna Sebastiana Bacha s názvem Schmicke dich o Liebe Seele, Ozdob se duše milá, na varhany hrál Alessandro Bianchi.

Je 19 hodin a to je ten pravý čas, kdy zveme k poslechu večerního zíváčku všechny děti.

0: Ahoj holky a kluci. Posloucháme příběhy z knížky Lenky Rožnovské Škola pohádkového kouzlení, kterou vydala jako čtení pro prvňáčky Grada v roce 2013. A dnes půjdeme mezi loupežníky.
1: Děti pohádkových bytostí Marlenka a medovník Perníkovi, Vodomila Hastrmánková, loupežnický synek Davaj sem všechno ber a Honzička Peciválová začaly chodit do školy. Spolu s nimi je tam i dcera pana učitele Čáry Ráda Karolínka. Děti už se toho naučili tolik, že dostali kouzelnický úkol. Mají vykouzlit něco, co by rodičům pomáhalo. Nějakou domácí užitečnost. Vodomila Hastrmánková přikouzlila domů chobotnici, která vyrábí hrnečky na prodej. Děti z rodiny Perníkových jménem Marlenka a Medovník pořídili babičce na chaloupku gumový klobouk, aby ji nezatékalo střechou. A dnes uslyšíme, co vymyslel loupežnický synek Davaj sem všechno ber.

0: tom samém lese, kde stála perníková chaloupka babičky Perníkové, ale na opačném konci byl kapradím zarostlý, mechem pokrytý, dřevěný srub všechnoberových. No, srub, být to ve městě, byl by to panelák. Davaj jsem všechnober měl hodně bratrů a sester. Kolik? To nikdo nevěděl, protože to nikdy nikdo nespočítal. Táta všechnober uměl počítat do dvou, máma do tří a když se Davaj jsem sám od sebe naučil počítat do pěti, řekli si rodiče, že kluka pošlou studírovat do kouzelnické školy. V kouzelnické škole přišel Davaj sem na to, že máminy dvě, tátovi tři a jeho pět dávají dohromady 10. Pokusil se tedy všechny malé všechnobery spočítat, ale nedopočítal se. Když začínal druhou desítku, děti se mu nějak popletly a Davaj jsem byl v koncích. Táta ho chlácholil.
1: Synku, netrap se. Co je nad 10, je moc. A moc je lepší než málo.
0: Davaj jsem si utřel svůj ušmudlaný nos.
2: Však já na to jednou přijdu. Já nás všechny spočítám.
0: A ta příležitost přišla právě teď. Už ví, co vykouzlí. Musí vyčarovat něco, co všechny všechnobery naučí počítat. Vždyť je to ostuda, aby máma nevěděla, kolik má dětí. A táta netušil, kolik mu to poctivé loupežnické řemeslo sype. Najednou se loupežnický kluk zastavil.
2: Počkat, ale co, když se mi kouzlo nepovede? To se mi všichni budou posmívat. I ne, kouzlit se bude hezky potají, hezky za bukem.
0: Davaj jsem vytrhl kocourovi Černochlupovi chlupy a čaroval.
2: Plus a minus, dělení krát, počítání má každý rád.
0: Jejda, to se začaly dít věci. Tři chlupy kocoura Černochlupa se spojili a začali se natahovat. Už jsou dlouhé jako had. Had z chlupů se plazí po lese a kdy najde nějakou šišku, tou se provleče. Veverky překvapeně cení zuby, medvěd si schoval hlavu mezi tlapy, jen lišky svým liščím rozumem poznali, že šišek je akorát 100. Davaj jsem posmrkl, utřel si nos. Jo, povedlo se. Má počítadlo. Svého šiškového hada pověsil mezi dva smrky, co rostly přímo před srubem. Šišky rozdělil po desítkách a hvízdl na prsty. Ze srubu se vyvalila všechna drobotina a za nimi máma s tátou.
2: Každý se postaví pod jednu šišku.
0: Rozkázal Davaj jsem. A pak už to bylo jednoduché počítání. První desítku Davaj jsem znal a ta druhá se spočítala na Jezevcovo kýchnutí. Třetí desítka nebyla ani celá, i když se do ní přidala máma s tátou i s Davajsem.
2: Je nás přesně na šišku 27.
0: Pevným hlasem prohlásil Davajsem. Máma měla slzy na krajíčku. Táta byl taky trošku naměko, ale jako hlava rodu se ujal slova.
1: Hochu, já věděl, že to někam dotáhneš. A vy ostatní vlasáči a vlasatice, vezměte si ze svého nejstaršího bratra příklad.
0: Maminka dala synkovi pusu. Teď už konečně ví, kolik jich vlastně doma je. Táta si k počítadlu přitáhl pytle nahromaděných peněz a až do půlnoci je počítal. A jak počítal, usmíval se. Jestli se usmíval tomu, že mu matematika najednou šla, nebo tomu, že zjistil, že svým pilným okrádáním pocestných je z něho boháč, To Davaj jsem nevěděl. Ale věděl, že za splněný úkol dostane od pana učitele jedničku. A nemýlil se.

Kolik lidí bydlí u Loupežníkových, vám vyprávěla Marcela Kopecká. Davaj sem mluvil hlasem Krištofa Doležala, jeho loupežný tatík, starý všechnober, byl Radek Habáň. Zítra uslyšíme, jak čaroval doma Hejkalův synek Tónin Halekal.

A po pohádce tu pro vás, milé děti, mám připravené dvě písničky. A to písničku o zajačikoch a písničku Silniční safari. Věřím, že se vám písničky budou líbit, tak nastražte uši a dobře poslouchejte.

Písničky nám dozněly a teď, holky a kluci, je čas k večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkuji za den, který jsem mohl prožít v tvé blízkosti. Děkuji za čas učení, hraní si i možnost vidět se s kamarády. Prosím tě o klidnou noc a posilu pro další den. Amen.

A to už je z dnešního zívačku téměř vše. Zbývá mi, abych se s vámi, milé děti, rozloučil. Pořádně si odpočněte, přeji vám krásnou dobrou noc a ať se vám zdají ty nejparádnější sny.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Jan Švihálek z kapely Band of Hejsek. Budeme si společně povídat o novém albu Sticky Ricky, které kapela natočila v Americe. Dobrý den, vítám vás v našem pořadu.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pojďme hned k tomu, co asi posluchače nejvíc zaujme, přestože hudba je samozřejmě také velmi zajímavá, ale to, že jste album natočili v Americe. Bylo to to první, co vás napadlo, že toto album chcete natočit v Americe, nebo jste chtěli natočit album a padlo to zrovna náhodou, že to natočíte tam, že jste třeba měli cestu nebo koncert?
1: No, my jsme natáčeli ve Státech vlastně už naše předešlá dvě alba, nicméně to bylo nahrávání tenkrát trošku jako punk, to bylo spíš tenkrát ten případ, že jsme jako jeli okolo a nějak jsme to jako spontánně vymysleli, že bychom to tam nahráli, protože jsme tam byli v kontaktu s lidma, se kterými jsme chtěli nahrávat a zrovna jako se nám poštěstilo se dostat do dobrýho studia a tak. Tentokrát to bylo víc naplánováno. Bylo to něco, s čím jsme vlastně do toho Mississippi jeli, jakože tam tu desku prostě natočíme. Měli jsme to domluvený dopředu s Kenny Brownem vlastně, že budeme u něho ve studiu. Měli jsme domluvený jako dny a tak. A hlavně na rozdíl od toho roku 2019 nebo 20, kdy jsme tam nahrávali předtím, tak jsme měli tentokrát jako připravený písničky, repertoár. Měli jsme vymyšlený zhruba, jak to bude vypadat, což tenkrát jako před těmi roky takhle nebylo. A tentokrát jsme měli prostě plán. No.
0: Jak se třeba liší přístup nahrávání v Americe a v České republice?
1: Je to do jisté míry, jako nedělá se z toho taková věda, bych řekl tam, jo? Že prostě ten celý proces vlastně je jako mnohem, řekněme, jednodušší, víc se dá na to, jak to ti muzikanti jako cítí a chtějí. Ty lidi v tom studiu vlastně jako jdou víc, bych řekl, na ruku těm, kteří tam přijdou nahrávat, než v Česku. V Česku je ten zvukař trošku pán, ale to nemyslím jako ve špatným, to je prostě jiný přístup. Jo? Oni mají svoje nějaké představy o tom, jak mají znít bicí, jak má znít tamto a do toho se to snaží nějakým způsobem napasovat. Mám dojem občas ve studiích jako v Česku, že prostě mají nějaký standard jako zvuku, který nechtějí vlastně opustit, aby to nebylo bráno jako, že je to něco, co se jim nepovedlo, jo? Že prostě chyby se musí opravit, špatný zvuky, v úvozovkách špatný, se musí vyčistit a tak dál. Takže v tom Mississippi tam to je prostě víc jako, nebo v Mississippi, já myslím, že to, co jsem slyšel, tak to platí jako obecně pro nahrávání ve Státech. Je to trošku víc jako lopata krumpáč, že se tam nebojí jako experimentů, nebojí se špinavýho zvuku, nebojí se věcí, které nejsou jako dokonalý, že vlastně to tak neberou, že to je vizitka zvukaře, jo.
0: Poslechneme si na úvod hned první skladbu, která se jmenuje Too Much Trouble, Not Enough. A já bych se vás zeptal, jaký je třeba příběh této skladby.
1: No, obecně texty na této desce jsou poměrně hodně osobní. Já jsem vlastně jako procházel a ještě procházím nějakýma jako situacema v životě. Takže to je taková jako reflexe toho, že někdy prostě není těch trablů nikdy dost a vrší se na sebe a vlastně všechno, co děláte, tak jenom přináší jako další a další. Tak to není úplně jako optimistická píseň jako textově, ale myslím si, že se nám tam do toho podařilo dostat nějaký nadhled.
0: Pojďme si ji poslechnout.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hejsek a povídáme si společně o novém albu Sticky Ricky. A už jsme trochu nakousli vlastní tvorbu. To mě hodně zajímá. Vy jste říkal, že jste textařem skupiny, jste i s hudebním skladatelem, skládáte hudbu sám, a nebo to skládáte dohromady v kapele, třeba prostřednictvím nějakého jamu?
1: No, tak obojí je pravda. To vlastně probíhá tak, že já jako píšu texty a ty texty píšu vlastně nezávisle na hudbě. Já nevím, jak to nakonec dopadne, na co ten text jako bude napasován. A pak píšu jako, nebo jako vymýšlím nějaký hudební motivy a když mám nahráno dost hudebních motivů, tak si jako procházím texty a vymýšlím, co by se k sobě hodilo jako text versus nálada hudby nebo těch motivů. A když mě to jako sedne, tak to na sebe se pokouším napasovat, což je vlastně ta nejkrásnější část procesu, kdy vlastně věci nebo ten hudební motiv s tím textem, který k sobě původně nepatří, byly nějakým způsobem jako odděleně vytvořený, tak se snažím do sebe zakloubit nebo skloubit je tak, aby to dávalo smysl. A ono právě to vytváří takový jako, řekněme, napětí, že ty písničky nezní možná některý tak jako prvoplánově, že to není jako jenom, že si hraju na kytaru a u toho zpívám nějaký popěvky a pak to dám do textu, že vlastně ta rytmizace toho textu jde mnohdy jako proti rytmu té hudby, což jako z toho možná dělá trošku něco takového, jako že to zní zvláštněji, jo. Takže to je jako ten krásný jako moment, kdy to do sebe jako zapadne, no tak nikdy to do sebe nezapadne, ale prostě když to do sebe zapadne, tak je to super. A pak to vlastně jako dotvořím nějakým způsobem tu kostru té písničky, no a pak to přinesu a s klukama to prostě začneme jako vlastně okolo toho jamovat a vznikne jako už přesnější nějaká představa o tom, jak by ta písnička měla znít, že jo. Tu kostru většinou přinesu já.
0: Stává se někdy, že přijdou a řeknou, takhle ne, chtěli bychom to úplně jinak?
1: Jo, to se určitě stává, jo, to se stává docela často. My spolu hrajeme vlastně s Lukášem a s Bobem už od roku 2005-2006, kdy jsme spolu začali hrávat v Nachchoris Gangu. A takže 20 let vlastně spolu hrajem. A jsme jako dobří kamarádi a takže ten vztah v té kapele, jako musím zaklepat, je prostě skvělý a my si jako nehrajem na žádný moc, to musí být pomím nebo nemusí. To pro nás je ta hudba důležitá, asi to ego úplně jako ne.
0: Poslechneme si druhou skladbu, která nese název Connections.

0: Poslouchali jsme skladbu Connections a v pořadu Jak se vám líbí se s Janem Švihálkem bavíme nejen o novém albu Sticky Ricky skupiny Band of Hasek, ale také například o vlastní tvorbě. A na novém albu skupiny Band of Hasek vystupují také hosté, a to hosté z Ameriky. Mohl byste některé z nich jmenovat?
1: No tak bez priorit, tak jak mě to bude napadat, ale přesto jako prvního zmíním určitě Charlieho Musselwhitea, který vlastně je legendou jako harmoniky nebo hry na harmoniku v blues, který je takový ještě jako řekněme poslední mohikán z těch harmonikových hrdinů z těch řekněme 60. 70. let, je mu přes 80 let teď. Bydlí vlastně v Clarksdale v Mississippi, ale velkou část svého hudebního života prožil v Chicagu, kde byl součástí prostě všeho, co se tam tenkrát ohledně blues odehrávalo. Jak Charlie říkal, my jsme se s ním docela zkamarádili na té naší poslední cestě i s jeho ženou a s jeho dcerou jsme se poznali taky v New Orleans, ta bydlí. Jak říkal Charlie, no tak tam vlastně v té době, v těch 60. letech, byla jenom jedna hudba. No, a to bylo blues v Chicagu, jo. To jako nebylo, že tam prostě lidi chodili na koncerty a tam se nic jiného jako nedělo než blues. A to pamětník a spoluhráč vlastně Little Waltera a Muddyho a Howlin' Wolf a John Lee Hooker, Bonnie Raitt a to můžete jít jako dál a dál. Teďka vlastně spoustu věcí dělal s Tomem Waitsem a tak. A nahrál taky tu skvělou pasáž do super populární písně Suicide Blonde od Inexis, že jo. Takže to je jako, to je číslo jedna, že jo, ve všech směrech. Pak Kenny Brown, který hrál na všech podstatných deskách nebo na velké části zásadních desek v té oblasti Hill Country Blues. On tam taky je, z toho severního Mississippi a doprovázel asi největší legendu toho žánru. R.L. Burnside vlastně doprovázel na všech jeho turné, na jeho deskách hrál na deskách Junior Kimbrough a je to jako velký jméno, který vlastně v tom severním Mississippi pro ty lidi je něco jako Elvis Presley, jo. Oni jezdí tam na ty festivaly, kde prostě se hraje Hill Country v autě, který má vzadu napsaný. Nikdy jsem neviděl hrát Elvise, ale viděl jsem Kenny Browna, jo, prostě. takže to je jako, to je taková kultovní jako osobnost a oni tam se Sárou vlastně se svou ženou dělají skvělou práci, co se týče propagace toho stylu a udržení vlastně toho blues nějak jako lokálního komunitního stylu hraní. Takže Kenny a jeho prostě slide je taky na desce, nejenom slide, i normální jako hraní na kytaru. A v jeho studiu jsme to natáčeli, no pak tam s náma v jedné písničce zpívá Christy, což je naše kamarádka a kolegyně už dlouhou dobu v hudbě. Pak je tam Omer Blentič, který je vlastně sarajevský virtuos na klávesové nástroje všech různých forem a tvarů, který tam dělá skvělou práci jako klávesák a vlastně dělá jako spoustu barev na té desce. Udělal fakt jako, si myslím, strašně, strašně to posunul Omer. Takže díky Omerovi. No a já myslím, že to je víceméně vše. Já nevím, já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, takže tak.
0: Pojďme na další skladbu, která se jmenuje Learning Your Ways.
1: Tam hraje právě Charlie Musselwhite na harmoniku.

0: Poslouchali jsme skladbu Learning Your Ways. Mým dnešním hostem, jak se vám líbí, je Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hejsek. A právě jsme si představili hosty, které vystupují na jejich nové desce Sticky Ricky. A trochu jsme se dotkli i bluesového podhoubí a historie. A já bych se rád zeptal, zde má kapela nějaké bluesové vzory? Nebo třeba koho rádi posloucháte kapelně nebo konkrétně vy?
1: Tak já mám jako dva hlavní prameny inspirace, že jo.

0: jako z jiných sfér. Já jsem viděl i jeho koncert kdysi v Buenos Aires vlastně v roce 2001. To byl koncert, který jako nikdy už v životě vím, že nic nepřekoná, protože to byl prostě opravdu jako zážitek velmi zásadní, hudební i jako nějaký jako duševní. Jo. To bylo velmi silné. Takže Neil Young pro mě. No a potom samozřejmě my vycházíme, nebo já vycházím strašně moc jako z toho zvuku a i ta moje hra možná na kytaru z blues, že jo, ale z takového toho blues ne úplně jako na techniku zaměřeného, já nejsem moc jako technik, spíš mě zajímá ta emoce v tom. Takže já upřednostňuji dobrý solo na dvou tónech, než špatný solo na 100 tónech za minutu. No, to asi tak jako pro mě je. Jinak samozřejmě, kromě jako bluesové hudby, spousta věcí jako písničkářství, v textech strašně moc. Bob Dylan, že jo, a Leonard Cohen a Tom Waits a tak dál, takže tak.
1: Já jsem vaši kapelu poprvé viděl na společném koncertu se skupinou Animals, tak bych se vás rád zeptal, jaký to byl zážitek zahrát si s takovou rhythm and bluesovou legendou.
0: No tak Eric Burdon už tam nebyl, že jo, ale tak to se občas jako poštěstí, že člověk s někým takovým se objeví na společném hraní. To bylo jako strašně fajn, já si na to pamatuju, to skvělý pódium, že jo, skvělý zvuk. Hrál tam s náma Omer, což je taky vždycky výjimečný. No a hlavně si myslím, že bylo skvělý, že i ty lidi tenkrát nás vzali, že to jako bylo, že to bylo vlastně fajn, že to nebrali jenom jako, že tam před Animals, protože on už to se jmenuje nějak Animals and Friends, nebo něco, že tam jako někdo anonymní jako hraje, ale že jsme získali, myslím, spoustu jako fanoušků a dobrých ohlasů z toho.
1: Poslechneme si další píseň, která se jmenuje Don't Do It. Její příběh?
0: Don't Do It je o situaci, kdy, znovu je to jako hodně osobní, je to o situaci, kdy vlastně vy utíkáte před něčím a pořád jako vlastně si namlouváte, že je všechno v pořádku a že ty útěky jako jsou normální a pak zjistíte, že to tak vlastně nemá být, že nemáte jako před tím utíkat, protože utíkáte jako by sám před sebou. A don't do it je jako nedělej to, že jo, nedělej tamto ono a vy máte dojem, že jediný, co vás vlastně může dostat úplně na hranu a způsobit váš jako nějaký kolaps nebo nějakou úplný bláznovství, jste jako vy sám a ty útěky, no.
1: Pojďme si ji poslechnout.

0: Poslouchali jsme skladbu Don't Do It z nového alba skupiny Band of Hasek, Sticky Ricky, a náš rozhovor s Janem Švihálkem už se pomalu blíží ke konci, a tak bych se rád zeptal na křest tohoto alba. Byl nebo teprve bude?
1: No tak my to bereme tak nějak volněji s těma křtama, tak měli jsme teďka jako dva křty, kdy jsme desku polili. Jeden byl v Praze u Vystřeleného oka, což je klub, hospoda, který je naprosto fantastický, a já vlastně celou dobu, kdy hraju, jsme hledali nějaký místo, který by jako nám sedlo, kde by na nás lidi chodili a kde by to jako fungovalo všechno, a našli jsme ho u Vystřeleného oka, což je klub a hospoda se jako strašně dlouhou tradicí, tak jsme rádi, že jsme to mohli pochřtít tam. Tam to křtil náš kamarád Johnny Richter a Kristy. A pak ještě jsme měli druhý křest, který se teda strašně povedl. Byl ve Staré pekárně. Bylo spousta lidí, spousta dobré energie, a myslím si, že tam jsme byli jako v životní formě, bych řekl. Ten koncert se nám hrozně povedl. Víš, jak někdy prostě něco chystáš a těšíš se na něco a prostě dáváš do toho strašně moc a nakonec si říkáš, no jak nebylo to úplně podle mých představ, tak tady tenhle ten křest, to jako byl koncert, který byl asi úplně jako podle našich představ.
0: A kde vás posluchači a diváci a fanoušci mohou v poslední době nebo v budoucí době vidět a slyšet?
1: Jejda, tak to si úplně nepamatuju, ale když jako se díváte na náš Facebook, nebo když se podíváte na Spotify taky máme data koncertů, takže dá se to jako dohledat. Když si zadáte Band of Hasek, tak vždycky nás najdete.
0: Ještě důležitá otázka, jak si mohou posluchači a fanoušci zakoupit nové album? Vyšlo i fyzicky nebo pouze online na streamovacích platformách?
1: Vyšlo i fyzicky, je CDčko, je deska, jsou trička k tomu. A to se dá koupit kdykoliv, samozřejmě na našich koncertech. Vozíme to sebou. A jinak se to dá objednat buď přes náš web, tam je odkaz, anebo přímo přes Indies, když zadáte Band of Hasek prodej, nebo Band of Hasek LP, nebo Band of Hasek CD, tak vám vyjede odkaz na Indies, kde se to dá normálně objednat.
0: Mým dnešním hostem byl Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hasek. Já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Společně se rozloučíme písničkou Hard Nails and Bones. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od mixážního pultu Šimon Vítek.
2: Yeah, y'all ready? Y'all ain't ready for this. Mississippi boys and Remember the public. Check for public. Oh, damn.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. V Kongu stoupl počet obětí nákazy ebolou na 60. Tenista Jakub Menšík nastoupí poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. A zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty do 19 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede taky prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. S odkazem na nejnovější vládní data o tom informovala agentura Reuters. Spojené státy v souvislosti s epidemií eboly obnoví spolupráci s globální aliancí pro očkování. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Aliance pomáhá nejchudším zemím světa kupovat vakcíny i rychle reagovat na epidemie. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. V 10. ročníku soutěže, kterou poprvé pořádá organizace Get the Point, zaujala porotu tím, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů. Pokračuje porotkyně Irena Poláková.
4: Je relativně náročný předmět. Používá u toho celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací a učení nazývá životním stylem, který má ráda.
2: Druhá skončila učitelka Daniela Harantová-Rumjanová ze základní školy Dolní Dubňany. Třetí byl učitel matematiky a výtvarné výchovy ze základní školy Koperníkova v Třinci Tomáš Otisk.
5: Tenistu Jakuba Menšíka čeká poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros v Paříži nastoupí před 8:30 proti Brazilci Joao Fonsecovi. Dalšího českého reprezentanta Petra Nouzu dělil s jeho rakouským parťákem Oberleitnerem jediný míč od postupu do semifinále čtyřhry. V souboji s italským párem Boleli Vavasori měli dva matchboly, ale nakonec prohráli v závěrečném super tiebreaku třetího setu 12-14. Nouza po utkání uznal kvalitu soupeřů a vyzdvihl hlavně jejich returny.
6: Oni nám podle mě snad od druhého setu jako nedali jediný bod zadarmo. To bylo jako neuvěřitelný. Na to, jak vlastně my jsme dobře servírovali, tak jsem nikdy neřešil, že hlavně ten Boleli, který má prostě jednu ruč a mohli jsme na 200 prostě na téčko nebo kick na téčko, že mu to měl jako nad hlavou, ale vždycky dal jako lob prostě, že jsme museli hrát a fakt to bylo jako náročný. Tohle to fakt bylo neuvěřitelný, kolik těch returnů dostali do hry, no jako klobouk dolů. Ještě se máme co učit.
5: Postup do semifinále dámské čtyřhry slaví Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou.
7: Nehoda na pražském okruhu a překážka na D1 za Jihlavou. Na pražském okruhu za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště stále omezují průjezd následky nehody kamionu. Na 77. kilometru je zabraný pravý pruh, kolona už se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená auta. Za Jihlavou na kilometru 110 stojí osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam. Dále pak na D1 do Prahy před sjezdem na Sázavu na kilometru 35,5 hlásí řidič, že dostal poruchu. Stojí s osobním autem v odstavném pruhu.
8: Ano, v odstavném pruhu směr Praha. Trojúhelník a blikačky, no. Není tady záliv nic, jo, takže pozor.
7: V Praze stále komplikace ve Vídeňské ulici. Nad IKEMem zasahují hasiči po požáru motorky. Stále to může být neprůjezdné. Objíždět se ale dá ulicí k výzkumným ústavům. A v Praze pozor i v Patočkově ulici. Před vjezdem do tunelu Blanka havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Z Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty je od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. Na horách většinou naměříme 12 stupňů. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 20 hodin 14 minut, úterý 2. června a na vlnách Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. Za malou chvíli vám nabídneme reprízu pořadu Rudl a ve 20.45 potom můžete poslouchat slovenské vysílání Rádia Vatikán. Po 21. hodině vás zvu ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence. Přeji vám klidný poslech.

0: začíná Rudl. Všechny zdraví od mikrofonu
1: Jaroslav Vojtěch, dobrý den.
0: A Milan Tesař. Jak jste zvyklí, budeme se ohlížet za tím, co jsme tady v Proglasu prožili nebo co prožíváme v posledních dnech. Budeme taky zvát na spoustu akcí, protože teď prožíváme takovou velmi akcemi bohatou dobu. Skončil třeba festival Meeting Brno, který jsme podporovali a máme radost z toho, jak se vydařil, ale samozřejmě dostaneme se ke spoustě dalších událostí. Ale začneme pozdravy, poděkováními, gratulacemi našim podporovatelům. Tak máme tu jednoho našeho kapra, neboli kamaráda Proglasu, který má v těchto dnech půl kulaté narozeniny. Vlastně v tomto ano, je to tak, půl kulaté narozeniny. Je to
1: Marie Košňarová z Proseče u Skutče.
0: Tak paní Marii moc zdravíme a děkujeme za podporu. Tak a dále tu máme seznam našich dárců, kteří mají určitý věk, darovali nám určitou vyšší částku v loňském roce a také mají v příštích dnech narozeniny, takže jim všem patří naše gratulace. Jsou to
1: Marie Jakešová z Šašovic, Ludmila Šimíčková z Jeseníku nad Odrou,
0: Josef Šimon z Náchoda, Marcela Páterová z Nového Jičína,
1: Anna Raková ze Sehradic a Miroslav Straka z Ostravy.
0: Tak a dále tu máme nové členy našeho klubu přátel. To jsou pan Leo Škovář z Vysokého Mýta a pan Karel Kahoun z Prahy Hradčan. Oba zdravíme, děkujeme, že se k nám i tímto způsobem hlásí. Ono je to s tím klubem tak, že my jsme rádi, když se zaregistrujete, známe vaše jméno, vaši adresu, dáváte najevo, že nás chcete podporovat, že vám na našem rádiu a na vašem rádiu záleží. Na druhou stranu jsme velmi rádi i za vás všechny, kdo nás podporujete, třeba jenom tím, že šíříte naše dobré jméno, že nám finančně přispíváte, aniž byste se registrovali, takže i to je pro nás cenné, ale samozřejmě to členství v klubu má smysl právě proto, že o sobě víme, že o sobě víme trošku víc.
1: Vlastně pokud se k tomu vrátím, tak to členství má ještě jednu bezesporu velikou výhodu, a to sice, že od nás dostáváte různé materiály, pravidelně e-zpravodaj, vlnění a tak dál, i v podobě elektronické, nejenom v podobě třeba tištěné, samozřejmě ty služby dneska té České pošty a podobně, tak jsou čím dál finančně náročnější, takže my vlastně oceňujeme to, že tou mailovou cestou můžeme toho vlastně obhospodařit velmi mnoho.
0: Jinak v takovém střednědobém horizontu přemýšlíme nad tím, jak ten klub přátel, jak se dneska říká, upgradeovat, jak ho udělat ještě zajímavějším pro vás, případně co nabídnout, jaké výhody, anebo jestli má vůbec smysl to nazývat dál klubem. Takže jsou to takové úvahy, nad kterými občas sedíme. Musíme říct, že bohužel stěhování rádia v zimě trošku tady práci na těchto věcech přerušilo, ale doufám, že se k tomu co nejdřív vrátíme a že i třeba nabídneme nějaké zajímavé vylepšení.
1: Já ještě pouze dodám, že takové to trošku odcházení z těch různých klubových členství je zcela běžné ve společnosti, ta společnost se nám vyvíjí, to znamená méně lidí se chce skutečně registrovat a je to prostě věc běžná, takže není to nic nepřirozeného, proto na to hledáme nějaké modely, jak to udělat třeba ještě lépe a moderněji. Takže to, co nám fungovalo před 10 lety, potažmo před 30 lety, samozřejmě nemusí fungovat dnes.
0: Takže to byly gratulace, pozdravy, poděkování za podporu. A když jsme možná u poděkování za podporu, tou podporou vlastně svým způsobem byla i návštěva rádia během Noci kostelů.
1: Tak Noc kostelů jsme absolvovali tak jako všichni, kdo se zúčastnili Noci kostelů v pátek, řekněme od 5 hodin, asi do 10 hodin. My jsme se na ní pečlivě připravili a je velmi znát ta naše šikovná adresa, kterou teď máme, a vždy tedy budeme děkovat brněnskému biskupství, protože jsme skutečně viděli, jak velký počet lidí zachytíme tím, že tady kolem nás chodí do různých dalších jako institucí, jako kostelů a kaplí. Takže my jsme vlastně svým systémem počítání, rozdávání kartiček, kdy vlastně lidi jako zájemci vlastně přicházeli, tak jsme zjistili, že tady bylo asi na 250 návštěvníků. Do toho jsme vařili kávu, té se taky uvařilo hodně, kávu Dalmajer. S touto společností máme také barterovou dohodu, takže se vlastně snažíme i tady v tomto smyslu. No a myslím, že si lidé velmi to tady užili. Měli jsme na zahradě postavené 4 různé stanoviště a stany a měli jsme tady mnoho průvodců. Bylo to skutečně velmi výživné.
0: Tak a šlo vlastně primárně tedy o prohlídku naší kaple, která tedy se zapojila nebo skrze kterou jsme Broglas zapojili oficiálně do Noci kostelů, ale tak jako se někde vedle toho kostela, kaple ukazovaly i další instituce, tak samozřejmě v tomto případě jste měli možnost prohlédnout si rádio a právě, jak tady Jarda říkal, tak i navštívit ta stanoviště, kde jsme například dětem nabízeli vyzkoušet si mluvení na mikrofon, dávali jsme vám k poslechu čtení na pokračování, případně jste měli možnost si jen tak na chvilku sednout a stišit se, což teda pravda během té noci, kdy člověk chce oběhnout několik institucí, tak asi není úplně vždy pro každého, ale i tato možnost tady byla. Takže děkujeme vám, kteří jste přišli. Mě osobně potěšilo, že to byli jak lidé, kteří šli plánovitě, tak to byli lidé, které jsme vlastně náhodou na ulici odchytli, pozvali, přišli a bylo to snad pro ně zajímavé. A potom to taky, a to mě potěšilo nejvíc, bylo několik lidí, s kterými se známe z různého důvodu. Tam, že to byl muzikant, tam, že to byl náš dlouholetý posluchač Hitparády, který ale je z Českých Budějovic a žije v Praze. A tito lidé byli například náhodou v Brně zrovna na služební cestě, šli se podívat na, tedy na Noc kostelů a třeba i náhodou zjistili, že Proglas je tam zapojený a že je vlastně takhle kousek od toho centra a že tím pádem nás můžou velmi jednoduše navštívit.
1: Myslím si, že to byla velmi vzácná příležitost pro to, aby lidé nakoukli tak, jak vlastně děláme rudl, tak pod tu naší pomyslnou pokličku, protože mohli se podívat tady do studií, nejenom, jak se Milane zmiňoval, ty různé workshopy a tak dál, které jsme pro ty děcka měli jako připravené. No a zase z mého úhlu pohledu byla tady škála lidí, kteří nám třeba řekli, my jsme za vámi byli na Barvičově, to znamená, že měli tu 5letou proluku, nebyli 5 let třeba na Olomoucké, a nebo potom někteří lidé byli i na té Olomoucké, takže znova to posuzovali vlastně, jaké máme tady zázemí. No a vlastně od všech jsme slyšeli tu velkou kvitanci toho, že skutečně tady ta zahrada, tady to prostředí a tak dál a ta budova, že to prostě to genius loci má, je to nádherné, takže my jsme se v pátek skutečně pozitivně dobili, pozitivně potěšili s mnoha z vás a velmi za to děkujeme, bylo to moc pěkné.
0: No a pokud jste nestihli k nám přijít, nebo jste měli třeba vy osobně program ve vaší farnosti a nemohli jste tedy chodit po dalších bodech Noci kostelů, tak samozřejmě možnost navštívit nás je, abych řekl, prakticky kdykoliv, stačí se buď ozvat, anebo zkusit v pracovní dny, v běžnou dobu přijít se sem podívat a většinou si někdo čas najde a to rádio vám ukáže. A co je možná taky ještě důležité, zvali jsme i během té Noci kostelů, tak to jsou pozvání ke mši svaté, která se u nás koná vždy v úterý v 18 hodin během školního roku tedy, takže teď máte ještě pár možností během června, pak bude pauza, ale ještě teď během června každé úterý v 18 hodin, čili ideálně třeba ve 17:45 přijďte k nám na Pelikovu 20 na mši svatou a zároveň se pak můžete podívat do rádia.
1: Tak, Milane, to byla výživná a krásná Noc kostelů v pátek, teďka 29. No a abychom se moc nezastavovali, tak nás čeká další velmi náročný program, který odstartuje teď sobotou, respektive ne, že by odstartovalo, on už dlouho jede, ten program, ale takový ten vrchol toho bude teď v sobotu.
0: Tak jedná se samozřejmě o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Program bude tedy probíhat v sobotu po celý den na brněnském výstavišti. Já ještě připomínám tu důležitou věc, kterou asi většina z vás ví. Vstup je sice zdarma, ale je třeba se zaregistrovat. Bez toho registračního kódu vás na výstaviště nepustí, respektive do těch pavilonů, takže kdo má zájem, tak funguje internetová stránka Bula Drbola, tam najdete vše potřebné. No a co se týká našeho vysílání, tak my už v pátek přeneseme mši svatou z brněnské katedrály, která bude vlastně tomu blahořečení předcházet. Je to v předvečer, bude to v 17.30 tento pátek. Potom samozřejmě v sobotu, to znamená toho 6., budeme, je to taková vlastně spolupráce biskupství brněnského, České televize, televize Noé Proglasu, tato média, které budou přenášet to důležité. My to máme tak, že živě z blahořečení budeme brát program od zhruba 9:30 dopoledne, potom přes nějaký program polední, až po tu mši svatou, která vlastně včetně nějakého toho nutného předprogramu začíná ve 14.30 a měla by končit někdy kolem 16.30, takže od 9:30 do 5:30 odpoledne bychom měli vysílat přenos z výstaviště a na to vše pak ještě v neděli naváže přenos mše svaté z Lukova, u Moravských Budějovic na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli a to bude v 10 hodin. Takže pátek, sobota i neděle se ponesou ve znamení tady té jedinečné události, která se v té diecézi nebo vůbec tady v naší oblasti neděje ani jednou za 10 let, ale jednou za v podstatě je to jedinečná věc.
1: Je to tak. Takže program bude opět náročný, ale krásný. Samozřejmě v tu sobotu při těch přenosech z výstaviště jsme tak trošku vázáni na ty organizátory, neorganizujeme to sami, že, takže tam může docházet k různým třeba věcem, které nebudou tak jako dobře navazovat a podobně, ale řekli jsme si, že chytré a rozumné a správné, to přenést vlastně celé, tak jak jsem Milane poznamenal.
0: Na druhou stranu budou tam kolegové přítomní, v podstatě já teda za sebe můžu říct, já se tam taky chystám, ale nechystám se tam tedy pracovně, protože máme tady šikovné kolegy, hlavně ze zpravodajské redakce a z moderátorů, kteří i měli velký zájem se zúčastnit pracovně této akce, takže dostali prostor a měli by v rámci možností tam ještě nahrát nějaký materiál, který pak budeme v rámci zpravodajství a dalších pořadů vysílat v dalších dnech. Takže vlastně tou nedělí 7. to určitě nekončí všechno, ale ještě se budeme k události vracet.
1: Jinak na výstavišti teď v sobotu se samozřejmě s námi proglasáky můžete setkat ve velkém, i já se tam také chystám, takže myslím, že nás pracovníků proglasu bude tam hodně. Ano.
0: Takže to je teď víkend, sobota 6. a potom tedy ještě následující dny. Já když listuji tím kalendářem, my tam máme potom v podstatě každý víkend se koná nějaká zajímavá akce, tak 14.
1: No, tak 14. opět tedy z mého pohledu nastartujeme kávovar, ale ten kávovar nastartujeme na Nesvačilce a je to z hlediska benefičního koncertu, který pro nás připravuje Jan Běták. Je to tak, Milane?
0: Tak je to tak, Nesvačilka je obec kousíček od Brna. Vyznačuje se tím, nebo mnozí ji známe, protože je tam taková krásná moderní kaple a ta kaple v podstatě zatím, ona je sice hotová, ale chybí varhany, takže místní se skládají a snaží se vybrat finance na varhany. No a právě Jana Běťáka, což je písničkář, držitel ceny Proglasu za krásu slova, taky třeba letošní držitel ceny Anděl, tak ho napadlo, že spojí dvě takové, nebo tři vlastně věci, že koncert, potom tedy benefici pro ty varhany a potom nějakou pomoc nebo spolupráci s Proglasem, vlastně propagaci našeho rádia, možnost nás prezentovat se tam. Takže z toho vznikl koncert pro Nesvačilku, který se tedy bude konat toho 14. června. A vedle Jana Běťáka tam vystoupí Beata Bocek, což je písničkářka z česko-polského pomezí. Pak tam vystoupí Barbora Šu, což je strašně zajímavá žena. Je to Češka původem, ona se jmenuje Barbora Šilhánová, ale strávila, nebo mám pocit, že tam pořád žije ve Finsku, nebo pendluje mezi Českem a Finskem. A kromě toho studovala na Tchajvanu, studovala hru na nějakou speciální tamní citeru, pak hraje ještě na finské citery, takže hraje na čínské nebo tchajvanské a finské strunné nástroje a vlastně zatím si myslím, že má mnohem větší úspěchy v zahraničí než tady v Česku, i když je tady Češka, a těch možností vidět ji naživo u nás až tak moc není, takže na ní třeba já se těším hodně. Takže Jan Běťák, Beata Bocek, Barbora Ši, pak tam bude skupina Lilium Liste, což je brněnský folklorní soubor, který založil tatínek Jana Běťáka. Je to taková rodinná kapela plus další muzikanti, vydali třeba moc pěkné vánoční album, které teď asi v tom červnu neoceníme, ale samozřejmě věnují se dalším písním, hlavně lidovým písním z brněnského okolí a určitě i toto. A pak by tam měl být, myslím, ještě Jan Přibyl, což je trumpetista jazzový, takže bude to takové velmi pestré a pěkné.
1: No a z našeho, nebo z mého úhlu pohledu, tam především bude náš krásný modrý stan, před kaplí, nebo někde kolem kaple, vedle kaple. A jak jsem poznamenal hned na začátku, uvítáme vás i kávičkou, takže vezeme kávovar, počítáme s tím a budeme moc rádi, když vlastně na tuto akci přijdete se podívat.
0: Takže ještě jednou koncert pro Nesvačilku, neděle 14. června odpoledne, myslím 16 hodin je ten začátek.
1: Myslím, že tak 16 nebo 17. Tak. Ještě si to můžete ověřit i na našich stránkách a budeme se o tom ještě zmiňovat.
0: Ano. Určitě.
1: Dobře, no a Milane, ještě by si možná mohl pozvat, když jsme v těch pozvánkách, čeká nás ještě další akce, Opava, Strážnice.
0: Tak určitě, tak já jsem říkal, že každý ten červnový víkend potom bude plný dalších událostí, takže takový ten prodloužený víkend od čtvrtka 18. do soboty 20. června se koná Slunovrat v Opavě, naše dlouho létá zpřátelená akce, festival nejenom hudební, ale taky třeba literární, je tam velká část festivalu je věnovaná charitativním organizacím, jsou tam přednášky i třeba společenské, politické, prohlídky budov, takže architektura, to všechno k tomu festivalu patří. festivalslunovrat.cz, tam najdete všechno potřebné. My tam mimo jiné budeme zase předávat cenu za krásu slova a vůbec budeme přítomní, takže to je ten předposlední červnový víkend. No a doslova nabitý událostmi je ten poslední, což je 20. zase od čtvrtka, možná 25. až sobota 27. nebo neděle 28. Jednak folklorní festival ve Strážnici, opět se silným zastoupením týmu Proglasu i s přímým přenosem ze Strážnice v sobotu 27. června a opravdu s bohatým programem a s naším stánkem, ale já třeba ve stejnou dobu budu v Ostravě na mezinárodní konferenci Czech Music Crossroads, což je taková organizace, která propojuje muzikanty vždycky jednak ze střední Evropy, jsou tam zástupci Česka, Slovenska, Polska každý rok, ale vždycky jsou tam ještě nějaké hostující země, což letos bude jednak Japonsko, to vím, protože tam mám dokonce moderovat panel s těmi japonskými hosty, odborníky. A teď nevím, která je ta druhá hostující země, ale to si zase dohledáte. No a ještě v ten stejný termín, to znamená na konci června, se koná v Řevnicích u Prahy 60. ročník festivalu Porta, což bude taky speciální věc už proto, že pořadatelé pozvali vlastně desítky těch bývalých vítězů Porty, takže ten program bude mimořádně nabitý. A kdyby někoho ta Porta víc zajímala, tak v sobotu 13. června budu mít festivalu věnovaný pořad Slyšte lidé, kde budu na ten letošní ročník zvát, představovat vítěze z posledních zhruba 20 let i letošní finalisty. Takže 13. na Proglasu a potom tedy ten poslední červnový víkend v Řevnicích u Prahy Porta.
1: Vidíš, Milane, jak to běží rychle. My jsme nedávno byli tady společně na tady před kolem, správně řečeno, okresním kole Porty.
0: Oblastním
1: kole Porty v Café Práh. No a teď ještě probíhala dětská Porta, že? Tak je to festival, který je takto letitý. Tak je jasné, my, co ho známe ještě z Lochotína, z Plzně, tak si velmi rádi vzpomínáme na naše dětská léta 17-18, když nám bylo, tak jsme jezdili do Plzně.
0: No, je to vůbec zajímavé, jak ten festival vlastně čím vším si musel projít ještě předtím, než právě zakotvil na nějakou dobu v té Plzni a se mu opravdu velmi dařilo, tak nějak živořil, že v době té začínající normalizace opravdu hledal útočiště, aby vůbec se mohl každý rok někde konat. Takže byly i ročníky, kde se třeba country část konala jinde než folková část a bylo to takové až skoro podzemní. Pak samozřejmě to došlo k těm opravdu velmi dobře navštíveným a dodnes legendárním plzeňským ročníkům. A potom zase po sametové revoluci nastalo takové rozštěpení tenkrát, protože dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný si založil vlastní festival Zahradu, ta fungovala do roku 2011 a vlastně po tu dobu byla největším folkovým festivalem u nás. A ta Porta, vlastně Porta fungovala ale dvoukolejně, byla Porta, byla Tremská Porta, pořadatelé se nějak nemohli dohodnout dlouho, takže byly vlastně dva festivaly, ani jeden nějak moc extra navštívený a tohle to všechno vlastně po nějaké době zase ustalo, přišli noví organizátoři, Porta se si notila a řekl bych, že dneska samozřejmě nejsou to ty 10 000 návštěvníků, je to takové komornější prostředí v tom lesním divadle v Řevnicích, ale moc pěkné, taky jsem tam byl v Porotě v jednom ročníku a myslím, že to důstojné na tu kapacitu, ta návštěvnost bývá velmi slušná a co já moc oceňuji je to, že pořadatelé streamují na YouTube celý ten festival, takže kdo tam nemůže do těch Řevnic, tak vlastně si to celé může vychutnat, celé ty 3 dny si může pustit a buď v přímém přenosu, anebo i zpětně, takže může být v obraze, co se tam dělo.
1: Tak je to krásný letitý festival, má naši podporu a my jeho. Tak to je výborné. Nebyl by Rudl Rudlem, kdybych se nezmínil, Milane, blížíme se ke konci, kdybych se nezmínil o financích, samozřejmě, tak jak teď poslední dobou tak trošku brečím tady v Rudlu, tak ta situace nám trochu přetrvává. Ještě tam máme pár těch plateb, které bychom měli zaplatit tady za služby spojené se stěhováním tady na Pelikovu. Takže pěkně vás prosím, nebo prosíme, pokud budete mít nad rámec vašich finančních možností ještě něco, co byste mohli odložit pro nás, z hlediska financí budeme moc rádi. Tak to snad k těm financím a ještě poznamenávám, dnes je tedy Mezinárodní den dětí, zároveň tedy v tomto týdnu probíhají ústní maturity, tak mysleme na maturanty, sám mám doma jednoho, který ústní maturitu teď dneska vlastně zrovna startuje.
0: Já tak přeju, ať to dobře dopadne. A samozřejmě zdravíme všechny maturanty a taky tedy všechny děti. Tak to byl Rudl. Dnes tedy s Milanem Tesařem
1: a Jaroslavem Vojtěchem.
0: Budeme se těšit zase za týden naslyšenou. Mějte se pěkně.
1: Moc děkujeme.

Je krátce po 21. hodině. Společně se teď pomodlíme večerní chvály a po nich bude modlitba živého růžence.

0: Je úterý 2. června, památka svatého Marcelína a Petra mučedníků. Texty jsou dnes z prvního týdne žaltáře, najdeme je v breviáři ve starším vydání na stránce 852 nebo v novějším vydání na straně 956. Ve starším vydání strana 852, v novějším na straně 956. Závěrečnou modlitbu se pomodlíme z památky, najdeme ji ve starším vydání na stránce 1386, v novějším vydání na straně 1553. Ve starším vydání strana 1386, v novějším vydání strana 1553. Modlit se dnes s vámi bude Ondřej
1: a Alena.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bůh stvořil nebe i zemi, i všechny jiné věci. On panuje nade všemi a o všechny má péči. On všechno svou božskou mocí, dokud chce, udržuje, žádné svých tvorů pomoci k tomu nepotřebuje.
1: On je náš Pán Bůh jediný, činí skutky předivné a jemu všechny krajiny sloužití jsou povinné. K slovu jeho vše stvoření povstává a zazhyne, stojí, padá v okamžení, tak, jak on jen pokyne.
0: Jeho vůle, skutek jeho, jsou jednostejné moci, neb co chce, to se od něho stane ve dne i v noci. Nic se v světě tak těžkého nemůže objeviti, co by jedno slovo jeho nemohlo učiniti.
1: Hospodin dal vítězství svému pomazanému.
0: Kéž tě vyslyší Hospodin v den tísně a ochrání tě jméno Jakubova Boha.
1: Kéž ti ze svatyně sešle pomoc a podporu ti poskytne ze Sionu.
0: Kéž se rozpomene na všechny tvé dary a tvá oběť jemu milá.
1: Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce a splní ti každý tvůj záměr.
0: Nad tvým vítězstvím zajásejme, korouhve styčme ve jménu svého Boha, kéž splní Hospodin všechna tvá přání.
1: Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, vyslyšel ho ze svých svatých nebes. Silnou svou pravicí, jež dává vítězství.
0: Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v koních, ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.
1: Tamti se zhroutili a padli. My však stojíme a vytrváme.
0: Hospodine, dej vítězství králi. Vyslyš nás, když k tobě voláme.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodin dal vítězství svému pomazanému.
1: Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Hospodine, z tvé síly se raduje král, jak velice jásá nad tvou pomocí.
1: Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil. Neodepřel jsi, co jeho rty žádali.
0: Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním. Vsadil jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
1: Žádal od tebe život. Dopřál jsi mu dlouhá léta na věčné časy.
0: Veliká je sláva jeho, protože jsi mu pomohl. Ozdobil jsi ho ctí a vznešeností.
1: Učinil jsi ho věčným požehnáním. Oblažil jsi ho radostí před svou tváří.
0: Neboť král doufá v Hospodina, z milosti Nejvyššího nezakolísá.
1: Povstaň, Hospodine, ve své síle. Tvou moc oslavíme zpěvem.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, tvou moc oslavíme zpěvem.
1: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
0: Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno. Z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi, z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane, vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze. Krátké čtení bude z prvního listu Janova. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím víc budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

0: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky.
0: Tvá věrnost je od pokolení do pokolení.
1: Tvé slovo trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Tvůj zákon, Hospodine, je dokonalý, tvé slovo trvá na věky. Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Chvalme Krista Pána, on žije mezi námi. Jsme lid, který mu patří jako vlastnictví, prosme ho tedy. Pane, vyslyš nás ke své chvále.
1: Pane, králi a vládce lidstva, přispěj národům a všem, kdo jim vládnou.
0: Aby svorně usilovali o společné dobro podle tvého zákona.
1: Ty jsi nás vysvobodil ze zajetí hříchu.
0: Obnov ve svobodě synu božích, bratry a sestry, kteří trpí pod mocí zla.
1: Ať naše mládež žije před tebou bez úhony.
0: A velkodušně naslouchá tvému volání.
1: Učiň, ať děti napodobují tvůj příklad.
0: A vždy prospívají v moudrosti a milosti.
1: Přijmi zemřelé do království věčného.
0: Kde, jak doufáme, budeme s tebou královat.
1: Pane, vyslyš nás ke své chvále.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty vedeš svou církev, aby ze slavného svědectví mučedníků čerpala sílu a odvahu. Pomáhej nám, ať vedení příkladem svatého Marcelina a Petra, také my žijeme z víry a v jejich přímluvě ať máme oporu. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Nyní vás zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. A vy můžete volat k nám do studia na telefonní číslo 739 850 345. 739 850 345.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncием Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil, se s námi pomodlí posluchač Petr.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Jsem z farnosti Mladočov u Litomyšle ve východních Čechách. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych se chtěl pomodlit dnešní modlitbou, poprosit za spásu duše mého zemřelého strejdy Antonína, který nás opustil právě před rokem, také za spásu duše jeho zemřelého syna, mého synovce Vlastika, který nás v velmi mladém věku opustil ještě půl roku před ním. Prosím za všechny naše drahé zemřelé, živé z mých rodin. Prosím za pevnou víru v našich rodinách, živou víru. Prosím také za našeho pana faráře Jiřího a za mír ve světě nebo na místech ve světě, kde se všude bojuje. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen. Tak já moc děkuju za všem, kteří se se mnou modlili a přeju všem příjemnou pohodovou noc, až půjdeme spát. S Pánem Bohem.
0: Moc vám děkujeme za zavolání. S Pánem Bohem.

0: Druhý desátek Bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován, se s námi pomodlí paní Emílie.
1: Chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili. Zítra mě čeká operace šedého zákalu, abyste se za mě pomodlili a za lékaře. Potom za manžele zemřelého, živou zemřelou rodinu, celou církev, svatého otce, obrácení hříšníků, mír ve světě, pokoj v rodinách a duše v očistí, na které nikdo nepamatuje. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, i vám proglase. Děkujeme za všechno a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Děkujeme vám moc za zavolání a přejeme, ať zítra operace dobře dopadne. S Pánem Bohem.
1: Bohem.

0: třetí desátek bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás trním korunován, se s námi dnes pomodlí Aneška.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Chtěla bych se pomodlit za maminku a tátu, za všechny v Rádiu Proglas. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který je korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přijeď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Aneško, děkujeme za zavolání a přejeme pěkný večer. S Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž, se s námi pomodlí paní Eugenie Anna.
1: Vítám, dobrý večer a prosila bych vás za všechny nemocné v rodinách a za kteří ošetřují i v domovech, zvláště za ukrajinské sestřičky a pečovatelky, které velmi obětavě pomáhají. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který za nás a pro nás těžký kříž nese.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: O Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. O Ježíši, Maria, Josefe, všichni anděle svatí a lidi dobré vůle, milujeme vás, zachraňte nás, zachraňte všechny. A také Matko lásky, bolesti a milosrdenství oroduj za nás. Děkuji vám všem a zvláště pro Gase za všechny modlitby.
0: I vám také moc děkujeme za zavolání. Přejeme pěkný večer s Pánem Bohem.
1: Děkuji. Pánem Bohem a hodně Božího požehnání a zdraví. Amen.

0: Poslední desátek dnešního růžence, Ježíš, který byl pro nás ukřižován, se s námi pomodlí paní Věra.
1: Chvála Kristu, zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc bych vás chtěla poprosit, abyste se se mnou pomodlili za uzdravení mojí dcery, za obrácení obou dcer, za mír, pokoj a lásku v rodinách, za mír ve světě a za boží pomoc a ochranu pro všechny nemocné a pro všechny děti. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše buď zdráva, k tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí a proto orodovnice naše, obrať k nám
0: své milosrdné oči
1: a Ježíše.

0: píše požehnaný plod života svého, nám potom na putování ukáž o milostivá, o přivětivá, o přesadká Pano Maria. Amen. A Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem mrtvých stání získal věčnou spásu, dej nám prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Amen.
0: Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou pomodlili a přeji vám dobrou noc a pěkný zbytek večera.
1: My vám také moc děkujeme za zavolání. Mějte se pěkně s Pánem Bohem.
0: Tímto
1: bychom
0: moc
1: chtěli poděkovat všem, kteří se dnes dovolali, i těm, kteří se s námi modlili, a přejeme klidný a příjemný večer.

Umučený katolický kněz Jan Bula bude spolu s Václavem Drbolou blahořečen v sobotu 6. června. Nabízíme vám jeho příběh, nazvaný Sejdeme se v nebi, který napsal Jiří Mikulášek. Uslyšíte jej v podání Jana Novotného.

Lukov je vesnička ukrytá v táhlém údolí říčky Jaroměřice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Nad okolní krajinu vyhlíží jen věž farního kostela svatého Jana Křtitele, kde právě dnes slaví pouť. Páter Eduard rozebírá v kázání slova Evangelia o narození svatého Jana Křtitele. Čím asi bude toto dítě? Vzadu za lavicemi skromně stojí žena, asi čtyřicátnice, Marie Bulová. Přivdala se do Lukova ze Slovácka. Se svým prvním manželem Františkem Felklem se seznámila ve Znojmě, kde byla ve službě. Když manžel hned na začátku války padl na frontě, zůstala ve vsi, i když se na ní místní lidé stále dívali jako na přistěhovalce. Vdova s desetiletým mládíkem se probíjela životem sama až do doby, kdy jí požádal o ruku o několik let mladší Antonín Bula. Našla v něm hodného muže a dobrého otce pro odrůstajícího syna. Během 3 let se rodina rozrostla o další děti, Jana, Marii a Antonína. A tak se mají co ohánět. Muž pracuje u dráhy, ona pomáhá u sedláků. Dnes se její myšlenky stále vracejí k prvním slovům kázání. Čím asi bude toto dítě? Myslí přitom na Jeníka. Narodil se právě na svatého Jana Křtitele a dostal po něm i jméno. Nedávno ji zastavil pan učitel. Paní Bulová, rád bych si s vámi promluvil o vašem Jeníkovi. Ne, nebojte se, nic neprovedl. Totiž nic, co by vybočovalo z obvyklých mezí, usmál se. Nepopírám, že mi někdy dává zabrat. Je to chlapec velmi živý a nápaditý, ale v jádru je hodný a také velmi nadaný, však to poznáte za pár dní na vysvědčení. Vím, že je pro vás těžké zhánět peníze na živobytí, ale myslím, že by měl pokračovat ve studiu na gymnáziu. Dostal mnoho darů a byla by škoda, kdyby je nerozvinul. Dal bych mu to nejlepší doporučení. No, přemýšlejte o tom v klidu, však máte ještě rok čas, loučil se pan řídící. Nijak zvláště nepřekvapilo, co říkal pan učitel o Jeníkově vynalézavosti a živosti. Není to s ním vůbec lehké a nikdy nebylo. Je to už pár let, kdy se nemohla dočkat, až se děti vrátí domů. Večer se blížil a ony pořád nikde. Když se od sousedky dozvěděla, že šli k bohušickému rybníku, srdce se jí zastavilo strachy. Rozběhla se za nimi, když je už z dálky viděla živé a zdravé. Byli prý chytat běličky a Jeník jich měl nejvíc. Pak je ale majitel rybníka zahnal bičem. Nemusel na ně hned vytahovat bič, prolétlo jí hlavou. Vždyť běličky jsou v rybníce něco jako plevel a kapříky by si děti chytat netroufly. Ale hned nad tím mávla rukou, hlavně, že se jim nic nestalo. Teď už děti povyrostly, ale zase se navzájem popichují. Zrovna včera večer u stolu si Toník stěžoval, že mu Jeník vyhrožuje. Co si vymýšlíš, vždyť nic neříká, okřikla ho. Ale pod stolem mi vyhrožuje nohou, nedá se Toník. To on takhle sevře prsty u nohy, jako když se zatne pěst, a to znamená, že mě nabančí. Zadívá se na Jeníka vpředu u oltáře. Vzpomíná, jak ho musela zkoušet z latinských odpovědí, když začínal ministrovat. Texty byly přeloženy v malé knížečce, která začínala slovy. Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který mě od mládí naplňuje radostí. Ano, pro Jeníka je ministrování radost a navzdory své živé povaze se chová u oltáře soustředěně. Ale mně utekly myšlenky, kdo ví kam. Pane Bože, co s ním zamýšlíš? Byla bych ráda, kdyby moje děti měly trochu snadnější život než já. Ráda se uskrovním, ráda budu běhat po sedlácích, jen mi, Pane Bože, dej zdraví. Promluvím o tom Jeníkově studiu ještě s mužem. Vím, že nebude proti.
Jeník s Toníkem už na ni čekají před kostelem. Mami, podívejte se, pan farář nám každému dal celou 5 korunu na kolotoče. Můžeme si tam skočit? Nejprve chtěla říct, že by tolik peněz nemuseli hned utratit, ale nahlas jen z legrace pohrozila. Ale než se tatínek s Ládíkem vrátí z Hrubé, ať už jste doma. Ještě rok se dával Jeník se svými spolužáky v lukovské škole, než nastoupil do primy Budějovického gymnázia. Teď denně šlapává po cestě nad Starým potokem, který rozděluje Lukov na 2 části. Kolem kostela jsou rozeseta selská stavení a na kopci za vodou bydlí domkaři. Domek tady mají i Bulovi. Už to má načasované, ví, kdy musí vyjít z domu, aby se u nádraží potkal se spolužáky přijíždějícími vlaky od Jaroměřic. Mají si pořád co povídat. Většina studentíků se pak ještě zastavuje v kostele na otčenášek. Svoje místečko tam má i Jeník. Pro svou družnou povahu má na gymnáziu brzy plno kamarádů. Někdy je přivede i domů. Bývá mezi nimi také Laďa Malý, syn četnického strážmistra z Kojetic. Maminka má pro klukovské hry pochopení, ale když přijde tento chlapec, pociťuje zvláštní tíseň. Pater Florián Zanáška, profesor náboženství na Budějovickém gymnáziu, bodrý Hanák z Bochoře, hned první hodinu náboženství primány překvapí. Každý z vás má pěkné jméno, které vám při křtu dali rodiče. Jenomže oni vás nemají tolik, jako já tady ve škole. Tož, abych to nepletl, chlapcům budu říkat Pepíčku a děvčatům Mařenko. Těžko říct, jestli pan profesor opravdu nemá paměť na jména, nebo je to jen jeho druh humoru. Ve skutečnosti studenty gymnázia pozná všude, zvláště tam, kde ho oni vůbec netouží potkat. A tento přísný pan profesor a Jeník se svou živou povahou si moc dobře rozumějí.

O slavnosti Božího těla v roce 32. ohlašoval pan farář. Dne 1. června proběhne v naší farnosti generální vizitace a pan biskup také udělí svátost biřmování. Jeho excelence přijede o 7:45 z Moravských Budějovic. Uvítáme jej u fary. Přijďte, páni starostové a zástupci katolických spolků. Pak půjdeme průvodem do kostela, následovat bude mše svatá, apoštolské požehnání a o 9:00 zkouška dětí ze svatého náboženství ve škole. Od 10:30 se bude udělovat svátost biřmování. Pan biskup, už trochu nahrbený sedmdesátník, dočetl z liturgické knihy povzbuzení biřmovancům. Pak si sundal brýle a podíval se do tváří nejbližších chlapců a děvčat. Na chvíli spočinul jeho pronikavý pohled i na Jeníkovi. Milí hoši a dívky, máte se stát bojovníky Kristovými a kráčet tak ve stopách mnoha statečných křesťanů před vámi, kteří se zasazovali pro království Boží i za cenu vlastního života. A nemyslím jen na dávné doby pro následování prvních křesťanů, ale i na ty, kteří osvědčují svou věrnost v naší době. Myslím na mexické katolíky, zejména na statečného kněze pátera Proa s pomocníky, kteří pro věrnost církvi umírali na popravišti s výkřikem Ať žije Kristus král. Tento výkřik se stal pro věřící v Mexiku pozdravem, jímž se navzájem povzbuzují, když se musí tajně scházet po domech. Váží si mše svaté a možnosti přijímat svátosti víc než vlastního života. Kéž nás Bůh chrání takových zkoušek. Přesto však volám se svatým Pavlem. Oblečte si zbroj Kristovu a odporujte zlu až do krve. Ať vás Duch svatý posiluje. Z biskupovi zestárlé a unavené tváře probleskovalo mladistvé nadšení. Odporujte zlu až do krve, zní Jeníkovi v uších ještě několik dní. Musím se o tom mexickém knězi dozvědět víc, umiňuje si. V hodině náboženství si dodá odvahy a přihlásí se. Prosím, pane profesore, u nás v Lukově bylo svaté biřmování a pan biskup se zmínil o nějakém statečném knězi z Mexika. Umíral prý na popravišti s výkřikem, ať žije Kristus král. Ano, to byl páter Michael Pro, usmál se páter Florian, potěšený Jeníkovým zájmem. Prý studoval i v Praze a naučil se trochu česky. Říkával, já jsem vždycky pro. Tak ty bys o něm rád věděl víc? Dobře, Pepíčku, příště si tedy o něm něco povíme. V příští hodině náboženství nemusel pan profesor nikoho napomínat. I známé firmy napjatě naslouchaly příběhu statečného mexického jezuity, který přes zákaz vlády sloužil věřícím. Protože kostely byly uzavřeny, páter Pro sloužil mše, oddával snoubence, křtil děti, podával svaté přijímání, někdy i více než tisícovce věřících za jediný den v soukromých domech. Přitom dobře věděl, že pokud bude dopaden při činu, hrozí mu smrt. Naštěstí však policii obratně unikal. Jednou jej v domě při tajné mši překvapila policejní hlídka. Policie, otevřete! Páter Pro naznačil lidem, aby se rozeběhli po celém domě. Pak si zapálil cigaretu a čekal. Když policie vtrhla dovnitř, zeptal se, koho hledáte? Musí tady být kněz. Tady? No tak se pojďme podívat. A vodil je po celém domě z místnosti do místnosti. Nakonec se s nimi rozloučil s omluvou, že ho čeká snoubenka, myslel tím svoje věřící, a odešel. Jindy jej zase sledovali jako podezřelého. Nastoupil do taxíku, který řídil věřící člověk, jemuž nebylo proti mysli vystřelit si z policie.
policisté je v autě pronásledovali. Po chvíli taxikář náhle odbočil do postraní ulice, přibrzdil a páter Pro rychle vyskočil z auta. Ledabile se opřel o nejbližší strom a pokuřoval cigaretu. Policisté si ho ani nevšimli a hnali se dál za taxíkem. Jednou večer otec Pro zjistil, že ho nespouštějí z očí dva policisté. Zřejmě se jim zdál podezřelý. Co teď? Nikde žádná domovní chodba, kam by mohl zmizet. V tom šla kolem jeho známá, mladá dáma. Zakýval na ni a pošeptal jí pár slov. Pochopila. Zavěšení do sebe loudali se dál jako zamilovaný párek. Policisté chvíli nerozhodně přešlapovali a pak odešli. Mysleli, že se zmýlili. Marná snaha policie dopadnout Michaela Proa trvala až do dne, kdy úkryt nepohodlného kněze a jeho bratrů prozradil při mučení jeden mladý dělník. Zatkli je a obvinili z účasti na atentátu. Ačkoliv proti nim neměli žádné důkazy, byli všichni odsouzeni k trestu smrti. Popravě přihlíželo mnoho důstojníků a pozvaných hostů. Na otázku, jaké má poslední přání, odvětil Michael: rád bych se pomodlil. Poklekl a několik minut se tiše modlil. Musí být prolita kněžská krev, aby byla má vlast osvobozena, opakoval. Potom políbil kříž, povstal, roztáhl paže do tvaru kříže a zvolal: kéž se Bůh nad vámi slituje. Pane, ty víš, že jsem nevinen. Z celého srdce odpouštím svým nepřátelům. Odstranil si pásku z očí a stačil ještě vykřiknout: ať žije Kristus král. V tom jej zasáhla kulka a smrtelně zraněný kněz se zhroutil k zemi. Přistoupil k němu jeden voják a vystřelil ještě ránu z milosti. Podobně probíhaly další popravy. Náhle dorazila depeše, v níž argentinský velvyslanec žádal odklad popravy. Pro pátera Proa, jeho bratra Humberta a další dva odsouzené došla žádost pozdě. Zachránila jen nejmladšího Michaelova bratra Roberta. Když pan profesor skončil vyprávění, bylo ve třídě ještě dlouho ticho. Přerušil je Jeník. Jak ho mohli zastřelit, když byl přece nevinný? Oni dobře věděli, že je nevinný, vysvětluje pan profesor. Ale vadilo jim, že to byl kněz věrný církvi a svatému otci, který se nechtěl skrývat, když ho věřící potřebovali. Co myslíte, dokázali bychom být také tak stateční, kdyby to okolnosti vyžadovaly? Té noci má Jeník sen. Všude kolem něj zuří pronásledování. I jeho zatkli a odsoudili k smrti. Kat mu nasazuje na krk oprátku a kdosi na něj křičí: tak co, ještě věříš na to vaše nebe? Věřím, vykřikne a v tom se probudí. Nejde mu to z mysli. Všechno záleží na tom, jestli je pravda to, co kněží říkají. Věří kněží tomu, co říkají druhým? Věří, že vstaneme z mrtvých jako pán Ježíš? Vybaví se mu tvář jednoho pána, který se onehdy ve vlaku vysmíval víře starých babiček a mluvil o světle pokroku, o nové společnosti, kde lidé už žádného boha potřebovat nebudou. Všechno je to prý jen výmysl kněží, kteří se z toho mají dobře. Kdyby tak měl odvahu někoho se na to zeptat. Na pouti v hlubokých mašůvkách se nakonec svěří knězi při zpovědi. Otče, měl jsem pochybnosti ve víře. Ve zpovědnici sedí mladší, velmi laskavý kněz. A v čem si měl pochybnosti? Jeník vyhrkne: jestli kněží věří tomu, co říkají druhým.
sám se zalekne toho, co právě řekl. Chlapče, také jsem si v tvém věku kladl podobné otázky. A než jsem se rozhodl pro kněžství, říkal jsem si, nechtěl bych věnovat život něčemu, co by se pak ukázalo jako klam. A teď ti mohu říci, že jsem během studia nenašel nic, co by otřáslo mou vírou. Není nic, co by musela církev skrývat v obavě, aby to nevyšlo najevo. Církev předává jen to, co převzala od apoštolů. Chrání a předává učení Ježíše Krista a učí člověka lásce k Bohu a k bližnímu.

0: Ve čtení na pokračování jsme slyšeli první část knihy Jiřího Mikuláška Sejdeme se v nebi. Četl Jan Novotný, zvukovou režii měla Zuzana Petlanová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

náměstí noční Třeboně, v čase, kdy se rozvoněly v sadech jabloně. A píšu si do deníku píseň o době, kdy jsem chtěla dozvědět se pravdu o sobě. Třeba z toho ale bude příběh o něze,

Základní umělecké školství je unikátní vzdělávací systém, který se nám v Česku a na Slovensku může jevit samozřejmý, ale v Evropě a ve světě běžný vůbec není. Pokud rodiče chtějí svým dětem dopřát hudební vzdělání, jsou ve většině zemí odkázáni na soukromé lekce, které bývají finančně náročné. Ne všichni vědí, že základní umělecké školství je v celosvětovém měřítku výjimečný systém, a to je jeden z důvodů, proč před 10 lety vznikl festival ZUŠ Open a nadační fond Magdalény Kožené. Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Radio Report. Mé jméno je Jana Rambousková a společně se ponoříme do zákulisí základního uměleckého školství. Budeme si povídat o festivalu ZUŠ Open a přiblížíme iniciativu nadačního fondu Magdalény Kožené.

0: Začneme rozhovorem s uměleckou vedoucí festivalu ZUŠ Open a současně také ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Polhoukalovou. Letos slaví festival ZUŠ Open 10. výročí. Co to pro vás znamená ta desítka?
1: Tak pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu k dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Proč rytíři talentu? Co vlastně znamená tento podtitul letošního ročníku?
1: Tak rytíři talentu symbolují vědomí, že za každým a rozvíjejícím se, prosperujícím a šťastným žákem je minimálně jeden inspirativní pedagog, minimálně jeden ředitel školy a za všemi aktivity stojí armáda rytířů, která pomáhá rozvíjet hodnoty, jako je kultivovanost, jako je schopnost překonávat překážky, jako je schopnost poznávání krásy. A i nadační fond by se absolutně neobešel od rytířů talentu, finančních partnerů, dárců, kteří nám na té cestě věří, kteří nám dávají důvěru, svoje finance, svůj čas a kteří nám pomáhají.
0: Současně v létě bude probíhat novinka letošního ročníku, mistrovské kurzy. Můžete ještě zmínit něco bližšího i o této akci?
1: Tak letní škola pro pedagogy, jak jste zmínila, je součástí stipendijních programů nadačního fondu Magdaleny Kožené a stejně tak, jako potřebují podporu žáci, mladá generace, tak úplně stejnou podporu potřebují a pedagogové. Je to týdenní kurz ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, v krásných zrekonstruovaných prostorách právě fakulty v Celetné ulici. Bude zaměřen na umění pěvecké pod vedením Simony Šaturové a na varhaní a tvorbu pod vedením varhaníka a pedagoga Petra Čecha. Součástí té letní školy budou přednášky školní psycholožky Lucie Netopilové, budou tam vstupy zástupců pedagogické fakulty z tematy práce s dětmi se specifickými potřebami v učení, osobního well-beingu a celým týdnem bude taktéž provázet kolegyně Hana Švajdová, která bude dělat kurzy improvizace.
0: Co pro vás osobně znamená festival ZUŠ Open?
1: Festival ZUŠ Open, stejně tak jako nadační fond Magdaleny Kožené, pro mě vlastně znamená, troufám si říct, celou moji vnitřní identitu a rozměr jak ředitelky fondu, tak pedagožky základní umělecké školy. Já sama vyučuji zpěv na základní umělecké škole v Pštrosova a také maminky tří dětí, které všechny se vzdělávají nebo se vzdělávaly v základních uměleckých školách.
0: Byla to vaše iniciativa tento festival založit? Jakou k tomu máte vazbu?
1: Iniciativa moje to nebyla. Já jsem dostala hned první rok nabídku od tehdejší správní rady nadačního fondu Magdaleny Kožené a byla to iniciativa Magdaleny Kožené.
0: Tak moc děkuju za rozhovor. A protože jméno Magdaleny Kožené figuruje v samotném názvu nadačního fondu a festival ZUŠ Open byla její iniciativa, poslechneme si, proč tato světově uznávaná pěvkyně nadační fond založila.
2: Vzhledem tomu, že žiju v Berlíně, mám tři děti, tak jsem vlastně zjistila i já sama, že ZUŠky pro mě byly takovou samozřejmostí obrovskou a že to tento systém opravdu je unikátní, že to máme jenom my a připadlo mi, že asi takových lidí jako já je víc, až by bylo prostě strašně důležité tento systém zviditelnit a mu nějakým způsobem pomoct. Takže to byly vlastně úplně ty počáteční pohnutky toho, ale samozřejmě do jaké neuvěřitelné míry se tento fond za 10 let rozvede, to jsem vůbec v začátku netušila a je to něco, z čeho mám neuvěřitelnou radost a co mě vlastně svým způsobem obrovsky překvapilo, že se vlastně toho zhostili všichni takovým entuziasmem a že se nám podařilo za 10 let vybudovat něco opravdu nebývalé velikosti.

0: Ivona Křivánková je ředitelka Asociace základních uměleckých škol a také ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž. V další části našeho pořadu se paní Křivánkové zeptáme, co je to Asociace základních uměleckých škol, jak souvisí s hudebním vzděláváním v Česku a jak můžeme k hudebnímu vzdělávání přistupovat. Můžete, paní Křivánková, posluchačům přiblížit, co je to Asociace základních uměleckých škol?
1: Asociace základních uměleckých škol je profesní sdružení, které zastřešuje vlastně základní umělecké školy, reprezentuje je, je důležité vlastně hlavně v té roli, v tom hlavním předmětu té činnosti, kdy se stará o finanční a ekonomické zajištění škol, snaží se být vždy tam, kde se mluví o kvalitě výuky, kde se mluví o rozvoji uměleckého vzdělávání, aby byla důležitým partnerem, aby uměla odpovídat a reagovat na to, co přináší doba, aby uměla zastoupit tyto základní umělecké školy tam, kde je potřeba partner na vyjednávání. Jelikož máme ze základních uměleckých škol je zhruba 2/3 v asociaci, tak máme poměrně silný mandát je zastupovat a ten hlas je slyšet a já jsem velmi vděčná za to, že když někde přijdeme s mým panem prezidentem, protože ti zásadní lidé, kromě mě, tam ještě pan prezident asociace Tomáš Kolafa, tak vždycky máme, pokud se domluví schůzka, tak máme vždycky velmi dobrou pozici na to, abychom mohli se domluvit, protože ví se o nás, že jsme připraveni hledat cesty, že nejde jenom o to hledat problémy, ale pokud problém je, tak hledat cesty, jak těm školám pomoct, že se nestavíme a priori do nějaké pozice, že chceme jenom vytvářet nějakou linku problémů a být proti, ale zároveň hledáme fakt řešení, protože chápeme, že někdy je nutné udělat krok dopředu, ale potřebujeme, abychom měli ideální podmínky samozřejmě k tomu to zvládnout.
0: Mm-hmm. Jak vnímáte základní umělecké školství v kontextu republiky nebo případně i v kontextu Evropy?
1: To je dost náročná, bych řekla, otázka, zároveň trošku jednoduchá, protože my jsme součástí i Evropské asociace hudebních škol, takzvané European Music Union School. Je to asociace, která vlastně sdružuje v tento moment tuším 26 evropských škol, typů z školství uměleckého, hlavně hudebního, teda především, protože ve většině Evropy nejsou základní umělecké školy nebo tento typ vzdělávání rozprostřen do 4 oborů. Převažuje hudební především. My jsme výjimkou i v tomto, ale každopádně jsme součástí vlastně vzdělávací soustavy České republiky. A to je dost velký rozdíl, protože málo která ze zemí má takhle už tradičně nastavené vzdělávání v uměleckých oborech už od těch útlých let. Ve většině případů připadá u těch dalších evropských zemí studium skutečně až na konzervatoře, to znamená od věku 15 let a dál, ale my máme opravdu šanci zachytit a pracovat s dětmi už od 5 let, což je naprosto a naprosto koncepčně, jasně, máme rámcový vzdělávací program, všechny tyto věci jsou zaštítěny vlastně státem, jsme platným členem, jak jsem říkala, vzdělávací soustavy, jsme ve školském zákoně jako škola. Je to opravdu něco výjimečného a jsme pro řadu evropských zemí velkým vzorem, protože se snaží dotáhnout se na tuto linku. Některým se to trošku daří, některým vůbec a my si toho nesmírně vážíme, protože tím pádem máme obrovský dosah do společnosti. Někdo to bere i jako samozřejmost, ale ona to opravdu samozřejmost není a my jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má, protože nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti s tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života. života, protože, jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít. To jsou věci, které si odnesou a buď je budou opečovávat a budou je mít rádi a budou je využívat ve svém životě, i když jim třeba nebude někdy dobře, tak je pořád ta hudba, když já jsem konkrétně hudebnice, tak je může posunout tam, že se jim zase udělá dobře, protože hudba je věc, která je krásná. Pokud ji mohu hrát sama nebo ji můžu sdílet, vytváří se tam vztahy s kolegy, kamarády, které jsou na celý život a může být, jak já říkám, vždycky skvělý lékař, který ve chvílích volna si jde zahrát, aby získal znovu tu energii a chuť do toho, co dělá, protože najednou se uvolní a je sám se sebou a je s tím krásným uměním, které ho povznáší a kterému dodává právě tu sílu. Já si myslím, že to je strašně důležité tady to.
0: Festival ZUŠ Open v letošním roce začal 13. května slavnostním koncertem ve španělském sále Pražského hradu, kde byla také uvedena skladba 17-letého Františka Konečného ze základní umělecké školy Žerotín Olomouc. Při té příležitosti jsem měla možnost se Františka zeptat na několik otázek. Tak jsme právě ve španělském sále Pražského hradu a povídám se s Františkem Konečným. Já bych se chtěla zeptat, kdy jste v sobě objevil vášeň pro skládání?
2: Vášeň pro skládání? No, musím říct, že jako obor skladbu studuji na ZUŠ Žerotín druhým rokem. Nicméně vášeň pro tvoření melodií a harmonií, tak tu jsem v sobě měl už jaksi od dětství, když jsem rád u klavíru improvizoval. To se mnou zůstalo až doteď a vlastně mnoho skladeb zakládám na improvizacích.
0: Jak vznikla myšlenka té skladby, kterou dnes uslyšíme ve španělském sále Pražského hradu?
2: Vlastně ten prvotní nápad se ke mně dostal začátkem minulých letních prázdnin a my jsme to hned začali diskutovat a vlastně plánovat s paní učitelkou, mojí paní učitelkou skladby, doktorkou Hanou Švajdovou. A myšlenka. No, musím zmínit, že bylo pár komplikací. Nejprve s výběrem textu, kdy vybral se jeden text, složil jsem k němu hudbu a ten se potom zahodil. Takže tady se provede melodram na druhý text, co jsme vybrali. Mm-hmm. Opět od Dana Skácela, ale ještě se tam řešily autorská práva a vlastně ono to zabralo nějaký čas, takže to byly takové

0: A pak následoval proces různých korektur, které se diskutovaly s pedagogy, například vlastně naší ZUŠ, kdy my jsme šli za nima a ptali jsme se, jestli tady ten part toho nástroje dává smysl, jestli tam by něco změnili ohledně hratelnosti, dynamiky, artikulace a tak dále. Po tomto všem už se to odeslalo, orchestr začal cvičit a teď vzpomínám akorát, že jsem byl na dvou posledních zkouškách. Tyto vlastně zkoušky soustředění o víkendu. Bylo to poprvé, co jsem slyšel tu skladbu naživo. Ještě v procesu cvičení, ale takového cvičení, které není běžné jako cvičení ostatních žáků z ZUŠ, protože tady ti jsou na velmi vysoké úrovni a bylo to pro mě inspirativní. Všichni hrají výborně. Takže opravdu jsem jako pyšný na ty ZUŠ včera, protože je to prostě velmi kvalitní. Mám takovou zkušenost z Olomouce, že naše ZUŠ má neskutečné talenty. No a celý tady ten projekt mi dává smysl, že mělo by se to takhle propagovat. Jsem moc vděčný, že dnes zazní moje skladba právě tady.
1: Máte nějaký svůj skladatelský vzor nebo nějakého oblíbeného skladatele?
0: Oblíbeného skladatele. Já hudbu miluju a měl jsem více oblíbených skladatelů a stále se to mění. Asi nejsem úplně největší fanoušek oddaný někomu navždy, to nemůžu říct. Ale mým favoritem je rozhodně a inspirací je Rachmaninov, klavírní virtuos a prostě hvězda vlastně náročných klavírních koncertů a jiných symfonických děl. A ten mě inspiroval z hlediska romantické, harmonické stránky, která je pro mě důležitá určitě. Tady té dnešní skladbě zazní inspirace od něho. A pak taky miluju jazz, což je velmi kontrastní žánr, ale možná si také povšimnete, že některé akordy mají náznak jazzu právě, které se vymykají klasickým pravidlům. Takže tak.
1: Jak byste svoji skladbu popsal pro laického posluchače?
0: Jak bych ji popsal? Je to melodram, to znamená, je to text, který bude recitován a je vlastně doprovázen hudbou. Je to takový hudební podklad. Hudba v tomto případě nemá být na prvním místě a má dát přednost tomu textu, který inspiroval mě, abych ten podklad napsal, takže je to taková jako symbioza těch dvou věcí. A z hlediska struktury, tak jakési téma tam je, jestli bude výrazné, zapamatovatelné, to už je asi na posluchačích, já doufám, že jo. Ale opravdu jde v prvé řadě o text, který naše recitátorka provádí úžasně.
1: Jak se těšíte na premiéru?
0: Na premiéru se nemůžu dočkat, už jsem to slyšel vícekrát, ale premiéra je premiéra. A teď už musím říct, že si to jenom užiju z publika a budu poslouchat, neúčinkuju tam. A je to taková opravdu svěží změna pro mě.

0: Dávno,
1: dávno. A tenkrát dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli. A potom ještě na anděli. Co bylo dávno, bylo dávno. Nás zajímá dnes, co je dnes. A v místě, kde dnes kouří město, stál kdysi dávno hustý les.

Ten les tam ale dávno není, dva stromy všeho všudy jen. Ostatní lidé přiložili v kuchyni doma do kamen.

zatímco především jídla tak náramně si hleděli, andělé měli krásná křídla. A proto byli anděli.

stávali pěšky a sotva popadali dech. Andělé pluli nad vodami a vznášeli se na křídlech. A k tomu pojídali slívy a pěli písně.

dávno, dávno. Dneska už nejsou andělé a svět se dávno jinak dělí. Na lidi hodné a ty zlé. A kdo má troubu, pilně troubí. A kdo má chuť, ten švestký. Nad ním pak poletují ptáci,

0: V rámci zahajovacího koncertu festivalu ZUŠ Open, který byl přenášen v přímém přenosu Českou televizí na ČT Art, vystoupilo asi 300 interpretů, mimo jiné například také český pěvec, basista Jan Martiník. A jak si koncert užili členky orchestru? Byl to dneska váš první koncert ve Španělském sále na Pražském hradě?
1: Ano, byl.
0: Jaký to bylo pro vás?
2: Bylo to skvělý, moc jsme si to užili a jsme rádi za tu příležitost.
0: Měli jste trému?
1: Jakože jo, docela jo, ale když je to ve skupině, tak je to v pohodě.
0: A jak probíhalo zkoušení? Měli jste hodně zkoušek?
2: Měli jsme podle mě tak akorát, občas to bylo náročnější, ale jako měli jsme dobrou partu, takže myslím, že to bylo skvělé.
0: To je konec dnešního pořadu z cyklu Radio Report, ve kterém jsme se věnovali základnímu uměleckému školství a aktuálnímu ročníku festivalu ZUŠ Open. Doufám, že se vám dnešní cesta líbila. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

0: denně či občas, zapni si Proglas.
1: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

začnu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krát

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

Ne płacz te, matko ma, wszak je to svadba ma, wszak je

0: Nyní uvádíme na Proglasu duchovní slovo z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka, čte Martin Holík.
1: V předchozích částech poukazoval kardinál Tomáš Špidlík na skutečnost, že svět, který nás obklopuje, v sobě ukrývá hluboký duchovní smysl, boží záměr. Skrze události i věci všedního dne Bůh každého člověka vede a pomáhá mu na cestě spásy. V této souvislosti mluvil kardinál o takzvaném rozjímání světa, rozjímání přírody, neboli o snaze pochopit, co mi Bůh chce skrze věci sdělit. Dnešní část, nazvaná Duchovní symboly ukryté ve světě, dále rozvíjí toto téma. Řekli jsme, že rozjímání světa je osobní a zvláštní pro každého. Přesto však jsou podobné a často i shodné jednotlivé lidské zážitky a zkušenosti. I pravá poezie je jistým druhem rozjímání přírody. Čteme verše druhého člověka a objevíme, že nám oživují a usnadňují vlastní zážitek. Podobně ti, kteří našli svůj snadný způsob, jak duchovně chápat přírodu, mysleli často, že by jejich zkušenost prospěla i druhým. Ve středověku i v barokní době byly oblíbené knihy, které vysvětlovaly symboly světa. Dočteme se v nich, že holubice například znamená rozjímavý život, že tráva znamená pomývost života, že orel znamená vzlet k Bohu a podobně. Dokládalo se to mnohdy i veršem písma, například buďte jako holubice. Symbolika se opírala o to, čemu dnes říkáme v psychologii zákon asociace. Spojíme-li dvě představy, při jedné se vyvine okamžitě i druhá. Tak pouhý pohled na holubici připomněl člověku potřebu rozjímat, při sečení trávy se nevyhnul myšlence na smrt a cíl života. Ruská církev ctí jako svědce voroněžského biskupa Tichona Zadonského. Mezi jeho spisy je i dílko, které má charakteristický titul Duchovní poklad pozbíraný v přírodě. Napodobuje tu starší spis anglického biskupa Hala. Jedná se o kratičká rozjímání, která nás mohou napadnout při pohledu na věci, na nichž denně ulpíváme pohledem. Tomu, kdo si na ně navykne, se stává styk s vnějším světem neustálou duchovní četbou. Krátkou, ale pěknou poznámku o tomto druhu rozjímání čteme v životě svaté Kateřiny Sienské. Je zde poznamenáno, že si překládala všechno, co viděla, do duchovního jazyka. Překladu skutečně užíváme k tomu, aby se nám stal srozumitelným cizí jazyk. Hřích a zlé náklonosti činí mluvu světa cizím zvukem. Duchovní chápání jej převádí do mateřštiny. Podmínkou takového rozjímání je však víra, která zdokonaluje sami základy lidského poznání.

0: Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Se zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 22. května 2026 zemřel v Hradci Králové dlouholetý pracovník tamní hvězdárny Karel Bejček. Byl výraznou osobností, oblíbeným propagátorem astronomie i člověkem pevné víry a mimořádně širokých zájmů. Svým laskavým a poutavým projevem dokázal oslovit děti i dospělé a pro mnohé se stal inspirací i průvodcem světem hvězdné oblohy. Spolupráce s rádiem Proglas si velmi vážil a my si dnes s úctou připomínáme jeho život i práci reprízou pořadu, který s ním 18. června 2021 natočil redaktor Martin Weisbauer.
1: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
2: Vítejte při poslechu Dopoledne s Proglasem ze studia Hradec Králové, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Naším dnešním tématem bude pomezí vědy a víry a mým hostem ve studiu je pan Karel Bejček, dlouholetý astronom, který vystudoval i teologii. Je to zároveň velký optimista a skutečně, jak se říká, renesanční člověk, tedy muž mnoha zájmů. V současné době je už v důchodu, ale astronomii a kosmonautice se věnovat nepřestal a stále spolupracuje s hvězdárnou v Hradci Králové, kde strávil mnoho krásných let. Pane Bejčku, jsem moc rád, že jste přišel k nám do studia.
3: Dobrý den, děkuju.
2: Pane Bejčku, kolik let jste působil na Královéhradecké hvězdárně, jestli to spočítáte?
3: Prosím vás, ono je to trochu složitý. Já jsem to měl jako druhý zaměstnání a bylo to zhruba od roku 1963, kdy jsem tam, já tam chodil do kroužku předtím, takže tam začínalo moje nějaké působení. 63 a od roku 1970 jako externí zaměstnanec. To znamená chodit s dětma, výst kroužek astronomický a občas nějaký ty výpravy a takhle něco tam říci okolo astronomie či kosmonautiky. Tak takovýmhle způsobem jsem tam začínal a pak se trvával až vlastně do loňského roku, kdy covid mě vyhnal z hvězdárny.
2: Mohu se zeptat, co jste dělal předtím, když jste tam nebyl na plný úvazek?
3: Já jsem původně elektronik, když jsem dělal zdravotnickou techniku a byl jsem na vojenské akademii, ale jako civilista, jo? Ne, já nebyl voják. A tak jsem tam dělal tu zdravotnickou elektroniku, což je obor velice zajímavý, velice to. Ještě jsem si něco dostudovával a tak. No a to bylo do roku 1993, kdy ta armáda to pracoviště zrušila v rámci nějakých velkých reorganizací. No a tak jsem říkal, co teda, tak jsem šel na hvězdárnu a ředitel řekl, no to je dobře, okamžitě tě berem. Jako natrvalo, já tam byl jenom jako externista, jo?
2: Jak souvisel ten váš obor s astronomií, nebo jste musel ještě něco potom dostudovávat?
3: Jezdil jsem na maturitní studium astronomie, to bylo na Moravě, a pak jsem samozřejmě sám si studoval a to, protože to byl můj koníček od dětství. Já začínal ještě před první družicí, to bylo rok 1957, kdy jsem jako školák pak dětem vykládal, co to je na obloze vidět to světýlko, jak to funguje. A babička mě vždycky říkala, ty seš takový, nechápala ty věci, ale říkala, on je to blázen. No a lidi poslouchali, to byli mý první posluchači. No a pak na té hvězdárně jsem občas šel na nějakou přednášku tady do města a tak podobně. A pak jsem jezdil po školách a už to šlo jedno za druhým.
2: Takže jste k tomu inklinoval vlastně už od nejútlejšího mládí.
3: Protože ono, když člověk něco dělá s velkým zájmem, tak nerad to dělá do šupliku. Jo?
2: Vy jste tady zmiňoval mládež, děti, kroužky. Já vím, že jste dlouhá léta vedl i v Hradci na hvězdárně mládež. Jak to bylo?
3: No, Hradecká hvězdárna má obrovskou tradici v tomhle, protože když jsem tam přišel v roce 1961, tak už tam běžel takový klub mládeže prostě, jo. Byli jsme lidi 16, 17, 18 let, takže to tam začalo. No a pak se tam objevili mladší školáci, tak už jsem je někdy vedl. Pak jsem nějakou dobu, nějaký ty roky měl na starosti, tak si ten kroužek celý, ale vzhledem k tomu, že zaměstnání ve špitále vojenským a tady, tak ono to někdy nešlo dohromady. No ale nicméně jsem se snažil, aby ty děti něco pochytili. Mám tři děti, dva kluci občas šli se mnou, tak taky je to trošku poznamenalo, ale jenom trošku. No a Takhle jsem se dostal k těmhle věcem.
2: Ta astronomie se vyvíjí mílovými kroky velice rychle, ale pozoroval jste třeba, že by i ty děti se vyvíjely nějakým způsobem, že by po mnoha letech byly ty jejich zájmy nebo dotazy odlišné?
3: Ano, hodně, poslední dobou vůbec se to stupňovalo. Samozřejmě to je otázka dostupnosti počítačů a chytrých telefonů a tady to ty děti už jsou přede mnou. Tam jim nestačím. Vím, že je to asi 5 let, co jsem do klubu, který tam na Hvězdárně, nebo do kroužku, ale už jsem je nevedl, přinesl časopisy Astropis se to jmenuje. Astronomická společnost to vydává. Říkal jsem, tady mám spoustu starých čísel, nechcete si to vzít? Koukali, položili, nic. Já říkám, aha, ono nejde udělat prstama takový to rozšíření, jako je u telefonu, že jo? Tak co s tím? No pak si to 2 vzali a za týden přišli, nebyli by další, čili chytli se. Tak jsem jim je dal, že jo?
2: Ta trpělivost, že?
3: Ano,
2: že
3: to se mění, ale ty děti jsou rádi, když si člověk s nima popovídá, když se popovídají i lidský věci někdy, jo? To mě tam přišli návštěvníci a tak poslouchali a říkali, pane, můžeme se na něco zeptat, já vám ptejte, ale nebude to astronom, já vám, co to bude? My jsme vyvedli nějakou blbost, lezli jsme někam přes plot, já vám posechněte, vy jste tam něco rozbili nebo to? Já vám, víte co, zajděte si za tím majitelem, omluvte se mu a jestli bude slušnej, tak vás pozve na čaj, jestli bude neslušnej, tak vám bude nadávat. Jo? No a dopadlo to dobře pro kluky.
2: My jsme se vlastně dostali k tomu, na co jsem se vás chtěl zeptat později, ale zeptám se už teď. Jaké jsou nejčastější dotazy těch vašich návštěvníků, nebo jak jste to vnímal? Na co se lidé nejvíce ptají, co je nejvíce zajímá?
3: To je úžasný přehršel dotazů. Začnu třeba prvním. Přijel jsem do jednoho tábora, tady na Vysočině, skauti to byli, mluvím tam 1,5 hodiny, lítání do vesmíru, astronomie, pam, tak se mě zeptejte, co chcete slyšet. První dotaz byl, proč studujete teologii? A mě spadla čelist, protože to nesouviselo s tím tématem. No, nesouviselo. Tak jsem mu to začal vykládat, že se snažím o takový jaký ucelený pohled na svět. Že ten Bůh je to první a to ostatní je všecko k tomu. No prostě děti se mě pak ptali na další, ale i při těch jiných školských těchhle těch prostě jsem měl vždycky radost, že ty děti jsem chytnul, když jsem nedávno v jedné škole mluvil na téma naše země a oni říkali, to je úžasný a to se dá někde studovat. Říkal jsem, jistě, v Praze geologie nebo jinde po světě a tam se dozvíte o zemi věci, které jste nikdy neslyšeli, protože víte, my víme toho málo, ale z toho mála si můžeme vybrat něco a pak koukáme s úžasem, jak ten svět je krásný a složitý.

0: Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové a hostem našeho pořadu je dnes astronom a teolog pan Karel Bejček. Vy jste před chvílí vlastně už částečně odpověděl na otázku, na kterou jsem se vás chtěl zeptat. Jak jste vůbec dospěl k nápadu studovat teologii, ještě tady k tomu a proč?
1: To má kořeny v dětství. Moje babička byla věřící, no a tak občas jako mě něco řekla, takhle ta andělíčku, můj strážičku a takhle, no a to jsem nebral. Táta byl nevěřící, on to byl důstojník, jo, ta doba 50. léta, to prostě nemohl se projevit ani tam jako, ale ono by ho to ani nenapadlo. No a tak ta babička na mě trošičku působila, no a já jsem tak nějak to nezvažoval, ale něco ve mně zůstalo. No a pak během té doby, kdy jsem se začal zajímat o astronomii, tak mě začaly přicházet takové myšlenky jako pro pána krále, my si hrajeme na to, že víme, z čeho ten vesmír je. A co jako, často jsem seděl na hvězdárně na střeše v noci, koukal na oblouhu a říkal jsem, co za tím je, proč to je, teď to vnímám jako krásu. A během té doby jakoby pomaličku mě přicházely odpovědi, kdy, heleď, tady, otoč se tam až věž kostela, že jo. Takhle jsem k tomu dostal v té víře. A jsem rád, protože skutečně tam se mě otevřely dveře do jiného prostoru. Ten prostor je nekonečný a jsou tam úžasné věci. Tak jsem začal do kostela zacházet, ptal jsem se, co to je, protože jsem nerozuměl věcem, rituálům a podobně. Třeba mše svatá pro mě byla, co to je, proč to je. No a narazil jsem na Karla Sinka, což byl varháník na Nový Hradci a ten mě dobře vždycky odpověděl a tak. No tak jsem si to začal se o to starat sám a pak jednou přišel, tu už jsem měl přednášky dlouhou dobu, člověk už 50 lety, přišel za mnou děkan František Hladký a řekl mě, nechtěl by si studovat teologii? A vám to ne, to je na mě moc, jsem vzal jak vzdašené slovo, že jo. A on říkal, ne, v Praze je, tam bys jezdil bakalářský studia helice a tohle to. Jsem říkal, já nevím, jestli to, mě to vůbec patří. No poslal jsem tam přihlášku už pozdě. Byl jsem pozvaný k přijímacím pohovorům. Tam jsem toho moc neřekl, protože jsem byl úplně hloupej, když to takhle řekl. A přišel papír, že mám nastoupit. Tak začaly mý studia. Nakonec z toho bakalářského studia byly ještě 2 roky navíc, magisterský. Já jsem si dělal ještě takový roční seminář okolo diplomové práce. To jsem dělal tady našeho bývalého arcibiskupa Karla Kašpara, který byl tady biskupem Hradci Králové na počátku 20. století na diplomku a tak. Tak jsem se do toho dostal, zjistil jsem, že je to úžasně zajímavé a zjistil jsem, že tam že moc velký rozdíl mezi vědou a nevědou. Prosím vás, časopis katolického duchovenstva. Ročník 21 až 24, to je čerstvá věc pro teorii relativity. Kdy Einstein s ním přišel, oni už to tam rozebírali, celou jeho teorii tam měli pro kněze. Já to zůstal koukat. Fyzik by na mě nepoval, cože? Pam, najdi si to v knihovně, uvidíš to tam. Pak mě říkal, to je k neuvěření. Už tenkrát se o to zajímali. Tak jaký je rozdíl mezi vědou a vírou?
0: Jak se to doplňuje vám osobně, tady ty dva obory, zdánlivě vzdálené?
1: Osobně, když koukám na oblohu, tak žasnu nad tou krásou a pak mám radost, že se něco o tom dozvím a že vůbec nic nevím. Jo, víte, to jsou neustálé novinky, neustále se dá co sledovat na té obloze a ona je krásná. A prostě pak, když lidem můžu něco říct, tam vidím ty reakci lidí. A ono se to někdy jako prolíná, byla tam škola, dětem jsem odpovídal na nějaké takové všeteční otázky a najednou ta učitelka mě povídá, na mě to působí, že vy jste věřící. Já pamatuju, učitelko jsem a vy se k tomu přiznáte. Říkám, a proč bych se neměl přiznat? A ona říká, aha, a nemáte s tím počíš, já pám, no zatím nikdo na mě nepřišel. Jo, prostě vždycky bych se nějak jako snažil vymluvit jednoduše, že to prostě souvisí se sebou. Vždyť kdysi ve středověku bylo astronomie součástí teologické fakulty a tak dále. No já pám, prosím vás, Bohem to začíná. a to ostatní je nepřidáno a máme rozum, aby jsme to poznávali.
0: To poznávání vesmíru je velice silná věc. Nemáte pocit, že třeba mezi astronomy je trochu více věřících než mezi jinými vědci, než v jiných oborech?
1: Nemám ani ten pocit, spíš bych řekl, že je tam hodně pochybujících. Je to tak, není to tak. Najdu tam vyloženě lidi, kteří mi řekli, to je doháje, prostě na co? Víte, my jsme máme partu, která jezdí každý rok na kolech. A jednou na Slovensku se tam objevil jakýsi mládenec, tak jsem se s ním bavil a kolegové někteří mi říkali, takové zrovna z té party, takových nevěřících, mi řekli, co tady dělá tenhle dotyčný, kdo to je? Já jenom vím, že je to jezuita. Cože, co ten tady mezi náma, já pám, a proč mi nemohl vejít? Jezuiti dělali okolo vědy a víry, hoši, přečtěte si něco o nich rozumného, ne nějaký jiráskovský povídání. Načež, pám, zeptejte se ho večer. Tak se ho ptali a ukázalo si, že je z Vatikánské observatoře, jmenuje se Pavol Gábor a je to teda kněz, je to zároveň doktor přes kosmické záření, studoval v Paříži, studoval na jiných univerzitách. A když tam řekl tohleto svý kurikulum, ten svůj životopis, tak Jura Grigar povídal, to je jediný astronom mezi námi. Jo? No a tak do dneška se, jak si známe dobře, víte, to jsou hezký příhody. Před Vánocema sedíme na hvězdárně, jakási porada, zazvonil vstupní zvonek a tak tam přišel pošťák a přinesl nějakou poštu. A ta kolegyně to takhle probírá a říká, Karle, ty tady máš dopis z Vatikánu. Já vám ukáž, a on to byl Pavel Gábor. A pak je ty lidi říkali, oni ti píšou z Vatikánu, já mám jo.
0: Byl jste se tam někdy podívat?
1: Byl jsem se podívat v Castel Gandolfo, v Římě jsem byl dvakrát, byl jsem tam, i když byl svěcen náš nový tady biskup, a to jsem tam byl s turistama náhodou a přijdu do chrámu a vidím tam spousta lidí tam pod tím obrazem Ducha Svatého, nebo té holubice, co tam je, ano, je to Duch Svatý. A vidím tam lidi z Hradce, říkám, co se tady děje? Oni říkali, no dneska tady biskup má, to já to nevěděl. Říkám, no jo, nemůžu jít. A šel okolo mě jeden mladý muž a pal, a pan Bejček, tady máte lístek.
0: Na co podle vás Vatikán potřebuje vlastní astronomickou observatoř?
1: No tak ten Pavel Gábor tam vede observatoř, která je v Arizoně, nahoře Tucson, kde prostě sledují exoplanety a přístrojové zařízení pro to. A on říká, musíme sledovat vědu, protože Vatikán není poslední v tomhle tom místě. Víte, když v Praze byla velká astronomická konference, ono už je to nějakých 20 let, kde se jednalo, jestli Pluto je planetou nebo ne, tak nakonec bylo hlasování. No a díky vatikánským astronomům to prostě vyhrálo, protože se řeklo, ne, že tady někdo pošle 50 delegátů, ale kolik je za váma lidí v tom státě. Američani křičeli, no jasný, 200 nebo 300 milionů, že jo. A pak se ukázalo, že tou zemí, která tam vládne v astronomii, je Vatikán. 300 obyvatel, 6 astronomů tam měl. Jo, takže vlastně jasná převaha. Ty to rozhodli. To jsou takové zajímavosti, no a dělají dobrou vědu. Mají tam nádherný muzeum meteoritů, třeba přímo v Castel Gandolfu. Ona ta observatoř je tu senu, teď už ne, tam v Castel Gandolfu je takový světelný zečištění, že to nejde. Ale byl jsem se tam podívat, no.
0: Stejně mě vrtá hlavou, proč vlastně ten Vatikán zřídil tu observatoř.
1: Jo, teď jste mě zaskočil, já to na jednom povídání o tom mluvil, ale víte, když je člověk v Římě, tak ne, přijde do kostela, zase to jméno mě vypadlo z hlavy, já jich obešel hrozně moc tam. A tam zjistíte, že je ve stropě otvor a slunce svítí na podlahu a ukazuje cestu slunce každý den, celý rok. Prostě takový projekční sluneční hodiny. No už tenkrát je to zajímalo. Vždyť astronomie je určení času, že jo, určení některých těch věcí. Zjistit, co zatím je. Nevím, kdo z papežů přišel na to dát tam, ale už je to hodně dávno.
2: Dopoledne s Proglasem.
0: Málo lidí si asi uvědomuje, jak blízko má víra k astronomii. Každý si vybaví jenom ty případy s Galileem například, ale to ostatní už asi
1: ale
0: ne.
1: Ale je to špatně postavený. Ten Galileo nebyl jaksi perzekován ze strany církve kvůli tomu, co říkal o tom světě. Ale on se pletl do věroučných věcí a vycházeli mu z toho pak nějaký takový ty podivné věci. Vždyť papež byl jeho přítel, když se to tak veme, jo? No a bohužel takhle to dopadlo a je to špatný. To samý Giordano Bruno, který tvrdil nějaký kacířský věci tenkrát pro církev, jo? Tak proto po něm šli. Jinak je nezajímalo, že mluví o mnohosti planet a takový to. To prostě bylo takový vedlejší, no. A víte, ono dneska o tom víme málo. A možná, že třeba právě na tom Tucsonu hledají exoplanety, patří mezi tu partu, která to dělá, tak jako už je jich několik tisíc těch exoplanet cizích. Možná, že na něco přijdou, no.
0: Když by náhodou přišli na nějakou mimozemskou civilizaci, jak si myslíte, že by se k tomu postavili věřící a církev?
1: To je těžký. Záleží, jak ta civilizace by se dívala na některé skutečnosti, které nás přesahujou. Tady jsou takové naděje, že by mohli říct, jo, Bůh je. A já si myslím, že by to neřekli. Ale nějak by se s ním poprat museli. Jo, ten Pavel Gábor říká, no jo, no tak církev by se musela s tím nějak srovnat. Možná by to pro ně bylo příjemný, možná nepříjemný, ale byl by to svým způsobem určitý šok. Zatím nevíme nic. I když v loňském roce americká armáda zveřejnila snímky nějakých objektů na obloze, natočený dokonce kamerou, který nedají se vysvětlit tím naším současným fyzikálním světem. Je to podivný, čili to svědčí pro takzvané létající talíře.
0: Teď je vlastně vlna toho odtajňování a stále to
1: přibývá.
0: No.
1: Takže je vidět, že lidi čas od času něco vidějí, ale neznamená to, že to musí být tak, jak si to dnes vysvětlují, protože během doby se přijde na něco, vysvětlí se to a tak dál. To prostě ta astronomie je velice mnohotvárná a ty věci okolo toho, co my víme o funkci nebo o činnosti, třeba o černých dírách, co zatím všechno je, co je zatím, když si člověk veme jaksi fyziku, a najednou zjistí, že elektron může být na dvou místech najednou, tak rozum zůstává stát. A takových věcí je tam plno. Teď velice dobře v televizi NOE mluví profesor Palouš ke galaxiím a vůbec to jsou velmi zajímavé věci. Nedávno tam mluvil Jiří Grigar s jakýmsi mladým astrofyzikem ze Slovenska, jméno mě vypadlo z hlavy, ale bylo to skvostný povídání a chvílema jsem jenom koukal z pusou do kořán.
0: Doktor Grigar je známá osobnost, popularizátor vlastně vědy a současně víry, ale vím, že vy jste něco podobného leta dělal zde v Hradci Králové na Hvězdárně také. Jak jste to dělal vy?
1: Věda a víra, povídání. Zvali si mě hodně lidi, ale zvali si mě školy, zvali si mě různý spolky lidí, hasiči třeba, jo, a podobně. A jednou jsem trochu narazil s vírou, tom si mě pozval nějakých, já to řeknu, spolek bývalých komunistů. Tak těm se to tak nějak neználo, ale nakonec jsme si popovídali, ale jinak prostě dobrý. Prostě lidi tohle to zajímá, to, co je zatím, jestli to je tajemství, nebo okolo těch letajících talířů a dalších takové věci. No a věda a víra. To je široký pole. Já měl na to prezentace udělaný, mám je do dneška. Začínal jsem zpravidla tím, že jsem říkal, víte, věda vám dokáže odpovědět na to, co je svět, jak to funguje, jak to se mezi sebou souvisí, ale zeptejte se, proč. A jste vedle. No to jako člověk neví, proč je to takhle. Co já vím, no.
0: Tam nastupuje ta teologie.
1: Ano, a tam vstupuje Bůh a to, co se snažím já se dozvědět tady na škole, dozvěděl jsem se tam úžasné věci, ale přesto můj pohled na teologii je úplně jiný, jak předtím, pochopitelně. Mám proto větší porozumění těm některým věcem. A pak jsem se setkal se spoustou lidí z obého, z vědy i z víry a jako nemůžu si stěžovat na žádnýho, no.

na mě zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

cinkají vagóny, pak Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové, ve kterém si povídáme s astronomem a teologem Karlem Bejčkem o vztahu vědy a víry i o jeho dalších aktivitách v této oblasti. Vy jste nepřednášel jen o vědě a víře, ale měl jste na hvězdárně spousty dalších přednášek. Co bylo takovou vaší specialitou nebo nejčastějším tématem těch
1: kosmonautika. Dlouhý roky jsem tam každý rok dělal takový přehled kosmonautiky předcházejícího roku. Před 2 rokama naposled to přerušil covid a můj pád na kole, takže to pak už nešlo. No a vždycky shrnout, co za ten rok bylo, a ono to dalo práci. Říct tam některé ty věci, zajímavosti, aby to lidi bavilo. Víte, a člověk pak má radost, když mě tam jeden pán povídá, pane, já jsem přijel z Prahy, protože se o to zajímám. Děkuju vám za krásné povídání, ale vy jste u toho veselý. Takže jako, já to bral trošku s humorem vždycky. Jsem se snažil podívat na ty astronauty, co jsem tam našel veselý a těm lidem to pak dát, hlavně ke konci, aby si trošku jako oddechli od toho mýho občas technického povídání. Jo? Potkal jsem spousty lidí z astronomie a kosmonautiky hlavně. Těch astronautů je spousta od Rusů, od Američanů, od jiných evropských astronautů. A jedno z velkých mojich setkání je setkání s astronautem Eugenem Cernanem, posledním člověkem na měsíci, jinak americký pan astronaut, který byl 3x ve vesmíru, úžasný mužský. A když to bylo asi po 5. v Praze v Národním muzeu, tam měl přednášku a pak si lidi dávali podepisovat papíry. A já jsem mu přinesl, protože když letěl na Gemini 10 poprvé do vesmíru, tak Američani vydali takovou brožurku a já si k ním psal. Tenkrát jsem byl ještě u vojáku a musel jsem generála Vaňáska žádat o povolení styku s cizinou, jo? To bylo ještě za bolšejka. On to vždycky povolil, jako klobouk dolů před ním. A tak jsem tam dostal, tam byla fotografie, jak ten Cernan leze s kolegou Staffordem z té lodi Gemini ze dveří, tak jsem ji výmul z toho opatrně a v Praze jsem přišel a dal jsem si to tam podepsat. Tam lidi chodili, nosili fotky a on prostě podepisal. Tohle to vzal do ruky, kouká na to a povídá, kde jste k tomu přišel? Tak jsem mu začal vykládat. A on se ptal, pak mě ostatní říkali, no jo, ty si ho zabereš na takovou dobu. Já říkám, ale to si vyrikoval on, ne já. Pak jsme se potkali ještě jednou takhle a jako dobrý mužský je to. A mně se u něho líbí to, že do své knížky, která tady vyšla jako pěkná knížka o tom svým litání, velice upřímný knížky, napsal o naší zemi a já jsem si to tady dokonce i poznačil, že je veliký zážitek stát a dívat se z měsíce na zemi a vidět tu malou krásnou oblast vesmíru, která je tak krásná, že to nemůže být náhoda. Musí být někdo větší, kdo tohle dal dohromady. A pak se ho tam ještě jednou ptal, jestli je věřící. On říkal, no, věřící. Rozbil si košili, vytáhnul řetízek a na to měl medailku Panny Marie. To je moje patronka všech pilotů, co znám. A oni říkali, jo, a on říkal, 3x jsem spadnul, porucha na Gemini 10, s vrtulníkem do hořícího moře, tady u vás v Čechách s vrtulníkem. Vždycky jsem to přežil, tak co chcete. Velmi zajímavý člověk.
0: I mezi nimi je spousty věřících.
1: Je, samozřejmě, i mezi Rusama. Takový Leonov a další, to jsou všecko věřící lidi. A co jich tam je? Dokonce i teď můžete, když si najdete patřiční stránky z kosmodromu, když se letí do vesmíru, přijde tam otec Igor a ono jich je tam víc. To jsou všechno jaksi pravoslovní, kyblíček se svěcenou vodou, košňátko a krpí raketu i ty lidi, stojí tam. Letí nahoru Rus, Američan, Japonec. Všichni držej, neprotestujou. Protože vědí, že to potřebujou, jo? Takovýhle požehnání. Vždyť on jim nechce ublížit. A tak tam najdete těchto těch věcí. Mezi americkými astronautami je spousta kazatelů. Třeba astronaut Cernan. Kazatel tam u nich v církvi prostě tak. A u Rusu taky.
0: No. Astronaut Cernan má, myslím, české kořeny, že?
1: Dědeček je ze Slovenska, z Kysuc. Černan. On je to vlastně jednoduchý. Evžen Černan, Eugene Cernan, anglicky vypadá to úplně vznešeně, že jo? Ale on je to Evžen Černanů a babička byla z Čech. A taková krásná, veselá příhoda byla ještě na tom, když jsme putovali na těch kolech, přijeli jsme do Kysuc, bolševici končili, pomalu už bylo vidět, že to odchází. A Na té vyznáněná se nějaký tajemník z okresu zeptal, jestli pak víte, jakýho slavného rodáka tady máme a chtěl slyšet toho dědečka Černiana, jo? A kolega z vězdány povídal, Lenin, ty stůhli všichni, někteří se smáli, mi tam řvali smíchy, proč to říkáte? On říkal, první, co jsem viděl, když jsem přijel do města, byl jeho portrét. A pak to zamluvili prostě a bylo ticho po většině, jo? No...

0: Dopoledne s Proglasem.
1: Vy jste procestoval kus světa, vaším koníčkem není jen cyklistika a kosmonautika, ale máte ještě mnoho dalších zájmů, cestování a nebo ornitologii.
2: Ono se to všecko nějak doplňuje. Jestliže člověk hodně chodí mluvit, tak ve chvíli rád sám. A tak chodím do lesu k rybníkům koukat po ptácích, co se tam děje v té přírodě. Ne, že bych byl nějaký ornitolog, ale účastnil jsem se některých pozorovacích programů tady na Hradecku. Kroužkovali se tady labutě, tak jsem chodil taky tady na Labe chytat je, kroužkovat. To byla taky hezká věc. Tenkrát hrozila ptačí chřipka. Potkal mě tady známý od rozhlasu s mikrofonem hned ke mně a říkal, je, pane Vejček, vy máte tu labutí pod rukou. Nebojíte se, že chytnete ptačí chřipku? Já mu pám nebojím. A proč? Já pám, protože nejsem pták. Víte, to byly takový vlastně, ale samozřejmě lidi nevěděli, tak se to dělalo všelijak. Takže rád jezdím po rybníkách, teď to bohužel už půl roku nejde. Před půl rokem mě srazil jeden neopatrný řidič a trošku mě pomuchla na té silnici, takže jsem se dával dokupy, ono je to na mě vidět do dneška. Vy jste vlastně první štace, kterou mám tady po té nehodě.
1: Tak to je pro nás čest.
2: Tak doufám, že přijdou další. Děkuju za to.
1: Vy jste astronomii zůstal stále věrný a vím, že ji stále sledujete. Co v poslední době vás zaujalo za nové objevy například nebo novinky v astronomii?
2: Je toho tolik, že ani nedovedu vybrat. Vy z toho profesora Palouše v Nanoe, kde mluvil některý ty věci ke galaxiím, vy z časopis, který se jmenuje Astropis, to je časopis astronomické společnosti, zrovna teď jsem ho vyndal ze schránky, tak to ještě není takový syrový. Je tam to vozítko na Marsu, tohle to mě vzrušuje velice, to pač to je kosmonautika a další věci. Ale jsou tady i některé další věci zajímavé, které si teprve teď budu dočítat. To je takových vědomostí, které lidstvo objevuje s tím vesmírem, a čím déle to pozoruje, tím se ten vesmír zdá být podivnej. Víte, on je záhadnější, než si myslíme. Lidi říkají, ne, vy to máte už spočítaný. Často se mě ptají, počítáte hvězdy? Říkám, nesmysl, to se nedá spočítat, prosím vás. Na ně máme spočítáno trošku exoplanety, ale to je jenom to, co vidíme, nějakých těch 9 tisíc, 10 tisíc, to prostě, ale tam to ne.
1: Takže dalo by se říct, že čím déle vesmír zkoumáme, tím je záhadnější?
2: Já bych to tvrdil docela. Jo, to je celá věda, podobně jako víra, to je cibule. Sloupnete slupku a tam se objeví další. Teď to prozkoumáte, sloupnete a ona je tam další. A jsou to věci zajímavé, prostě a takhle se to loupe ve světě pořád, no, ale většina lidí tohle ani moc nebere, protože samozřejmě nemůžou do toho proniknout, ani já. Jo, to se mě jednou taky, jeden pán na hvězdárně začal ptát na složitý věci, výpočty okolo převodu matric a tehle těch věcí, topologickou fyziku, tak jsem ho po chvilce přerušil, říkám, pane, nezlobte se, já nevím, o čem mluvíte. O to jste astronom, říkám, poslechněte. Slovo astronom neznamená, že ten dotyčný bude vidět do detailu všechno o měsíci, jako o vzdálený nově. Třeba, jo, to nejde. Tam jsou specialisti.
1: Stejně jako v lékařství třeba.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Jací specialisté jsou mezi vašimi kolegy v Hradci Králové na hvězdárně?
2: To je tam celá řada zajímavých kolegů. Tak když to začnu, učitelé třeba, je tam kolega, který učí tady na gymnáziu biskupským, učí i na univerzitě a ten sleduje to astronomiák, tak obecně a vzhledem k jeho specializaci na, když dělal učitelák, tak prostě zeměpis a tyhle věci, tak se trošku vyzná v tomto způsobu světa. Pak tam jsou další fyzici, nebo je tam inženýr, který umí dělat krásný přístroje, rozumí tomu. Máme tam kolegu, který je nadšenej do výpočetní techniky, on to taky studoval, ten chystá některé ty programy pro planetárium. Prosím vás, ten pracuje v oboru, který mu vůbec nerozumím. Jo, takže když přijdu se něco zeptám, on řekne, jo, takhle, tak ho beru, jo, protože ten je výborný. Jsou tam taky dva kolegové, kteří mě prošli kroužkem kdysi.
1: Vyvíjí se nejen astronomie, ale i Královéhradecká hvězdárna. Co podle vás je takovým největším počinem v posledních letech Královéhradecké hvězdárny?
2: No já tu hvězdárnu sleduju někdy od roku 1956, když jsem tam párkrát přišel se školou, dokonce v roce 58 poprvé. Užasl jsem, je, chrám vědy tady, musím sem. Začal jsem tam jezdit do kroužku, no a tak se to měnilo, přišlo planetárium, to naše první malý, trošku jsme tam brigádničili, tak to prostě byla taky taková paráda, pak jsem tam začal s povídáním se školákama, až před několika lety přišlo nové planetárium, to byla taková vysněná věc, dostat sem něco, co ukáže oblohu pořádně a ty možnosti jsou tam nepředstavitelné, protože se tam dá z počítačů promítat celá obloha, po celý obloze to jde, trošku imitovat počasí, mraky a takhle třeba, jo, nebo co tam kolegové zavedli, když se vracejí s lidma z vesmíru, tak přistanou na Novém Hradci, se najednou rozsvítí Nový Hradec okolo, noční nebo denní snímek, jak kdo chce a jiný takovýhle věci, tak se tam dá dělat spousta kouzel, spousta filmů, které se většinou kupují v Brně teď, kde dělají krásné pohádky pro děti a ty děti to chytá, nebo i Francouzi, tam měli, máme dvě pohádky o medvědovi a tučňákovi, to taky děti hrozně bere, i učitelé. A o nich jsou základní věci astronomické, protože, víte, spoustě lidí se to líbí, i těm dospělým. Říkají, no to je krásně, to je takový poučný. Já vím, oni chtějí slyšet to, co někdy slyšeli ve škole a tak trošku se v tom tedy, protože nechodí do těch detailů. To mě mnohokrát řekli, po přednášce řekli, vy nejste vědecký. No, správně. Já ani nedovedu mluvit s tou správnou vědeckou řečí, protože to pro ně není to, jako bych je utopil v nějakém suchopáru. Krásný příklad. Známa jednou tam měnila křesla v kinosále a přišel tam pár mladých lidí, kteří přišli, přestože bylo zavřeno a prohlásili, no když už jsme tady, tak nám něco řeknete, ne? A kolega říkal, podívejte se, nemůžeme tady sál, je to. A vy jste měl nedávno takové povídání o fyzice ve vesmíru, tak to chci.

0: Kolik takových moderních digitálních planetárií v republice v současné době máme?
1: A tohle to digitální planetárium je jediný v republice. Víte, je to asi 6 roků nebo 7 roků, když jsme to kupovali od těch Němců, tak jsme tam byli a oni říkali, že je třetí nebo čtvrtý na světě.
0: V čem je tak výjimečné?
1: Je to v tom, že dělá naprosto černou oblohu, čili je obrovský kontrast mezi hvězdami a tím pozadím na obloze. To je systém Velvet velice vymakaný. Pak, že tam samozřejmě pracuje 7 počítačů hlavních, který srovnávají jeden obraz, dávají dohromady, čili ten obraz je celooblohovej. Víte, tam někdy dochází k tomu, že se lidem motá hlava, že prostě jim říkáme, nevstávejte během programu, když by se nutně potřebovali, řekněte mi, trošku rozsvítíme, protože ztrácejí orientaci v tom prostoru. Ono, když to začne okolo vás se hejbat, obzvlášť v některých filmech, tak to prostě jako skutečně na lidi působí. A děti ty jsou nadšený, jo. Takže skutečně je to pěkný. Tak v tom je to výjimečnost. Pak i to prostředí, výstava, která tam je, některé ty exponáty, které můžeme ukázat, a ta hvězdárna má úplně jiný prostor pro své působení. Dřív to bylo ve starém malém planetáriu, který bylo hezký, ale dneska už je to prostě, na ukázku tam je, přednášky se odehrávaly některé tam, některé se teď odehrávají hlavně v tom velkém planetáriu, kde se ten prostor dá naplnit, no a kolegové se snaží, aby to bylo. To prostě, já mám takovou radost, jak to tam šlape, jo. To víte, jsme tam lidi, někdy se poškorpíme, ale hlavní věc je...
0: Určitě vím, že do Hradecké hvězdárny jezdí lidé z celé republiky.
1: I z ciziny různě jezdí lidi, prostě se zajímají.

0: Bylo to hodně Poláci. Já jsem tam měl třeba studenty z New Yorku, z Akademie moderního umění v New Yorku. Byli tady navštívit Hradeckou, to je takových 6 let. A to jsme ještě to nový neměli v provozu. To se stavilo. A oni, ty Američani, ke mně přistupovali, no, ukázal jsem jim starý malý planetárium. Říkali, no jo, no, to už mají. V historických kabinetech školy. No tak já jsem říkal, no jo, no dobře, no tak čím bych ještě to... Pak jsme šli nahoru do věže, k dalekohledům. Zrovna v tu dobu byl vidět Saturn, Jupiter, čili ty dvě největší planety, takže to je zážitek. Předvedl, nastavil, ukázal, oni si mohli. Ještě měsíce tam začal do toho plíst, pak měsíce. Teď koukali, nadšený úplně. Ty byli k neutržení. Já jsem říkal, prosím vás, tak planetárium jste řekli, že to a tady to, čím vás to zaujalo? A ten jeden mladý mě povedal, to je jednoduchý, já se o to zajímám, mám v New Yorku. Planetárií máme hromadu. Nezájem. Ale abych se mohl podívat na oblohu dalekohledem, tu příležitost tam nemám. Já jsem řekl, tak přeci něco.
1: Náš pořad se pomalu blíží ke konci, tak bych se vás chtěl zeptat na poslední věc, a sice na to, jaké sny se vám v životě splnili nebo nesplnili, a také, co byste vzkázal našim posluchačům a vůbec všem zájemcům o vědu a víru.
0: No, sny, které se mě splnili a nesplnili, víte, v dětství jsem toužil vidět moře. Pak jsem jel i na to moři vícekrát a tak dále, takže prostě nádherný, úžasný pobřeží Atlantiku v Normandii, v Bretani, byl jsem tam několikrát, to prostě klobouk dolů, já tam byl nadšenej, ale pak jako kluk jsem začal okolo té Hvězdány, když jsem to tam viděl, jo, tak prostě jsem toužil být tam aspoň trošičku. No, splnilo. Lidi na měsíci. Splnilo. Teď se to pomaličku stěhuje na Mars, to se možná už nedočkám a nedívám se na to tak moc nadšeně, protože se do toho pletou Číňani a to jsou takový trošku šizuňkové, bych řekl, jo. Kopírujou, co můžou, tak to, ty Američani nebo Rusové by byli rozhodně, nebo jsou rozhodně v lepším stavu, takhle lidsky bych řekl. No, tak to taky měsíc je, už tam lidi byli, na Mars brzo půjdou. Ještě bych chtěl zažít jedno, aby po té nehodě, která byla loni v létě, se mohl posadit na kolo a jet. Zatím to nejde. Jo, se projet s krásnou krajinou, zajet si tady k rybníkům a možná koupím teď trojkolo a že to půjde, abych se tam dostal, podívat na ty ptáky, co tam jsou. Tak to takhle. Jiný sen nemám. A pak další sen, samozřejmě přát dětem, vnoučatům a těm ostatním dětem, který mám velice rád. A další taková věc pro všechny lidi. Bych jim řekl, člověk, když je zvědavý na svět, případně i na tu víru, tak se má ptát. A celkem lidi, ať se ptá, ale hlavně se ptát sám sebe nebo toho, co je nad námi nebo za námi. A já jsem tam jednou v televizi, jsem byl povídat, tak jsem tam řekl, víte co, udělejte. Sedněte si někde na kopec, abyste byli stranou od toho okolí, u nás třeba na střechu Hvězdány, a vás tam samozřejmě rád zavedu, když tam přijdete. A dívejte se na tu oblohu a ptejte se, kde se ta krása vzala. A víte, že za čas, když se budete ptát několik týdnů, měsíců, případně roku, vám budou chodit odpovědi, ale nečekejte to, že to přijde tak nějak z okolí. Prostě to přijde, to se ve vás objeví. To už vám odpovídá někdo vyšší. Jo? Ptejte se a starejte se o to.
1: Děkuji mnohokrát za úžasnou radu a přeji vám, ať se vám splní ještě i ty další sny, které jste tady zmiňoval, abyste ještě mohl dlouhá léta pracovat pro lidi v astronomii, v kosmonautice.
0: Děkuju a omlouvám se lidem, že někdy mě ten hlas utekl, ale víte, ty nervy jsou trochu na pochodu ještě od toho loňského roku. Ještě nejsem dostatečně upevněn v tomto světě.
1: Naším hostem v pořadu Dopoledne s Proglasem byl astronom a teolog Karel Bejček, se kterým jsme se bavili o pomezí vědy a víry, o astronomii, kosmonautice, Královéhradecké hvězdárně, ale i o dalších tématech. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.

Je okolo 1 hodiny ráno, středa 3. června a na Proglasu uvádíme blok komorní hudby. Jako první uslyšíte svitu C-dur od Charles Maria Vidora v podání Lenky Bárové na flétnu a Jana Niedrleho na klavír. Přejeme vám příjemný poslech.

Slyšeli jste svitu C dur pro flétnu a klavír, jejímž autorem je Charles Maria Vidor. Hráli Lenka Bárová a Jan Niederle. Nyní jsou pro vás připraveny tři polonézy od Frederika Chopina. Na klavír zahraje Anatol Ugorský.

Právě nám dozněly tři polonézy od Frederika Chopina v podání Anatola Ugorského. Na závěr je pro vás připravena burleska D-moll od Richarda Strause v podání Svjatoslava Richtera, který zahraje na klavír.

Vyslechli jsme burlesku D-moll od Richarda Strause v podání klavíristy Svjatoslava Richtera.

0: Proglas přebírá Rádia 7.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí opět Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7 a emeritní místopředseda Rady církve Bratrské. Dnes už v zaslouženém důchodě, dobře odejítý do důchodu, sportem téměř nedotčem a původním povoláním entomolog a zemědělec. Petře, vítám tě zpátky v pořadu 3D Talk.
3: Díky.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak může vedoucí dobře odejít ze své funkce, z vedení. Zdá se mi, že tobě se to podařilo. Jak se ti to podařilo? Nebo jaký z toho máš pocit ty?
3: Tady ještě jde trochu o to, o jakém odchodu se bavíme. Protože jedna věc je odchod do důchodu, kdy člověk uzavírá svoji profesní kariéru, a něco jiného je, když odchází na jinou pozici, a ještě něco jiného je, když odchází na jinou, ale nižší pozici. A všechno se může stát a nic z toho nemusí být katastrofou, záleží na přístupu, jaký k tomu člověk má. Mně se stalo, když jsem byl ředitelem rádia, nebo když jsem nastupoval jako ředitel rádia, tak jsme se hned na začátku domluvili, že to bude dočasné, že se budeme po určité době střídat. Nakonec se ta doba protáhla proti tomu původnímu plánu, ale k tomu střídání došlo. Bylo to předem domluvené, pokládal jsem to za správné a nečinilo mi to vůbec žádný problém. Protože to bylo od začátku tak jasné a tak domluvené. Je pravda, že u některých politiků vidíme, že je to jasné a z ústavy předem domluvené, a teď myslím i na zahraniční prostředí. A oni se tam potom houževnatě snaží udržet a ústavu mění a dělají všechno pro to, aby mohli zůstat. To jsou nešťastníci, takoví lidé. Stalo se mi také, že jsem bez nějaké domluvy odcházel z pozice vedoucího na pozici řadového pracovníka. Byla to dohoda, výměna byla v rámci toho našeho kolegiálního týmu. Stalo se mi to třeba v České televizi, kdy jsem po určitou dobu byl vedoucí tvůrčí skupiny a pak už jsem nebyl vedoucí tvůrčí skupiny, ale protože jsme byli jeden tým, společně jsme pracovali, tak mě to nečinilo vůbec žádné potíže, stejně tak jako v tom rádiu, kde to bylo předem jasné. Myslím si, že záleží na tom, do jaké míry člověk založí svoji hodnotu na té pozici vedoucího. A zase myslím si, že člověk, který si na tom zakládá, který má za to, že tím, že je vedoucí, tak je lepším člověkem, tak to je nešťastný přístup, protože tím vedoucím určitě jednou přestane být. A bude potom horší, když už není vedoucí. Já myslím, že tady je potřeba ty věci zásadně oddělovat od toho vědomí vlastní hodnoty. Já mám svoji hodnotu odvozenou od boží milosti, od božího vztahu, ne od toho, co dělám. To jsou úplně jiné věci. No a pokud odcházím do důchodu, tak tam mě pomohlo a myslím obecně pomáhá uvědomit si, že svět, ve kterém člověk na prahu důchodu a později žije, už není reálný. Že ten skutečný svět už je někde jinde, kam já se za ním nikdy nedostanu. A proto je potřeba předat věci mladším lidem, kteří se